občas přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024, půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj, Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo. Takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za poslední 9 let. Rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ono už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, anebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z český cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, a vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkou šláčku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají. Tak šeptám potají, co by řek,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na její kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokud...
1: Normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droží. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladké těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly
2: a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný 4 kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenňonkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplní bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, hurko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejest tak rychle a hned.
2: Tohle to je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Co vzkazujeme do Olomouce, paní Janě Jankujové?
2: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s námi dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavi a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To proto, že vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vítě Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
1: A vy?
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Dal jsem si škvarkovej, slaninu, ořek, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně v Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosíme za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když byl v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odhodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže
1: no, až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že jsem ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké, že by se tím byli odměněni. K císaře na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře dají. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že jo? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

oslavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou všem dobrou chuť.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesli světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šiřitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazování, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohly město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun Páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký, a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů. Takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc, a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku, a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je do dneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila. Nicméně sloup přežil a je stále tady s náma, a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř tedy? Jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A otvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém základu. Koně takto v kapli připomenout.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila. A ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze a právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje a chtěl postavit sloup ke větší slávě boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si předsevzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních soucvěců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýchhle událostí.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v téhle té velikosti, z téhleté doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění, doktorce Heleně Zápalkové, za provedení sloupem nejsvětější trojice tady v Olomouci. Díky, paní doktorko, a naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.
0: Už jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
2: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knížáka, který v této galerii dvakrát vystavoval. A pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Floriánka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně je autorem nejsvětější trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlapnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svaté Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuji, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijal jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt, tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: V našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde jsem vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů. U Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůžkům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální ledvinné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr SLIT-PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale
1: vyšší věk. Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak nezaplatí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, která opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém opravdu dochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu, jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně, způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly, časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné a rozhodně to není ustanovené, jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Že si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v této chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím radost. Jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Policie vyšetřuje na Olomoucku sérii napadení dětí. Na svědomí je má údajně skupina starších dětí, které objíždějí vesnické zábavy, informuje o tom Mladá fronta Dnes. Útoky popisuje například v Náměšti na Hané, taky ve Slatinicích, staly se však podle tisku i v Drahnovicích, Seničce a Luběnicích. Jeden z napadených je podle Mladé fronty Dnes v olomoucké fakultní nemocnici s mnohačetnými zlomeninami čelisti a kostí obličeje. Podle starosty Slatinic Ondřeje Mikmeka nejde o ojedinělou záležitost. V Česku pracuje přes 60% práceschopných vězňů. Zájem by jich mělo víc. Vězeňská služba pro ně ale nemá místa. Do 3 let chce proto postavit 2 nebo 3 výrobní haly za desítky milionů korun přímo v areálech věznic.
1: Opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat. Takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
2: Říká šéf vězeňské služby Tomáš Hůlka. Víc příležitostí by měly přinést právě výrobní haly, slibuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
3: V tuhle chvíli typujeme prostory, které budou vhodné. Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami.
2: Nová pracovní místa jsou součástí 10leté koncepce vězeňství. Jejím dalším bodem je nábor zaměstnanců vězeňské služby. Potřeba jsou podle ředitelky asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové, zejména odborníci.
4: Aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů.
2: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Řidiče letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali více než 26 100 takových přestupků. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisté loni zaznamenali o 9 000 případů víc. Pokračuje policejní mluvčí Hana Křížová.
5: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně, od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
0: Za držení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Multižánrový festival Jesnění, který se koná od čtvrtku v Jeseníku, dnes končí. Poslední den nabídne 2 divadelní představení a hudební vystoupení. Program začne v 10 hodin a 45 minut, píše se na webu festivalu. Sport. Fotbalisté Sigmy Olomouc porazili v 7. kole šance ligy Bohemians 3-0. Rozdílovou branku dal už v 8. minutě z dálky Petr Barát. Ve 20. minutě ho doplnil Václav Sejk a v 81. minutě skoroval poprvé v dresu Olomouce Marco Soldo. Trenér Pavel Hapal ocenil i první čisté konto v sezóně a zjednodušení hry v určitých pasážích.
6: Jsme konečně odehráli zápas nulou, což byl pro nás nebo pro Koudyho velice důležitý, protože přece jenom v každém utkání inkasoval. Konečně i kluci pochopili, že někdy potřeba tu hru zjednodušit a hrát jednoduchý balon za obranu a hlavně tou obranou proběhnout, takže to tam bylo ve spoustu případech, akorát, že jsme z toho ještě nepřidali ještě víc branek, protože si myslím, že těch možností tam bylo dost. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno. Teploty 18 až 21 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný severozápadní vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D1. Mezi Bělotínem a Mankovicemi v obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen 2 pruhy.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Máme skoro 5 minut po 5. brzké nedělní víkendové ráno, jako malované. Možná chladnější ráno nás teď čekají, ale to všechno rozebereme nejen s meteorology, nejen v předpovědích počasí co 15 minut ve zprávách, ale také v samostatných blocích. 5 minut po 5. 6.9. Brian je možno, aby slavil, pokud se u nás nějaký vyskytuje, ale především Bolemír, Boleslav či Boleslava. Pěkně zdravíme také dnešní oslavence.

0: rock and roll od našeho Elvise a z Laxiku z rádia Luxemburg. Luxemburg nám hrál, Karel Zich vzpomínání a za chvilinku třeba i na Tino Turnera. Dneska si myslím, že se hodně bude vzpomínat taky na Haničku písničku, třeba i v jednom příspěvku medailonku u nás v Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc a možná i teď s Petrem Jungmanem.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 9. dítě Marie Terezie, tehdy už císař říše římské Leopold II., byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Tehdy jedna z největších synagog na světě, Vinohradská synagoga, byla slavnostně zasvěcena před 130 lety v roce 1896. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byla těžce poškozena a o 6 let později stržena. Dnes na jejím místě stojí základní škola Sázavská. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Leren Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenkovi byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Druhé největší ruské město je už 35 let, opět Sankt-Peterburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem.
3: Jen přijď, ty oceán temný, jak duše má.
2: Před 5 lety zemřel Bebel.
4: Dobrý den, máte to dnes.
2: Francouzská hvězda stříbrného plátna, Jean-Paul Belmondo. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil dvoumetrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: nejlepší.
1: The best.
0: Vzpomínka taky na Tinu Turner. 5:17.
2: Počasí.
0: Bude to hodně zajímavé, hodně pestré s tím počasím a dnes ne úplně nejchladnější ráno toho následujícího týdne, ale ta rána, některá už následující chladná budou, dneska noc a ráno tak 14 až 10 na horách kolem 9 nad nulou. V neděli přes den v Olomouckém kraji 18 až 21 na horách, tak do 16 a jasno nebo skoro jasno během dne přechodně vývoj kupovité oblačnosti. V pondělí až 24, ale předtím, tedy z neděle na pondělí, noc o 9 až 5 stupních nad nulou. Zítra tedy do 24, zpočátku polojasno, pak zřejmě obloha oblačná až zatažená. No a pak je to tady relativně chladno, může být ještě v noci na úterý, ale v úterý přes den zřejmě polojasno, skoro jasno, ale až 30 stupňů Celsia. Pak to v Čechách spadne možná na 20, třeba už ve středu, ale na Moravě a v Olomouckém kraji prý ve středu tak do 25.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: zpět, tam a zpět. Vypučí to, vyraší to, jak pak dlouho to bude trvat. Téma dnešního vydání Martina Písaříka a rubriky Co v učebnicích nebylo. Už to pučí, už to raší.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: večer. Připomínka, vzpomínka. Roku 90, 8 diskotékových písní. No a teď realita, čerstvé, krátké, ranní, nedělní, 6. zářijové zprávy. Jiří Kořínek.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,4% na 45 825 korun měsíčně, informoval Český statistický úřad. Ředitelství silnic a dálnic plánuje na D48 u obce Polom na Přerovsku vybudovat odpočívku s parkovacími místy pro 175 osobních vozidel, nákladních aut, karavanů a autobusů. Pokud získá povolení, chce odpočívku začít stavět v roce 2030, o 2 roky později uvede do provozu. Olomoučtí radní chtějí širší využití plochy tržnice tak, aby většinu týdne nebyla prázdná. Úředníci magistrátu zpracovávají a projednávají úpravy, které vzešly z veřejné debaty a z jednání se zástupci nového vlastníka historické budovy. Vodovody a kanalizace Jesenicka dokončily nový vodní zdroj na Keprnickém potoce. Vodojem a související zařízení za 135,5 milionu korun zvýší odolnost zásobování Jesenicka pitnou vodou při suchu, povodních i zhoršené kvalitě vody v horských tocích. Ze sportu. Tenistka Nikola Bartuňková prohrála ve 3. kole US Open s nasazenou 5 ruskou Mirou Andrejevovou 2-6, 6-7 a do premiérového Grand Slamového osmifinále nepostoupila. Počasí na střední Moravě dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne čekejte přechodně oblačno. Teploty 18 až 21 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici 1. třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Už brzy se hvězdy a měsíc promění a udělá se krásné 6. září a brzké, krásné, malované nedělní ráno. Za chvilku, taky po písničce Hvězdy se mění, nebo po Medicine Manovi, vyrazíme na fotbal. Fotbalisté Olomouce porazili Bohemku 3-0 a podrobnosti za pár okamžiků v reportáži.

0: Medicine Man. A za chvilinku další hudba na probouzení. Za 5 minut bude 6:15. Fotbalisté Sigmy Olomouc zaznamenali čtvrtou výhru v sezóně, když v 7. kole ligy porazili Bohemku. Bohemians Praha 3-0. Pražané měli v nohou i v hlavách středeční dohrávku s Jabluncem. Navzdory tomu ovšem trenér Jaroslav Veselý udělal jednu změnu v sestavě a to se mu nakonec vymstilo.
1: Trošku si to vyčítám, že to dej za mnou, protože přece jenom ta únava z toho středečního zápasu byla znát, když jsem si myslel, že ne, a že jsem tu sestavu měl asi víc prodotovat. Příště to asi tak udělám, že už na ty dojmy hráčů nedám a víc jsem to v hlavě měl. Mužstvo si věřilo, mělo teďka dobrý výkony i výsledky, tak se mě do toho moc nechtělo šahat, ale považuji to i taky za svou chybu.
2: Sypal si trenér Bohemians Jaroslav Veselý popel na hlavu po porážce 0-3 na hřišti Olomouce. Oproti středeční dohrávce udělal v základní sestavě jen jednu změnu a chybějící síly se v určitých pasážích markantně projevily.
1: Myslím si, že jsem zvažoval tři změny v té rotaci, ale věřil jsem, že to mužstvo je schopný třeba ten poločas, jsme to měli tak naplánovaný, že třeba do poločasu to uhrajeme příznivý výsledek a pak to oživíme. Chtěl jsem to oživit spíš těma jako odpočatějšíma hráčema, než těma z toho středy, ale to se ukázalo úplně ne jako správná varianta, ale tak chybama se člověk učí, tak chyby dělám i já, i hráči.
2: Trenéři na druhé straně se připravovali na různé varianty sestavy a každopádně na to, že budou chtít využít únavy na straně soupeře ve svůj prospěch.
3: Jestli byli soupeř unavený nebo nebyl, samozřejmě oni odehráli těžký zápas Jablonce. Myslím si, že ten zápas jsem moc dobře viděl, byl velice agresivní, důrazný, takže to možná nějaké síly stalo, ale my jsme se snažili soustředit na sebe. A pokud by měli být unavení nebo v tom závěru zápasu unavení, tak jsme potřebovali, aby s námi víc běhali. To znamená, že jsme byli připraveni nebo nachystaní, aby jsme byli ve velkém pohybu, aby to stálo hodně sil. My jsme právě naopak chtěli hrát ve vysokém tempu, což se nám v prvním poločase dařilo, nebo hlavně v tom úvodu toho zápasu, a vlastně těma dvouma gólema jsme to utkání rozhodli.
2: Dvě branky Sigma vstřelila do 20 minut a slova trenéra Pavla Hapala potvrdil i autor druhé z nich, útočník Václav Sejk.
4: Tím, že my jsme měli normální týden bez žádného zápasu uprostřed, tak jsme se mohli celý týden připravit na tenhle zápas a si udělat takovou přípravu v tu středu na ně a podívat se na to, jak hrajou, a myslím si, že ten zápas ve středu jim vzal hodně sil a proto ten náš záměr byl ten, aby jsme hodně tlačili, hodně probíhali, a myslím si, že to nám pomohlo a přineslo ovoce.
2: Třetí zásah přidal v 81. minutě premiérovou ligovou brankou chorvatský záložník Marko Soldo a poprvé v sezóně udržel čisté konto brankář Jan Koutný. Pro Sigmu tedy po všech ohledech povedené odpoledne. Naopak Bohemians přišli o 5-zápasovou šňůru bez soutěžní porážky. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: o dvou po akcích, třeba tady v centru Olomouce, kde se oslavovalo Apilo, jako vždy v sobotu. A v neděli brzy ráno Drive, kdo tě odveze? Who's gonna drive you home? Počasí. 5.46, dneska krásně, ale žádné velikánské horko, teplo, lehce na 20 stupňů Celsia a většinou jasný den. To třeba za pár hodin v úterý 24 až 29, možná 30 stupňů Celsia, polojasno a prý postupně zase mraky, no ale za týden, respektive hned potom od středy to začne dost lehce ochlazením, budou klesat ty teploty, na Moravě pozvolna, ale v Čechách hned ve středu budou mít jenom do 20 stupňů Celsia. A třeba za týden, pátek až neděle, příští týden, den, příští víkend 16 až 21, oblačno, tak to zhruba vypadá, tak to plánují meteorologové, tak naznačujeme počasí. No a co 4 hodiny samozřejmě vždycky konkretizujeme, hlavně ten dnešní den.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: První zmínka o něm pochází z roku 1141 a před 770 lety byl Přerov povýšen na město. Oblíbeným místem pro procházky Přerovanů, hry, kulturní akce i slavnosti je tu park Michalov. Najdeme v něm barevné geometrické záhony, aleje, sochy, skleník i volněji pojaté plochy se vzrostlými stromy a místy pro odpočinek. Na procházku chloubou města Přerova se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

sú sliby vermi, veľmi, viem byť verný. A polovina kontrolovaných obchodov v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Nechci slevu zadarmo, říká Klasik. A nejen na toto téma a kontroly České obchodní inspekce se podíváme už za pár minut.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Volební kampaň v Olomouckém kraji nabírá obrátky. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Pravidla o poskytování slev porušila při kontrolách. Polovina obchodu zjistila Česká obchodní inspekce. Oblačno, teploty až 22 stupně Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc.

0: Zaznamenali policisté. Přestupku se podle policejních statistik za 8 měsíců dopustilo více než 26 100 řidičů. Nepozornost přitom může mít fatální následky. Pokračuje vedoucí BESIPu Tomáš Nerold.
1: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takové to přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
0: Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má výuku zkvalitnit a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na časté chyby strojvedoucích, zejména projíždění návěsti stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školících střediscích dopravců, uvedl ředitel technické sekce drážního úřadu Radek Šafránek. Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových. Porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji, v 60 případech, obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
2: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slivě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
0: Sport. Fotbalisté Olomouce v 7. ligovém kole na domácím hřišti porazili pražské Bohemians 3-0. V 8. minutě se prosadil ranou z dálky Petr Barát. Ve 20. minutě dorážel do prázdné branky Václav Sejk. Jeho gol vyplynul z dlouhého míče z obrany a jednoduchému protečování před prázdnou branku.
3: Tohle jsem přesně říkal po Baníku, že musíme trošku změnit tohle, že vlastně můžeme většinu toho zápasu hrát ten náš styl, ale pak musíme prostě přijít i s něčím překvapivým a myslím si, že jsme Bohemku zaskočili i tím, jak jsme přímočarí byli a i z toho jsme dali ty první dva góly a tím jsme to utkání, nechci říct, že zlomili, ale trochu jsme zlomili Bohemku.
0: Utkání gólově završil v 81. minutě premiérovým ligovým gólem Chorvat Marko Soldo.
4: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne ubývání mraků, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli opravám mostu je částečně omezen provoz v Zábřehu v Olomoucké ulici na mostě přes Moravskou Sázavu. Jezdí se kyvadlově jedním pruhem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Bohatý, lidový, folklorní společenský program v sobotu na možná řadě míst i u vás, pokud jste ovšem chyběli, nemohli se dostavit na Olomoucko do Velké Bystřice. Tam pokračuje tento víkend Mezinárodní folklorní festival, co návštěvníků nabídl. Třeba ten sobotní včerejší program, tak to taky zhrneme v reportáži v Dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc do 7 hodiny a máme na to zhruba odteď tak 55 minut, ale postupně, teď hrajeme jen rock and roll, nic víc a potom taky Hanu Zagorovou 86. 9. výročí a také bude jeden medailonek Haničky písničky. Teď máme 5 minut po 6.

0: že bude jeden velký podzimní koncert, co je podsta Českého rozhlasu, vzpomínka na Haničku písničku Hana Zagorová 80, však o tom ještě určitě uslyšíme. To bude tuším ale až listopad. Toto byla Hana Zagorová také v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc, 6 hodin 11 minut 6.9.
1: Stalo se před 100 lety.
0: Pro obchod a obchodování a také obchodní školy třeba mládeže nejbystřejší. Psalo se v novinách z počátku září 1926 a jak se dolistovala, dočetla, dozvěděla Dita Vojnerová, právě tato mládež by se měla hlásit a studovat i na školách obchodních.
2: Obchodní grémium v Olomouci, které před 100 lety přihlíželo k tomu, že význam všech odvětví obchodu velmi stoupl po dosažení naší samostatnosti a vzniku Československé republiky, upozorňovalo rodiče a absolventy, že na obchod je třeba dávat hochy a dívky nejbystřejší a školsky dobře připravené. V článku se psalo o tom, že není správný náhled, že k studiu neschopná mládež má se věnovat i kupeckému povolání, o čemž možno se přesvědčit se zkušenostmi v cizozemsku, kde v obchodě jsou činnými, dobře prospívající absolventi středních škol. Obchodní grémium v Olomouci proto žádalo rodiče, profesory středních a učitele měšťanských škol, aby v tomto směru působili při volbě povolání, čímž prospějí nejen svým chráněncům, nýbrž také obchodnímu stavu a celému našemu národu a státu.

0: počasí.
1: A máme 6 hodin 16 minut, 6.9.2026. Týden bude zajímavý, co se počasí týká, vlastně ještě do 7 hodiny. Detailně rozebereme přímo od zdrojů z meteorologie, z regionálního předpovědního pracoviště dnešek, noc a vstup do toho týdne, tedy pondělí, a třeba příští pátek až neděle máme prý čekat tak 16 až 21 stupňů Celsia. Podzim, očekáváme taky převážně oblačno, v pátek ojediněle, jinak prý větší šance na déšť, přehánku a možná konečně dohnat deficit. Už ve čtvrtek to vypadá pro celou republiku na 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až 22. Středa zřejmě na Moravě možná až k 25, tak 23, 24 nejčastěji, ale v Čechách jenom do 20 už v tu středu, což je kontrast oproti úterku. Tady prý se máme sjednotit na teplotách až ke 30, v úterý přes den až 30 stupňů Celsia. Naproti tomu noc, třeba ta na pondělí, už docela chladná a teploty tak do 24, ale třeba jich Moravy až 27 stupňů Celsia. Polojasno. No a neděli tu samozřejmě přetřásáme, probíráme nejčastěji, tak ta dnešní podle nejčerstvějších předpokladů máme očekávat až 22 stupňů Celsia, oblačno, snad i polojasno, ale bude to zajímavé s tím počasím, jak naznačeno.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dolly Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní. Prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. Poslechu zve Jarka Nosková.
3: Olomoucký právník a spisovatel Petr Ritter a režisér a scénárista Ivo Trajkov se sešli při práci na filmu Hrdelní proces. Natáčel se od června do srpna na Moravě, především s herci z moravských divadel. Text, inspirovaný posledním trestem smrti v Československu, se soustředí na morální dilema. Má člověk právo sáhnout na život jiného člověka a odvolat se na starozákonní princip oko za oko, zub za zub? Poslechněte si rozhovor Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: katarze nebo ty katarze, to je vlastně úleva, trošku oddech, je to také vlastně některým knihám, literárním dílům, anebo nadčasovým dramatům. Dobře, že posloucháte v 6 hodin 22 minuty živě Český rozhlas Olomouc, máme 6. neděli ráno a v Šumperku budou mít jednu divadelní slávu a také jednu krásnou nadčasovou klasiku. 12. září v 19 hodin, prosím, šumperská premiéra Molierova Tartufa. Tartuf neboli pokrytec, přetvářka se tomu taky někde říká, je to nadčasové. Dobře, že posloucháte Český rozhlas Olomouc, my bychom vám rádi nabídli dva vstupy, které vám domluvíme, prosím, přímo na místě, takže pro vstupenky nikam nemusíte. Pokud byste chtěli, pozor, 12. září v 19 do Šumperského divadla na premiéru Molierovy klasické nadčasové hry Tartuf, no tak zkuste.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Tartuf od Moliéra v sobotu 12. září v 19 hodin vstup vám domluvíme, takže pro vstupenky nikam nemusíte. A pokud byste tedy chtěli být pozor na šumperské premiéře Molierova Tartufa, hrajou ho tam tuším po 40 letech, tak to v premiéře roku 2026. Pokud byste rádi, tak zkuste třeba i během následujících tónů dva vstupy přímo na místě vám domluvíme, když si teď o ně řeknete u nás v Českém rozhlase Olomouc 221 555 444. Molière, Tartuf a premiéra 12. v Šumperku.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: premiér Tartif Klasika a paní Ivetka, naší výherkyni, gratulujeme. Paní Iveta Skuničová půjde na Poliéra. A ještě tady dvě vstupenky, či vstupy, které vám domluvíme na místě. My ti budeme, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc, čerstvé krátké ranní zprávy. Jiří Kořínek.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Policie vyšetřuje na Olomoucku sérii napadení dětí. Na svědomí je má údajně skupina starších dětí, které objíždějí vesnické zábavy, informuje Mladá fronta Dnes. Útoky popisuje například v náměšti na Hané ve Slatinicích. Staly se podle tisku taky v Drahanovicích, Seničce a Luběnicích. V Olomouci pokračuje odlov přemnožených nutrií. Odborníci letos zatím odchytili 23. Nepůvodní zvířata žijí ve vodních ramenech Moravy a v přítocích řeky. Novou sportovní halu otevřeli v pátek u Sokolovny v centru Litovle. Zástupci tamní radnice začali stavět loni v dubnu, na místě vybudovali taky sportoviště, dvě hřiště a tribunu. Jiříkov na Bruntálsku otevřel novou stezku k tamnímu hradu Sovinec. Nová trasa spojuje horní parkoviště s náměstím před hradem. Předtím se chodilo podél rušné cesty, chodník tam úplně chyběl. Ze sportu. Ve druhém kole Interligy házenkářek Písek remizoval se Stupavou 25-25, Most porazil Slavii Praha 35-25 a Plzeň Olomouc 38-24. Tabulku vede Dunajská Streda před Mostem a třetími Michalovcemi, Olomouc 11. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno, odpoledne čekejte ubývání mraků, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Ještě dva vstupy na Moliéra tady pro vás budeme mít, poslouchejte dál nejenom ranní, dopolední, víkendové vysílání Českého rozhlasu Olomouc a teď výlet do 80. let. Šála, holka, oboje z citronu nebo v té barvě a Vítě Vávra.

0: povídám, přečtu, co píšou z redakce Zpravodajství a pozvu do Velké Bystřice, vlastně možná i na zbytek víkendu v 6.38 v Dobré bráno Českého rozhlasu Olomouc. Přehlídka folklorních souborů, řemeslný jarmark i výstava věnovaná historii souboru Hana Velká Bystřice. To byl sobotní program 630. ročníku festivalu Lidový rok Velká Bystřice. Čím pak je tento ročník výjimečný a kolik souborů letos dorazilo, zjišťovala kolegyně reportérka Sabina Millerová.
1: Sobotní program festivalu odstartoval přehlídkou účinkujících. Podle ředitele festivalu Petra Nakládala letos dorazila skoro 20 souborů.
2: Tak já jsem to napočítal na 12 souborů, jak dospělých, tak dětských z České republiky. My vždycky vybíráme tak, aby zastoupení měly všechny významné folklorní regiony Moravy, to znamená Jižní Morava, Haná, Slezsko a Valašsko.
1: Pozvání letos přijali také 4 zahraniční soubory.
2: Nesmí chybět Slovensko a potom máme zajímavý soubor ukrajinské menšiny, no a potom ty největší lákadla, soubor z Portugalska. To je vesnický soubor z malé vesničky nedaleko Atlantického pobřeží a to největší asi zámořské překvapení je z Mexika a to je zase naopak soubor složený z vysokoškoláků.
1: Letošní ročník je výjimečný také tím, že soubor Haná Velká Bystřice slaví 50 let od svého založení. Pokračuje krojařka souboru Jana Šolcová-Poláková.
3: Na dnešní vystoupení těšíme se moc, protože jsme zase postavili pásmo po nějaké další době, očistili jsme to pásmo, takže jako jo, já si myslím, že si to užijeme.
1: Festival tak zároveň doprovází i výstava spojená s historií souboru. Ta zahrnuje kroniky, fotografie i kroje.
3: Třeba pracovní, nebo starodávný, nebo sváteční, protože zpracováváme ten folklor jako scénickou, takovou jako tvorbu.
1: Program doplnili také ukázky řemesel. Návštěvníci si na rinku pod vedením kováře Matyáše mohli vyzkoušet práci se železem.
4: To ohnu a pak to budem klepat.
1: A co to vlastně vytváříte?
4: Tohle bude růže.
1: Každoročně festival navštíví kolem 5000 lidí. Někteří se na něj vracejí pravidelně, jako například pan Jaroslav.
5: My chodíme pravidelně každý rok, poněvadž bydlíme tady 60 let ve Velké Bystřici. Je to úžasná tradice, je to nádhera. A přijdeme poznat lidi, poznat tu kulturu, řemeslné výrobky. A je to úžasné, jak je tady krásná atmosféra.
1: Festival pokračuje i dnes. Na programu jsou především vystoupení dětských souborů. Z Velké Bystřice Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Někdy pouhá láska nestačí, sometimes love just ain't enough. 6:45. K tomu by to chtělo ještě aspoň trošku pěknou neděli, i když možná chladnější.
1: Počasí.
0: Ono totiž ten týden bude docela pestrý a budou tam teploty poměrně vysoké, v noci však poměrně nízké, ale teď poměrně ve větším detailu zaostříme na neděli, noc a pondělí s Evou Richterikovou. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Jste se lekla, ale nebojte, ptáme se jenom tradičně, jak je a jak bude dnes, co se počasí týká v olomouckém regionu.
2: Tak dnes očekáváme spíše více oblačnosti, a to zejména v severní polovině našeho regionu. Tam, kde je jižněji, tam může být i polojasno nebo skoro jasno, ale přechodně i tam přibude oblačnosti. Během večera potom bude oblačnost ubývat v celém olomouckém kraji. Teploty dnes, jak už jste naznačil, budou chladnější, většinou mezi 19 až 22 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni a vítr povane mírný, severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer zeslábne.
0: Tak to je dnešek, už ten bude zajímavý. A co potom vstup do nového týdne, noc a pondělí?
2: Noci už bude méně oblačnosti, jasno nebo polojasno, kránu ji pak bude opět přibývat, no a teploty během noci klesnou na 10 až 6 stupňů Celsia, vítr povane pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a v pondělí očekáváme postupně opět oblačno, během dne přechodně až zataženo, teploty budou většinou mezi 20 až 23 stupni Celsia, teplej bude na jihu, tam očekáváme i 25 stupňů a na horách bude kolem 14 až 18 stupňů Celsia. Vítr už zítra povane slabý, jihovýchodní nebo jižní do 4 metrů za sekundu.
0: Vyhlídka pěkná, dny poměrně hezké a přejeme i vám díky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
3: První zmínka o něm pochází z roku 1141 a před 770 lety byl Přerov povýšen na město. Oblíbeným místem pro procházky Přerovanů, hry, kulturní akce i slavnosti je tu park Michalov. Najdeme v něm barevné geometrické záhony, aleje, sochy, skleník i volněji pojaté plochy se vzrostlými stromy a místy pro odpočinek. Na procházku chloubou města Přerova se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
4: Jaké melodie provází vinaře v okamžiku, kdy se s dozrávající úrodou slavnostně uzavírají vinohrady? A jak zní radost z tekuté úrody, když celoroční dřinu vystřídá naděje u lisu? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve mezi podzimním sluncem zalité moravské vinice. Připomeneme si starodávný zvyk zarážení hory a plnými doušky si hudebně vychutnáme blížící se vinobraní. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.
5: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli

0: když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli mám.
1: Tak jestli máte chvilku, poslechněte si také nejbližší zpravodajství souhrnné, tedy v 7 hodin, teď je 6.52. Ještě návštěva jednoho biografu, je o biografu Láska. Bude řeč po 7 hodině, ale toto je kolega Petr Reze, kolega od Háničky písničky. Šumperští strážníci mají jiné protíže, problémy, starosti, jaké zjistíme za chvíli.
0: V kně

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hudná.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: 7 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Nové parkoviště s odpočívadlem postaví silničáři u Polomy, mapu autovraků mají v Šumperku a přibývá řidičů, kteří telefonují za jízdy. Oblačno, teploty až 22 stupně Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ředitelství silnic a dálnic plánuje na D48 u obce Polom na Přerovsku vybudovat odpočívku s parkovacími místy pro 175 osobních vozidel, nákladních automobilů, karavanů a autobusů. Součástí areálu bude čerpací stanice a také restaurace. Projekt bude stát více než 500 milionů korun. Pokud ředitelství silnic a dálnice získá všechna potřebná povolení, chce odpočívku začít stavět v roce 2030, o dva roky později ji uvede do provozu, informovalo na sociálních sítích. Šumperští strážníci spustili interaktivní online mapu s polohou autovraků. Na internetu zobrazuje aktuální polohu odstavených aut ve městě. Cílem je informovat obyvatele o tom, která auta už strážníci evidují jako vraky. Pokračuje Martin Pel.

0: silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat.
1: Krátce může řidič mobil v držáku použít při ovládání navigace. Ani telefonování za jízdy přestupek být nemusí, říká Jan Straka z dopravní policie.
2: V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, tak telefonovat můžete.
1: Zadržení mobilu při řízení může řidič dostat 4 body a pokutu až 3 500 korun na místě nebo až 10 000 korun ve správním řízení. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Víc pracovních míst i vzdělávacích příležitostí pro vězně. To plánuje v příštích letech vězeňská služba. Součástí 10leté koncepce vězeňství je také moderní zabezpečení a lepší příprava na propouštění. Nejpalčivějším problémem bude podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové nábor odborných zaměstnanců vězeňské služby.
4: Myslím především více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a větší vlastně propojení jakoby s dalšími vlastně subjekty, které v tom mohou pomoci, například vlastně poskytovateli z řad neziskového sektoru.
3: Sport. Fotbalisté Olomouce zvítězili doma v 7. kole první ligy 3-0 nad Bohemians 1905. Za 3 body je nasměroval Péter Barát. Prosadil se taky Václav Sejka po změně stran premiérovou trefu v modrobílém dresu střídající letní posila Marco Soldo. Sigma vyhrála 4. z posledních 5 kol a v neúplné tabulce se posunula na 2. místo o 4 body za vedoucím obhájcem titulu Slavií. V 6. kole Moravskoslezské fotbalové ligy v sobotu Vsetín porazila Havířov 1-0, stejně tak Vítkovice Slovácko B 1-0 i Hranice Vrch. Chovinu 1-0. Frýdek Místek remizoval s Uničovem 1-1, stejně jako Unie Hlubina s Uherským Brodem. Tabulku vede Artis Brno B před Frýdkem Místkem a 3. Unii Hlubina, Uničov 5., Bčko Sigmy Olomouc 6., Hranice 11.
5: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne přibývání mraků, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 14 a mírný severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí 2 pruhy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Máme 5:05, dobré ráno přejeme z Českého rozhlasu Olomouc Naďu Urbánkovou, která v lese potká Karla Černoka. Si pustíme za chvíli hned ze všeho nejdřív, ale Ivanu Čákovou. Hanička, písnička už nám dneska hrála, třeba ještě zahraje. Její písně ale vzněly z rádií, z filmu divadelních prken. Právě tam dnes také zazní znovu v den nedožitých 80. narozenin Hany Zagorové. Má premiéru muzikál Biograf Láska 2, který vznikl z jejich hitu opět stejně jako jednička, tak i o tom uslyšíme určitě tak do 7:30. A teď Ilona Čáková nebo Naďa Urbánková s kolegou.

0: dobré vědět o Let's Champs, o dění v našem regionu a dozvíme se taky právě teď v 7 hodin 12 minut Českého rozhlasu Olomouc. Míříme do nemocnice, ale nebojte, dobrovolně, dobrovolní dárci, těm se teď budeme věnovat, těm také průběžně děkujeme častokrát v našem vysílání. Do nemocnice ve Štenberku zajíždí od tohoto týdne mobilní odběrový tým také pro krevní plazmu. Zatím od tamních dárců odebíral krev a teď tedy i tu plazmu, krevní plazmu. Reportáž z prvních odběrů plazmy ve Štenberku s tím mobilním týmem, ale také s dárci. Natočil kolega reportér Josef Čermák.
1: Už jste někdy byl na plazmě?
2: Ne.
1: Nebyl? Aha.
2: Tak je to novinka tady, tak... Když novinka, tak novinka.
3: Krevní plazmu Martina Langmajer daruje poprvé v životě. S darováním krve má ale bohaté zkušenosti.
4: Tady ve Štenberku chodím druhým rokem. Jinak jsem chodíval už od vojny do Olomouce. Pak jsem byl delší dobu v zahraničí, no teď jsem začal za zloni.
3: Co vás k motivuje?
4: Tak asi je potřeba. Tak proč ne? Když jsou zdravý zatím ještě, tak...
3: Kolik za sebou třeba máte odběru té krve?
4: Když dohromady, co jsem začal v těch 20. No přes 60, 70 určitě.
1: Takže to vám dám do ruky. Během odběru budete mačkat tak, jak jste zvyklí při odběru krve. Moc se nevyčerpávejte, tady budete mačkat skoro 3/4 hodiny.
3: Na odběr plazmy stačí stejně jako u krve jeden vpich na ruce, říká zdravotní sestra Blanka Podzimková.
5: Ten odběr je delší než odběr krve, trvá zhruba tak 45 minut, ale v podstatě je to pro organismus šetrnější, protože krvinky se vrací dárci do organismu.
3: Pro srovnání, jak třeba dlouho trvá ten odběr krve?
5: Odběr krve trvá 5 až 10 minut a ten odběr plazmy 45 až 50, přijde na to, jak ten dárce pije, jaký má krevní obraz, jaký má ty vstupní data.
6: Nepamatujete si, kde tak pícháme, když máme krev? No totiž tady někde, že?
3: Mobilní odběrový tým do Štenberské nemocnice jezdí ze Šumperku, dodává Podzimková.
5: No, tak stávali jsme brzy a vyjížděli jsme teda o 5:45 z transfuzní služby Šumperk.
3: A v kolika lidech třeba, v kolika autech?
5: Přijeli jsme jedním autem, kde nás bylo 5 zdravotních sester a ještě plus pan doktor, který přijel autem sám, takže nás tady 6 zdravotníků.
3: Pro plazmu mobilní odběrový tým šumperských zdravotníků od loňska jezdí i do České Třebové. Službu tento měsíc rozšíří ještě taky do Frenštátu pod Radhoštěm. Ze Štenberku Josef Čermák, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 17, možná někde mají 17 stupňů, ale bylo klidně k 10 stupňům Celsia. Třeba v centru Olomouce se to v noci drželo i na 15, těch 17 možná stupních Celsia. Ale během rána je možné, že se tu ochladí, tu to trošku jinak kolísá. Tak co teď? 14,5, 15 stupňů Celsia přímo v centru krajské metropole. Přes den dneska tak do 22, 23 maximálně. Oblačno, ale to znamená, že docela fajn. Později odpoledne na večer máte oblačnosti navíc ubývat. A větřík mírný, severozápadní, tak do 6 metrů za sekundu. Večer ale ještě zeslábne. V noci 10 až 6, na horách 8 až 4 stupně Celsia. Neboť možná, protože bude jasno, polojasno. Kránu bude zase přibývat případných mraků. No a zítra tak teploty kolem 22 stupňů Celsia, avšak pozítří až ke 30. Pak to zase postupně bude klesat, na Moravě postupněji, takže ve středu možná tak k 25, 24 stupňům Celsia, ale po druhou půlku toho týdne tak do 20.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Milí krajani, v nedělo po obědě je čas ovařit si kafe, natáhnout se na divan, naladit Český rozhlas Olomouc a otevřít dušu ošlechtilým myšlenkám. O 14:30 hodině si pak můžete poslechnout krátké vyprávění v hanáčtině, jak to bývalo za starých časů, co nám chybí, čeho máme hromady a ještě hase to, co nás nepálí. Tož si nalaďte plk na nedělo, které vám povykládá váš stareček Křoupal z Břochovanu.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: 22. Senzační ráno s datem 6.9. Třeba s trochu vzpomínání anebo plánování. Anička Písnička a její Lucerna. Hana Zagorová 80. Vzpomínkový koncert bude v listopadu 24. tohoto roku. No a ještě dřív. Biograf Láska, Můj čas, Duhová víla. Díky těmto hitům a dalším mnoha patří zpěvačka Hana Zagorová k největším legendám české populární hudby. Dnes by tato devítinásobná držitelka Zlatého slavíka oslavila 80. Hudební divadlo Kalich při této příležitosti už dnes uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2, který je stejně jako první díl postaven samozřejmě na Hančiných hitech.
1: Tak někde jsme
2: My jsme nehledali, co tam dát, my jsme hluboce zvažovali, co tam nedat, protože těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství a pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
3: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž. Ten měl na starosti režii i prvního divácky velmi úspěšného dílu.
2: I když ten zvuk třeba místy posuneme trošičku blíž k divadlu nebo trošičku blíž k současné době, tak ctíme to, aby ta písnička pro lidi automaticky zněla tak, jak ji znají a slyšeli v ní to, co v ní mají slyšet. Plus tam byly momenty, kdy jsme si dovolili stejně jako u prvního biografu třeba někde lehce to obohatit o nějakou barvičku nebo nějakou píseň cíleně jako interpretovat jiným způsobem. Ale to byly spíš takové jako zpestření, aby tam bylo nějaký hudební překvapení.
3: V inscenaci se v hlavních rolích představí Denisa Nesvačilová, Filip Antoniu nebo Michaela Tomešová. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
4: Člověk si uvědomuje, vlastně, když slyší ty písničky, kolik šlágrů měla. Když byla naživu, samozřejmě člověk si je zpíval a poslouchal na koncertech, když to zpívala, a teď si to člověk ještě víc uvědomuje. Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherné. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost.

0: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Scenáristka Uljana Donátová děj napsala o skupině mladých lidí, kteří hledají způsob, jak se v životě usadit a zároveň jít za svými sny.
1: Já už k tomu prvnímu dílu jsem přistupovala s velikánskou pokorou. To je vlastně i případ toho druhého muzikálu. A mám to štěstí, že její písničky velmi často jsou příběhy samy o sobě. Takže pro autora je vlastně snazší nějakým způsobem je napojit do toho děje, protože oni sami vlastně tím, o čem vyprávějí, vám trošku pomáhají posunout ten děj.
0: K nedožitým narozeninám Hany Zagorové vychází také nové 4 album a knižní biografie s názvem Žít tady a teď. Český rozhlas pak na 24. listopadu legendární zpěvačce připravuje koncertní poctu ve velkém sále pražské Lucerny, kde s rozhlasovými symfoniky zaspívá její největší hity třeba Monika Absolonová nebo Kateřina Marie Tichá. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: A mou jsme doputovali optimisticky k dalším čerstvým krátkým ranním nedělním zprávám 6. zářijovým s Jiřím Kořínkem.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,4% na 45 825 korun měsíčně, informoval Český statistický úřad. Ředitelství silnic a dálnic plánuje na dálnici D48 u obce Polom na Přerovsku vybudovat odpočívku s parkovacími místy pro 175 osobních vozidel, nákladních aut, karavanů a autobusů. Pokud získá povolení, chce odpočívku začít stavět v roce 2030. To 2 roky později ji uvede do provozu. Olomoučtí radní chtějí širší využití plochy tržnice tak, aby většinu týdne nebyla prázdná. Úředníci magistrátu zpracovávají a projednávají úpravy, které vzešly z veřejné debaty a z jednání se zástupci nového vlastníka historické budovy. Vodovody a kanalizace Jesenicka dokončili nový vodní zdroj na Keprnickém potoce Vodojem a související zařízení za 135,5 milionu korun zvýší odolnost zásobování Jesenicka pitnou vodou při suchu, povodních i zhoršené kvalitě vody v horských tocích. Ze sportu. České basketbalistky čeká druhý zápas ve skupině na mistrovství světa. Od 14:30 nastoupí v Berlíně proti Číňankám. V pondělí pak narazí na obhajkyně titulu z Ameriky. Do play-off postupují ze 4členné skupiny 3 nejlepší celky. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, odpoledne čekejte ubývání mraků. Teploty 19 až 22 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 14 a mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Trávu kolem dálnice D35 sečou dělníci na trase Přáslavice Lipník nad Bečvou. Jedou levým pruhem mezi 284. a 295. a půltým kilometrem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: jako malované.
1: A písnička Ráno Valdemara Matušky. A nebo za chvilinku notování o tom od Dua Eurythmics a Annie Lennox u mikrofonu, že někde zkrátka musí být nějaký ochranitel, spasitel. There must be an angel. 7.41, 6.9.2026 a zpátky do školy. Stréček Křeopál a začátek školního roku.
2: To ščočím do kalendáře, jak te prázdniny dětskám šíleně otekly. Nic se nedá dělat. Končí čas véleto, táboro, čas koupání, chytání lelko, čas letních hlásek. Teď je potřeba ještě nakoupit nějaký přezovky, zešity, zařídit průkazku na vlak či bus, přihlásit obědy ve školní jídelně a jož, aby tady bylo 1. září. Maminka bodí svýho syna. Lojzíko, stávej, už je 7 hodin, musíš do školy. Lojzík na to. Ale mami, mě se nechce, já chci ještě spát, já nikde nepůjdu. Maminka se nedá odbět. Lojzíko, stávej, už je 7:45, teď přijdeš pozdě, děcka se ti budou smít. Lojzík se brání. Maminko, já nechci do školy, já chci být doma, já nikde nepůjdu. Ale Lojzíko, ty musíš jít do školy, dejte se přece očetel. Vízete, že to ani očeteli nemají jednoduchý, že se musí ho také přemůct, aby do té školy stali a šli zavčaso. Děcka, po cestě do školy musíte myslet také na svoje rodiče. Co jim to dá práci, všecko vám pozhánět, ať jsou to školní pomůcky, oblečení, bodky, kabáty, bundy, teď to všecko stojí peníze. Tak se jim aspoň odměňte tém, že se budete ve škole očet. Nemusí obec samé biče, teď trojka je přeci dobrá známka. Hlavně se snažit. Každý nemusí být inženýr. A očte se jazyky, ať se ve světě nestratíte, ať se nemusíte domlouvat rokama a nohama, tak jak já. A na vás, milí rodiče, jsem nezapomněl. Vy se také snažte těm dětskám aspoň trochu pomůct. Hlavně těm nejmenším, co jdou do školy poprvní. Děti, pamatujte si, že se budete očet celý život. A také to, že co se v mládí naučíš, na stáří, jak deš, nandeš.
1: Konec prázdnin a hlavně začátek školního roku a taky samozřejmě v repríze Plko na nedělo. Tedy už vlastně 6-7 dní poté, vlastně dneska máme toho 6. září. A tak se můžeme od Jiřího Vrby, Stréčka Křopala, v technické spolupráci se Zdeňkem Prchlíkem v režii Tomáše Soldána těšit také na premiérové vydání Plko. Dneska o 14:30 je ten čas vždycky, tentokrát o tom, že mizejí maliny z lesů a remízků.

0: počasí. Bude zajímavé, bude pestré a dneska docela pěkné. Počasí. Už je 7.47, někde mají teploty, no klidně k 15 stupňům Celsia, někde po celou noc i brzy ráno zůstaly tak na 10 stupních. Ten rozptyl i v rámci kraje poměrně široký a velký. No a předpověď na dnešní 6. zářijový den, většinou oblačno, později odpoledne a večer má oblačnosti ubývat a teploty očekáváme mezi 19 a 22, na horách mezi 12 a 16, v noci potom 10 až 6, na horách 8 až 4 stupně. Jasno, polojasno, k ránu ale přibývání mraků. A orientačně telegraficky teploty zítra v pondělí 7. kolem 22 v odpoledních maximech, ale pozítří v úterý 8. kolem 28, takže klidně ke 30 stupňům Celsia. Pak se má zase ochladit.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: První zmínka o něm pochází z roku 1141 a před 770 lety byl Přerov povýšen na město. Oblíbeným místem pro procházky Přerovanů, hry, kulturní akce i slavnosti je tu park Michalov. Najdeme v něm barevné geometrické záhony, aleje, sochy, skleník i volněji pojaté plochy se vzrostlými stromy a místy pro odpočinek. Na procházku chloubou města Přerova se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
3: Kytarista a zpěvák John Miles zazářil především svým debutem, ale vydařené bylo i jeho druhé album Stranger in the City. Očividná snaha dosáhnout úspěchu v Americe byla spíš na škodu, nicméně muzikantský grunt zůstal. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s dvojkou Johna Milese. Well, I'm a stranger in the city.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu.

0: mezi náma.
1: Ke zhlédnutí je současnost. Druhá tráva Robert Křesťan na webu olomouc.rozhlas.cz přes sociální sítě anebo koncerty Českého rozhlasu na YouTube. 7 hodin skoro 52 minuty, to byla panenka ještě s Poutníky od Roberta Křesťana. Nové plechy a okna, to teď čeká poslední přístupný prstenec vysílače nahoře Pradět v Jeseníkách. Je v něm totiž vyhlídka, kterou ročně navštíví tisíce zájemců, příchozích turistů. Kromě výměny špatných částí dostane prstenec i nátěr, který se používá třeba na zaoceánských lodích. O rekonstrukci se starají České radiokomunikace.
2: 2,5 metru za sekundu.
3: Taková je rychlost výtahu, do kterého mě vzal Michal Kozák a jedeme se podívat na vyhlídku do 7. patra. Je tam ale takový ruch, že bychom se neslyšeli, takže jsme sjeli o prstenec níž.
2: Vyhlídková kabina má podhledy z plechu, který nevyhovoval dlouhodobým účinkům povětrnostních vlivů, takže dochází k jejich vyřezání, nahrazení, očištění prostoru pod nimi. Následně bude očištěná konstrukce celé kabiny s vymutím oken.
3: Ten prstenec s tou rozhlednou je vlastně opravdu vysoko. Dá se říct, že v Česku už můžete být výš opravdu jenom na Sněžce. A nejvyšší hora v České republice jde dokonce při dobré viditelnosti i vidět.
2: Když jedete pohledem po obzoru, tak narazíte na šedé pohoří úplně vzadu a uprostřed jediný špičatý vrchol ve tvaru trojúhelníku, to je Sněžka.
3: Ukazuje Michal Kozák z Českých radiokomunikací. Vysílač na Pradědu je teď ale obehnaný plotem a přístup do tamní restaurace vede úzkým koridorem, říká její provozovatel Tomáš Hrazdil. Společně s restaurací zařizuje i chod rozhledny.
4: Roční návštěvnost rozhledny je v nižších 10 000 osob. Řádově to dělá asi 40 až 50 tisíc. Tím, že je z bezpečnostních důvodů uzavřený celý prostor kolem vysílače, tak to působí nemalé problémy, protože lidé přeplánují svoje výlety. Klienti, kteří jezdí na ubytování, nám ruší ubytování, protože jezdí kvůli rozhledně, v rámci ubytování mají vstup na rozhlednu zdarma.
3: Jestli tento rok vyhlídka ještě otevře, zatím není jisté. Záleží totiž na počasí, které je na nejvyšším vrcholu v Jeseníkách proměnlivé. Z hory Pradět Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta@maria.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Průměrná mzda v kraji vzrostla. Město Albrechtice dokončilo opravu chodníků v Nádražní ulici. V Jeseníku dnes končí festival jesnění. Oblačno, teploty až 22 stupně Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Průměrná hrubá mzda v Olomouckém kraji ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,4% na 45 825 korun měsíčně. Oproti stejnému období loňského roku přibylo zaměstnancům v kraji ve výplatě v průměru 2750 korun, informoval Český statistický úřad. Průměrná mzda v Česku stoupla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 6,4% na bezmála 52 tisíc korun. Oproti celostátnímu průměru je mzda v Olomouckém kraji nižší o zhruba 6 100 korun a ve srovnání s ostatními kraji je čtvrtá nejnižší. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Nová metodika Drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých školících střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
3: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený, takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
2: Rekonstrukce chodníků na ulici Nádražní ve městě Albrechticích je hotová. Jde o chodníky a prostranství před tamními bytovými domy. Práce dělali zaměstnanci místního sběrného dvora. Radnice tak chtěla ušetřit peníze. Pracovníci

0: Ve 20. minutě ho doplnil Václav Sejk a v 81. minutě skóroval poprvé v dresu Olomouce Marco Soldo. Trenér Pavel Hapal ocenil i první čisté konto v sezóně a zjednodušení hry v určitých pasážích.
1: Jsme konečně odehráli zápas nulou, což byl pro nás nebo pro Koudyho velice důležitý, protože přece jenom v každém utkání inkasoval. Konečně i kluci pochopili, že někdy je potřeba tu hru zjednodušit a hrát jednoduchý balon za obranu a hlavně tou obranou proběhnout, takže to tam bylo ve spoustu případech. Konečně jsme to ještě nepřidali ještě víc branek, protože si myslím, že těch možností tam bylo dost.
2: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne ubývání mraků, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Vozovku dálnice D35 opravují dělníci mezi Přáslavicemi a exitem Holice. Pracují v pravém pruhu mezi 278 a 277 a půltým kilometrem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tři a půl minuty po 8 hodině 6. září a pojďme dál v dopoledním víkendovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Se mimo jiné můžete s námi vydat na oslavy 10. narozenin Pchůtkového roku, jak jsme hodně avizovali, anoncovali, Kostelec nad Orlicí a zámecký pan František Kinský. Kus toho vystoupení, toho programu uslyšíme prý po 10. hodině, ano, v dnešním pravidelném vydání Pochoutkového roku. A co se bude vařit? Něco z roku 2024, ovšem začerstva, původně od posluchačů a dnes tedy zřejmě něco na sladko od Pepíka Maršálka. To bude po 10. hodině, po 9. nejen pro Přerovské, Procházka Michalovým parkem. No a teď ještě zpátky k pátku s kapelou Činasky.

0: Starnoucí melodie Český rozhlas Olomouc, au, Olympik, dej mi víc své lásky. A nebo za chvilinku troška blues a hemondek. Eric Clapton v dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc i se sliby. Slibil taky Martin Písařík, že přijde. A teď se na mě zubí.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Promises, Promises, sliby, někdy chyby. Promises, Eric Clapton.
1: Počasí.
0: Ještě toho máme odehrát, třeba zase za chvilinku jednoseriálovou Evu Farnou, mladinkou 14 letou. Teď 8.14, už také pohled třeba na následující týden. Ten zhruba od středy bude mít sestupnou tendenci, co se teplot týká, tak do 21-20 stupňů Celsia a třeba za týden, kam je ten nejzazší výhled 16 až 21, oblačno v pátek ojediněle, jinak pak častější možnost deště, přeháněk a střídavě oblačno do té doby, čtvrtek do 20 stupňů Celsia přes den. Ve středu v Čechách spíš do 20, ale na Moravě klidně tak kolem 23 stupňů Celsia, neboť v úterý nejteplejší den, klidně i ke 30 máme v úterý očekávat ty hodnoty. No a v pondělí do 24, ale na Moravě přece jenom zase trošku tepleji. A to pondělí oblačné i polojasné, přechodně zataženo, ojedinělé možnost slabého deště. A dnešek ten prezentujeme nejčastěji. Teploty kolem 21, tak do 22, 23 stupňů Celsia. A většinou hlavně zpočátku oblačno. Později odpoledne a na večer máte oblačnosti ubývat a třeba noc na zítřek bude jasná a už docela chladná.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Letošní léto patří vosám, horko a sucho jim svědčí a jejich hnízda se často mění v celé kolonie. Kdy je nutné je likvidovat, jak na to, a kdy je naopak nechat, jaké volit při zásahu oblečení a proč nepoužívat na tělo parfém, vše vysvětlí nadpraporčík Tomáš Rečka, velitel družstva ze stanice Šternberg, hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: 20.
1: Stalo se před 100 lety.
0: Zůstalo to stejný. Zkusíme srovnání. Pro obchod do obchodu třeba mládeže nejbystřejší. Psalo se třeba v novinách z počátku září 1926. No a jak se dozvěděla, dočetla, dolistovala Dita Vojnarová, právě tato mládež hlásiti by se měla, studovati by měla na školách obchodních.
2: Obchodní grémium v Olomouci, které před 100 lety přihlíželo k tomu, že význam všech odvětví obchodu velmi stoupl po dosažení naší samostatnosti a vzniku Československé republiky, upozorňovalo rodiče a absolventy, že na obchod je třeba dávat hochy a dívky nejbystřejší a školsky dobře připravené. V článku se psalo o tom, že není správný náhled, že k studiu neschopná mládež má se věnovat i kupeckému povolání, o čemž možno se přesvědčit se zkušenostmi v cizozemsku, kde v obchodě jsou činnými, dobře prospívající absolventi středních škol. Obchodní grémium v Olomouci proto žádalo rodiče, profesory středních a učitele měšťanských škol, aby v tomto směru působili při volbě povolání, čímž prospějí nejen svým chráněncům, nýbrž také obchodnímu stavu a celému našemu národu a státu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíc se mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A u nás za chvíli po půl deváté Dalibor Janda, nebo taky Václav Neckář. Pěkná pozdravení také vám. A teď ještě zpravodajský krátký souhrn. Ranní zprávy, nedělní, s Jiřím Koříkem.
4: Bylo půl deváté.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Policie vyšetřuje na Olomoucku sérii napadení dětí. Na svědomí je má údajně skupina starších dětí, které objíždějí vesnické zábavy, informuje Mladá fronta Dnes. Útoky popisuje například v náměšti na Hané Slatinicích, staly se také podle tisku v Drahanovicích, Seničce a Luběnicích. V Olomouci pokračuje odlov přemnožených nutrií. Odborníci letos zatím odchytili 23 nepůvodní zvířata, žijí ve vodních ramenech Moravy a v přítocích řeky. Novou sportovní halu otevřeli v pátek u Sokolovny v centru Litovle. Zástupci tamní radnice začali ji stavět loni v dubnu. Na místě vybudovali taky parkoviště, dvě hřiště a tribunu. Jiříkov na Bruntálsku otevřel novou stezku k tamnímu hradu Sovinec. Trasa spojuje horní parkoviště s náměstím před hradem. Předtím se chodilo podél rušné cesty, chodník tam úplně chyběl. Ze sportu. V sedmém kole první fotbalové ligy v sobotu Olomouc porazila Bohemians 19-5-3-0, Slavia Zbrojovku Brno 4-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0, Artis Brno prohrál s Plzní 0-3, tabulku vede Slavia, druhá Sigma Olomouc, třetí Liberec. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno, odpoledne čekejte ubývání mraků, teploty kolem 20, v jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Trávu kolem dálnice D35 sečou dělníci na trase Přáslavice Lipník nad Bečvou. Jedou levým pruhem mezi 284. a 295. a půltým kilometrem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Tady jedna od Dalibora, za chvíli také od našeho Adama Sportáka. Neboli Olomouc Bohemians 3-0, ale víc za chvilku.

0: S mikrofonem teď míříme za fotbalem v 8.38 v Českém rozhlasu Olomouc a fotbalisté Sigmy Olomouc zaznamenali čtvrtou výhru v sezóně, když v sedmém kole ligy porazili Bohemians 3-0. Pražané měli v nohou i v hlavách středeční dohrávku s Jabloncem. Navzdory tomu ovšem trenér Jaroslav Veselý udělal jednu změnu v sestavě a to se mu vlastně nakonec vymstilo.
1: Trošku si to vyčítám, že to dej za mnou, protože přece jenom ta únava z toho středečního zápasu byla znát, když jsem si myslel, že ne a že jsem tu sestavu měl asi víc prorotovat. Příště to asi tak udělám, že už na ty dojmy hráčů nedám a víc jsem to v hlavě měl. Mužstvo si věřilo, mělo teďka dobrý výkony i výsledky, tak jsem mě do toho moc nechtělo šahat, ale považuji to i taky za svou chybu.
2: Sypal si trenér Bohemians Jaroslav Veselý popel na hlavu po porážce 0-3 na hřišti Olomouce. Oproti středeční dohrávce udělal v základní sestavě jen jednu změnu a chybějící síly se v určitých pasážích markantně projevily.
1: Myslím si, že jsem zvažoval tři změny v té rotaci, ale věřil jsem, že to mužstvo je schopný třeba ten poločas, že to je tak naplánovaný, že třeba do poločasu to uhrajeme příznivý výsledek a pak to oživíme. Chtěl jsem to oživit spíš těma jako odpočetějšíma hráčema, než těma z toho středy, ale to se ukázalo úplně ne jako správná varianta, ale tak chybama se člověk učí, tak chyby dělám i já, i hráči.
2: Trenéři na druhé straně se připravovali na různé varianty sestavy a každopádně na to, že budou chtít využít únavy na straně soupeře ve svůj prospěch.
3: Jestli byli soupeř unavený nebo nebyl, samozřejmě oni odehráli těžký zápas s Jabloncem. Myslím si, že ten zápas jsem moc dobře viděl, byl velice agresivní, důrazný, takže to možná nějaké síly stalo, ale my jsme se snažili soustředit na sebe. A pokud by měli být unavení nebo v tom závěru zápasu unavení, tak jsme potřebovali, aby s námi víc běhali. To znamená, že jsme byli připraveni nebo nachystaní, aby jsme byli ve velkém pohybu, aby to stálo hodně sil. My jsme právě naopak chtěli hrát ve vysokém tempu, což se nám v prvním poločase dařilo, nebo hlavně v tom úvodu toho zápasu a vlastně těma dvouma gólama jsme to utkání rozhodli.
2: Dvě branky Sigma vstřelila do 20 minut a slova trenéra Pavla Hapala potvrdil i autor druhé z nich, útočník Václav Sejk.
4: Tím, že my jsme měli normální týden bez žádného zápasu uprostřed, tak jsme se mohli celý týden připravit na tenhle zápas a si udělat takovou přípravu v tu středu na ně a podívat se na to, jak hrajou a myslím si, že ten zápas ve středu jim vzal hodně sil a proto ten náš záměr byl ten, aby jsme hodně tlačili, hodně probíhali a myslím si, že to nám pomohlo a přineslo ovoce.
2: Třetí zásah přidal v 81. minutě premiérovou ligovou brankou chorvatský záložník Marko Soldo a poprvé v sezóně udržel čisté konto brankář Jan Koutný. Pro Sigmu tedy po všech ohledech povedené odpoledne. Naopak Bohemians přišli o pětizápasovou šňůru bez soutěžní porážky. Z Olomouce Adam Kudet, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prosinci zase prý naživo. Brian Adams i v Praze, teď v 8.44, skoro 45 v Českém rozhlase Olomouc.
1: Počasí.
0: To je čas ještě na jednu ranní, či předpolední předpověď počasí, s tím, že dneska může být moc pěkný malovaný den, oblačno oficiálně, postupně odpoledne a večer s ubývajícími případnými mraky. A s teplotami dneska 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 12 až 16. A taky větříkem od severozápadu, nejprve mírného rázu, pak ale večer ještě slabšího rázu. A pak vyjasnění, jasná, polojasná noc a ráno a jenom 10 až 6 stupňů Celsia noc na pondělí, na horách jenom kolem 6 nad nulou. Zítřejší den, tedy s teplotami kolem 22 stupňů Celsia, oblačná chladná noc a potom ten den jasný, polojasný, pondělní. No a pozítří tam čekáme asi maximální hodnoty, ta denní maxima kolem 28 stupňů Celsia. To bude tedy pozítří, úterý 8. a od středy na Moravě postupné, ale v Čechách docela radikální ochlazování.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: První zmínka o něm pochází z roku 1141 a před 770 lety byl Přerov povýšen na město. Oblíbeným místem pro procházky Přerovanů, hry, kulturní akce i slavnosti je tu park Michalov. Najdeme v něm barevné geometrické záhony, ale je sochy skleník i volněji pojaté plochy se vzrostlými stromy a místy pro odpočinek. Na procházku chloubou města Přerova se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Ale bude den pěkný, jak má být, krásný 6. zářijový a možná i s nějakým kulturním programem. Teď ještě malé ohlednutí také v příspěvku reportáže Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc, přehlídka folklorních souborů Řemeslný jarmark. Výstava věnovaná historii souboru Hana Velká Bystřice, tak to byl třeba sobotní program 36. letošního ročníku festivalu Lidový rok Velká Bystřice. Čím pak je tento ročník výjimečný, kolik souborů letos dorazilo, zjišťovala s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc kolegyně reportérka Sabina Millerová.
1: Já radši za Jurku kupíně kordulku.
2: Sobotní program festivalu odstartoval přehlídkou účinkujících. Podle ředitele festivalu Petra Nakládala letos dorazila skoro 20 souborů.
3: Tak já jsem to napočítal na 12 souborů, jak dospělých, tak dětských z České republiky. My vždycky vybíráme tak, aby zastoupení měly všechny významné folklorní regiony Moravy, to znamená Jižní Morava, Haná, Slezsko a Valašsko.
2: Pozvání letos přijali také 4 zahraniční soubory.
3: Nesmí chybět Slovensko a potom máme zajímavý soubor ukrajinské menšiny, no a potom ty největší lákadla, soubor z Portugal. To je vesnický soubor z malé vesničky nedaleko Atlantického pobřeží a to největší asi zámořské překvapení je z Mexika a to je zase naopak soubor složený z vysokoškoláků.
2: Letošní ročník je výjimečný také tím, že soubor Haná Velká Bystřice slaví 50 let od svého založení. Pokračuje krojařka souboru Jana Šolcová-Poláková.
4: Na dnešní vystoupení. Těšíme se moc, protože jsme zase postavili pásmo po nějaké delší době očistě. Chtěli jsme to pásmo, takže jako jo, já si myslím, že si to užijeme.
2: Festival tak zároveň doprovází i výstava spojená s historií souboru. Ta zahrnuje kroniky, fotografie i kroje.
4: Třeba pracovní, nebo starodávný, nebo sváteční, protože zpracováváme ten folklor jako scénickou, takovou jako tvorbu.
2: Program doplnili také ukázky řemesel. Návštěvníci si na rinku pod vedením kováře Matyáše mohli vyzkoušet práci se železem.
5: To ohnu a pak to budem klepat.
2: A co to vlastně vytváříte?
5: Tohle bude růže.
2: Každoročně festival navštíví kolem 5000 lidí. Někteří se na něj vracejí pravidelně, jako například pan Jaroslav.
6: My chodíme pravidelně každý rok, poněvadž bydlíme tady 60 let ve Velké Bystřici. Je to úžasná tradice, je to nádhera a přijdeme poznat lidi, poznat tu kulturu, řemeslné výrobky a je to úžasné, jak je tady krásná atmosféra.
2: Festival pokračuje i dnes. Na programu jsou především vystoupení dětských souborů. Z Velké Bystřice Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Policie vyšetřuje útoky na děti v Náměšti na Hané. Pravidla o poskytování slev porušila při kontrolách polovina obchodů, zjistila Česká obchodní inspekce. V Zábřehu se dnes koná taneční odpoledne. Oblačno, teploty až 22 stupně Celsia, mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Policisté vyšetřují na Olomoucku sérii napadení dětí. Na svědomí je má údajně skupina starších dětí, které objíždějí vesnické zábavy. Informuje o tom Mladá fronta dnes. Útoky popisuje například v Náměšti na Hané a ve Slatinicích. Staly se však podle tisku také v Drahanovicích, Seničce i Luběnicích. Jeden z napadených je podle Mladé fronty dnes v olomoucké fakultní nemocnici s mnohačetnými zlomeninami čelisti a kostí obličeje. Podle starosty Slatinic Ondřeje Mikmeka nejde o ojedinělou záležitost. Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových. Porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji, v 60 případech, obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
3: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slivě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
2: Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má výuku zkvalitnit a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na časté chyby strojvedoucích, zejména projíždění návěsti stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školicích střediscích dopravců, uvedl ředitel technické sekce drážního úřadu Radek Šafránek. Taneční odpoledne plné známých melodií můžete navštívit dnes ve velkém sále kulturního domu v Zábřehu. Začne ve 14 hodin. Více mluvčí města Lucie Mahdalová.
4: V tanci i poslechu zazní pestrý výběr známých melodií v podání oblíbeného dua Albatros, tedy zpěvačky Zdenky Poláchové a muzikanta Květoslava Langra. Zařazeny budou písně na přání i tradiční vtipné vsuvky.
5: Sport.
2: Fotbalisté Olomouce v 7. ligovém kole na domácím hřišti porazili pražské Bohemians 3-0. V 8. minutě se prosadil ranou z dálky Petr Bar-

0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne ubývání mraků, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Trávu kolem dálnice D1 sečou dělníci na trase Lipník nad Bečvou Bílovec. Jedou po krajnici mezi 298. a 341. půltým kilometrem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Posečeno, upraveno bude na dálnicích a kolem silnic a čas pozdního léta si dnes dopoledne můžeme zpříjemnit taky upraveným parkem Michalov v Přerově. A to už za chvilinku v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Tím místem bude Přerov a Michalov. No a fotodokumentace i takzvaně režisérská či redaktorská varianta, delší varianta pořadu a fotky moc krásné jsou na webu olomouc.rozhlas.cz. Nechte se navnadit, ale za chvilinku právě tu reportáží přímo z místa. No a dívám se, že ještě před 10:00 tady bude Kašna. Ano, seriál barokní Kašny a tak, ale prý jedna, která vlastně neexistuje.
3: A takovou, jak radště uznat, svět ještě neviděl.
2: Ale viděl, v 15. století před 10:00 potvrdíme neexistující Kašnu v Olomouci.

0: z místa.
1: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc přejeme z Přerova. A to proto, že Přerov slaví výročí. V roce 1256 povýšil Přemysl Otakar II. Přerov na město a první písemná zmínka o Přerovu pochází z roku 1141 od biskupa Jindřicha Zdíka. My se vydáváme do míst, která jsou Přerovany velice oblíbená. Jak víme, Přerovani jsou mnohdy kritičtí ke svému městu, k jeho podobě, ale tohle místo si užívají. Ještě jsem neslyšel, že by o něm někdo řekl něco špatného. Uvidíme, co řekne naše průvodkyně. Tou je Jana Syričanská, pracovnice pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu z ORNISu, což je přírodovědné pracoviště Muzea Komenského v Přerově a to se nachází právě tady na okraji parku Michalov a od toho ORNISu jsme přišli. Mě tady zaujalo psí hřiště, tam se podíváme za chvilku, ale nejdříve se přivítáme s naší průvodkyní. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Čím je toto místo zajímavé?
2: Tady je krásně vidět vlastně, jak je park Michalov vsazený do krajiny a jak krajina souvisí s tím parkem, kde se vlastně zrodil park, z čeho. Stojíme na místě, ze kterého je vidět korunky stromů nedaleké Národní přírodní rezervace Žebračka. To je vlastně zbytek lužního lesa, který zase souvisí s řekou Bečvou, která tady taky teče nedaleko od nás, teďka ji nevidíme. No a vlastně historicky park Michalov byl jedna z vyvýšených tady v takovém bahnitém, zamokřeném prostředí, kde byla slepá ramena řeky Bečvy, byly tady vlastně mokřady, ty lužní lesy a právě na takových těch vyvýšených místech byly lesy a lidé jim říkali ostrovy a na jednom z těch ostrovů byl právě park, nebo původně les Michalov.
1: Vy jste si sebou vzala knížku Městský park Michalov 1904 až 2004, kterou jsem si taky půjčil v knihovně a včera jsem ji listoval a zjistil jsem, že v roce 1686 byl zmíněn Michalův ostrov a to je asi právě to, o čem byste mluvila, že tu byly ty luhy a jeden ostrov byl tedy pojmenován podle nějakého Michala.
2: To jméno vlastně není nikde z pramenu doložené, jak vlastně vzniklo, takže historici se pouze domnívají, s čím by mohlo souviset. V Přerově je kostel svatého Michaela, který před současným farním kostelem, kde je pan děkan, tak byl jako hlavní a samozřejmě ke kostelu patřily majetky, takže historici se domnívají, že tady tyhle ty lesy mohly být právě majetkem církve a mohly patřit ke kostelu svatého Michaela, ale to jméno samozřejmě mohlo třeba vzniknout i kvůli tomu, že tady mohl být třeba nějaký křížek nebo místo zasvěcené svatému Michalovi.
1: Když jsme na tomto místě, tak pokud se rozhlédneme, vy jste zmínila už ty vzrostlé stromy kolem nás, jak jsou staré?
2: Já si úplně netroufnu říct, jak který ten strom je starý, ale podle těch kmenů určitě tady tyhle ty obrovské duby, některé lípy a habry, tady budou určitě stovky let a vlastně tvoří takovou tu kostru celého toho parku a vlastně dokládají i ten původ toho lesa, protože tyhle ty tři dřeviny, které jsem vyjmenovala, jsou vlastně i nejvíce zastoupené právě v tom lužním lese Žebračka. Takže tady tohle dokládá to, že park Michalov byl kdysi tím lužním lesem.
1: Vstupujeme na hřiště pro pejsky. Nekousni mě. Vy ho využíváte pravidelně, tady to hřiště?
3: Jo, docela často. Protože je to super, jakože pro ty psy, že se tady můžou vyběhat.
1: Jak to sem máte daleko?
3: 6-7 kilometrů jezdíme autem.
4: No, já jsem přímo z Přerova, ale většinou taky dojedeme autem. Ale dá se i pěšky, to by bylo tak 2 kilometry.
1: Tady máte ohaře a ještě...
3: Ano. Šiba.
1: Jak jim to tady vyhovuje?
3: Většinou odpoledne je tady fakt jako banda, třeba i 10-12 psů, takže si tady vyhrajou a vyběhají se.
1: Já tady vidím pár těch prvků, nějakých můstků, houpačku.
4: My tady spíš socializujeme, ale nějaký tady můstek umí přeběhnout, ale určitě jsou tu vycvičenější pejsci a někteří to umí všechno.
1: Jak často sem chodíte?
5: Docela často. Tady vlastně je můžete pustit a navíc máte tady ty překážky, takže si s nimi docela i vyhrajete.
1: A taky tady mají pítko, že?
5: Ano, to je taky dobrý.
1: A my se s paní Syričanskou teď přesuneme do výstavní aleje.

0: Park Michalov si dnes procházíme v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc s edukátorkou z Ornisu Janou Syričanskou. Začali jsme u vzrostlých stromů v takovém anglickém parku a teď jsme došli do místa, které působí velmi upraveně, jsou tu záhony, působí svátečně, slavnostně. Sedíme v restauraci, která je zmiňovaná v těch historických análech už mnohem dříve, než tu vlastně park Michalov byl, kdysi to byl ten les Michalov a už tehdy tu byla restaurace. Pak se začalo to místo kultivovat, začaly tu vznikat třeba i nějaká sportoviště, hřiště a další. A mám pocit, že ta doba přinášela, byť Přerované jevily velký zájem už o své lesy, takže je patrná, když se na ty dějiny toho parku podíváme, ta chuť mít to rekreační místo a mít to kultivované rekreační místo, spravované rekreační místo, něco krásného pro procházky, slavnostní chvíle a sport.
1: Je určitě potřeba si uvědomit, jaká byla doba, kdy park Michalov vlastně vznikal, protože rok 1904 je braný za rok založení parku, ale tady na tom místě se dělá spousta věcí už předtím. Tady v tom lese Michalov vlastně byla zahrada pana Křístka, byla v ní takzvaná bůda, což bylo právě takové jako výletní místo těch Přerovanů. A na konci 19. století už byl Přerov vlastně průmyslovým městem. V té době vlastně vznikaly železnice, byla to ale i doba, kdy třeba byl Dlouhomír, byla to doba, kdy se řešily česko-německé otázky. Vlastně se jakoby vzedmulo takovéto národní vlastenecké hnutí, vznikaly okrašlovací spolky. No a tohle to všechno je takový znak té doby, která byla tím prvopočátkem, kdy vlastně se tady začalo něco dít. Takže kromě takzvané bůdy a vlastně toho lesa, kolem kterého například vzniklý okrašlovací spolek vysazoval modříny, tak vlastně lidé sem chodili odpočívat hodně. No ale zároveň ten okrašlovací spolek, který je velice důležitý v historii parku, si uvědomil, že nějaké dílčí zásahy tady to území moc nezmění a že Přerov si prostě opravdu zaslouží místo i reprezentativní, ne aby to byl jenom prostě takový obyčejný nějak upravený les, ale opravdu si přáli park.
0: Ku příkladu v té knize Park Michalov, vydané ke stému výročí, tedy toho oficiálního vzniku v roce 1904, můžeme číst o tom, že v roce 1877 starosta města přišel na jednání rady s nákresem a rozpočtem na upravení aleje. Takže ta alej vlastně už byla taky zakládána před oficiálním vznikem toho parku, ta alej, u které teď sedíme.
1: Myslím si, že to byla určitě alej, která právě vede tady po té dnes původní, nebo vlastně hlavní ose, to je vlastně i ta původní osa, která tady právě v prvopočátcích byla vysazená a později se stala základem pro plány pana Františka Thomayera, protože tenhle zahradní architekt dokázal využívat vlastně práci svých předchůdců a pracoval s tím místem, které měl upravovat tak, aby využíval ty stávající poměry.
0: Do jakých základních etap bychom tady mohli dějiny tohoto parku anebo nějaké etapy koncepční rozdělit?
1: Tak myslím si, že ta úplně první základní, to je ta, o které jsme mluvili, to znamená, že nějaký les využívaný měšťany Přerova ke svému užitku, sběru různých plodů, klestí a podobně. Potom to byl určitě rok 1870, kdy město odkoupilo zahradu od pana Křístka, na které stála ta bůda pověstná a začaly první nějaké úpravy lesa na park.
0: Tedy restaurace bůda?
1: Ano, byla to vlastně taková jakoby lesní restaurace. No a po odkoupení právě tady této zahrady město začalo s výstavbou první kamenné restaurace. Dalším takovým mezníkem je určitě vznik okrašlovacího spolku a jeho zapojení, který plánoval v parku Michalov uspořádat výstavu, tak proto oslovili vlastně pana Františka Thomayera, který měl vytvořit plány na úpravu tohoto místa, aby bylo vhodné pro tu výstavu. Výstava se nakonec neuskutečnila, ale plánu se využilo, takže pan Thomayer plány pozměnil a podle nich se začaly budovat první ty osy vedlejší a park se vlastně změnil do té podoby francouzského parku. Další potom asi etapou bylo postupné dobudovávání dalších částí. Takže byly plány na vznik botanické zahrady, alpina, přibyly tady různé stavby, například hudební altán, pomník od pana Pelikána Jana Husa, postavil se velký jubilejní palmový skleník. Myslím si, že dalším mezníkem byl rok 1936, kdy se v Přerově konala veliká zemská výstava. A po této výstavě potom v 50. letech po druhé světové válce tady ještě vzniklo například místo, kde jezdil pionýrský vláček. Pořád se ještě držela ta úroveň parku prvorepublikového, ale bohužel s odchodem pana Procházky, zahradníka, který se tady o to staral, byl nařčený z kolaborace, byl odejít z funkce a podobně, tak si myslím, že s jeho odchodem park Michalov začal chátrat. 70. a 80. leta jsou právě ve znamení té zkázy, bych řekla. Končí vlastně nějaký i zájem Přerovanu o tohleto místo. Velkým mezníkem potom byly povodně v roce 97, což byla obrovská rána pro zeleň v parku. No a po roce 89 se park Michalov stal majetkem města, byl vyhlášen národní kulturní památkou a město Přerov se rozhodlo pro jeho celkovou rekonstrukci a obnovu. No a rok 2004 je ten poslední mezník, kdy vlastně se uskutečnila hlavní část těch oprav tady tohoto plánu a park Michalov byl slavnostně otevřen pro veřejnost v téhle nádherné historizující podobě.
0: To znamená, co zůstalo z té prvotní koncepce, pokud za ní můžeme tedy považovat tu Thomayerovu vrcholící v roce 1904?
1: Původní plány pana Františka Thomayera můžeme vidět v hlavní ose parku, kde jsou různá zastavení. V centru u vodotrysku vlastně navazuje osa vedlejší s francouzskou květnicí a celkově uspořádání všech záhonů a vlastně tady těch hlavní částí upozorňuje na francouzskou školu zahradní architektury právě pana Františka Thomayera.
0: My tu vidíme třeba i historické kandelábry osvětlení, celé to má takový historizující ráz.
1: Ano, je, myslím si, zásluhou města Přerova, že opravdu úplně do detailů se snažili obnovit ten park, takže můžete vidět třeba tady ty 4-metrové lavičky, které mají ty kovové prvky v podobě březových větví a to právě navrhoval vlastně taky pan František Thomayer a tyhle ty lavičky jsou vlastně jedinečné pouze pro tenhle jediný park. Upozorňují také vlastně tím designem březových větví na takový zahradní altán, který stával právě na konci hlavní osy dlouhé roky.
0: Co musí být v létě také příjemnější než třeba asfaltové cesty je povrch, po němž se chodí?
1: Jsou tady cestičky mlatové, to znamená, že chodíte po písečných cestičkách, které se ani za deště nerozmočí, mají zpevněné, zhutněné podloží. Byly tady samozřejmě nějaké negativní věci právě v průběhu té rekonstrukce, které se nepovedly a to se právě zrovna týká těch cestiček, takže dlouhé roky byly přerované roztrpčení stavem těch cest, ale dneska už jsou krásně pochozí i po dešti a jsou tady samozřejmě i cestičky asfaltové, po kterých se třeba právě po dešti dá bezpečně procházet i s kočárkem a nikam se neboříte, neušpiníte se.
0: A nebo jak vidíme, tam dítě zrovna jede na koloběžce.

0: Přišli jsme k vodotrysku na křižovatce alejí. Z té vody rostou listy vysoké a létají tu vášky. Na dřevěných ostrůvcích odpočívají želvy.
1: Jsme v srdci parku. Tohle to je křížení hlavní a vedlejší osy před restaurací. A tady tahle ta fontánka už tady byla od prvopočátku. Ty rostliny to jsou kosatce a obkružuje celou fontánku. Takové stádo bohýšek. No a želvičky ty se sem dostávají, protože lidé, když je doma nechtějí, tak je v současné době odnášejí do různých vodních ploch a právě Park Michalov a tady tahle ta fontánka je jednou z nich. Takže zahradníci se tu o ně potom starají a je v zimě zimují a pak je sem vždycky na tu sezónu umisťují zpátky.
0: Takže takový útulek pro želvy tady je?
1: No v podstatě se to dá říct, že ano, i když ale nechtěný. Není to úplně dobrá situace.
0: Když se otočíme, vidíme hudební altán.
1: Byl postavený v roce 1912. Je tu taky vidět ten krásný historický design toho osvětlení, který se sem vrátil. Vidíme krásné kruhové záhony vysazené letničkovými ornamentálními výsadbami. A ve středu těchto záhonů vlastně jsou takové solitary, nějaké body, které mají poutat vaši pozornost. Jsou to třeba kany, různé palmy. V dřívějších dobách to byly banánovníky, které se pak zimovaly ve sklenících.
0: Vedle restaurace a vedle té hlavní aleje je dětské hřiště, ale my se otočíme doprava. A tady vidíme zahradu téměř zámeckou.
1: Jsou tady cestičky ve tvaru U a ta cestička vlastně objímá takový snížený parter. Do něj se dá sejít dvěma schodišti s vázami. No a kolem celého toho sníženého parteru jsou zase ty ornamentální letničkové záhony. Těch, které jsou více na okraji toho obvodu, tak můžeme vidět různé trvalky a jsou tam půlovité formy kalin, šeříků a tohle to upomíná vlastně také na pana Františka Thomayera, protože on jako zahradní architekt miloval tyhle ty druhy rostlin spolu s chryzantémami, dokonce je sám potom pěstoval ve své okrasné školce, kterou na konci života vlastnil a provozoval.
0: Je to místo velmi kultivované, velmi opečovávané, protože třeba i stromy jsou tu zastřihované do takových deštníkovitých tvarů.

0: Na dohled od vodotrysku jsme se přesunuli na počátek parku. Jsme na místě, které je opět z té aleje trochu rozšířené a ozdobené bystami vprostřed kulatý barevný záhon s kytkami a s palmou.
1: My jsme v hlavním vstupu do parku z Máchovy ulice, která byla takovou výstavní ulicí místních osobností, které si tu stavěly vily. Tato vstupní ulice už byla tehdy osázena na počátku takovou alejí a měla vlastně navozovat vstup do parku od města. My stojíme v místě, kde jsou umístěné tři bysty. První je bysta Jiřího Sumína, což je pseudonym přerovské básnířky paní Amálie Vrbové, je z roku 1968. A o několik metrů dál jsou ještě další dvě bysty. Je to přerovský malíř Augustin Mervart a pak ještě bronzová bysta Josefa Bajáka z roku 1982, což je sochař, který vytvořil ty předchozí dvě.
0: Právě kolem nás projel traktor s velkou nádrží vody na vlečce a míří k místu, kde za stromy vidím antické sloupy.
1: Ty sem byly přemístěny z jednoho místa uprostřed centra města Přerova, kde v Proluce bývaly nad Kaštnou s Neptunem. A protože tohleto místo se zastavilo domem, tak se přemístili, myslím si, že docela hezky citlivě právě sem do parku.
0: A paní s hraběmi zvedá prach, když čistí tady ty cesty, o nichž už byla řeč. Takže teď bychom vyšli z parku, kdybychom šli směrem té aleje kolem honosných výstavních vil.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: My ovšem neopustíme prostory parku a za Tysovými živými ploty vcházíme k dalšímu oddělenému místu, tentokrát do, řekněme, růžové zahrady s altánem, který tvoří také asi popínavé růže kolem konstrukcí.
1: Jsme teďka v místě, kde končí ty návrhy pana Františka Tomajera a tady v těchto místech podle návrhů zahradníka Františka Procházky měla vzniknout botanická zahrada a alpinum. Tady jsme teďka v rozáriu, místo, které vidíme před námi plné stromů a keřů, vlastně už dnes nevypadá tak, jak vypadalo třeba ve 30. letech, kdy opravdu tady to alpinum bylo. Vyskytovaly se tady různé vodní plochy, takové spíš potůčky, které překlenovávaly můstky dřevěné, ty vodní plochy, různá jezírka, rybníčky a bylo tady alpinum, takže mezi kameny různě naskládanými byly vysazeny všechny možné druhy stromů, keřů, trvalek a podobně. Tady tahle plocha bohužel postupně chátrala, až si tady nějaká obyvatelka Přerova způsobila vážný úraz na schátralé mostku, tak se město rozhodlo, že vlastně celou tu plochu zruší a to alpinum bylo zavezeno. Když se tady potom obnovovalo jezírko, tady za tou Tysovou stěnou, mívalo v počátcích parku podobu první Československé republiky, ten tvar, tak když se potom obnovovalo, tak vlastně když se bagrovalo, tak se tady vynořovaly právě z té zeminy a dodnes jsou tam vidět ty kameny, které tvořily to původní alpinum.

0: Park Michalov si procházíte s pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Provází nás Jana Siričanská z Ornisu Přerovského, edukátorka, lektorka. A my právě teď vstupujeme do skleníku. Teď nás trochu po hlavě pohladí palmové listy. Nad námi rozkvetlé růžové květy, kterých je také plný tento prostor. Vidíme tu i historické fotografie, ty skleníky, to byla taky docela dlouhá dějinná linie těchto parků, vznikaly, zanikaly.
1: Ano, tady tento skleník byl vybudovaný a otevřený k roku 1928, k 10. výročí založení republiky. Byl opravdu překrásný, bohužel postupem času také schátral a v 80. letech byl potom stržený a zanikl. Na tomhletom místě ale při obnově parku vznikly 3 nové skleníky, 2 jsou produkční pro zahradníky a v jednom tom výstavním se teď nacházíme. Nad námi na treláži se popíná bougainvillea, před námi na konci je nádherný exemplář olivovníku mnohaletého a i ostatní rostliny, které tady vidíme osázené v záhonech lemovaných gabonovými stěnami, tak je vlastně ukázka subtropické flóry.
0: Jakou rozlohu má park Michalov?
1: Na informačních tabulích město uvádí asi 17 hektarů. Myslím si, že je to tabule z toho roku 2004 a park se mezi tím rozšířil ještě o další plochy, takže to bude něco do 20 hektarů.
0: Jak vidíte budoucnost toho parku?
1: Já si sama myslím, že město Přerov si zasluhuje velikou pochvalu v tom, jakým způsobem park Michalov zrekonstruovalo a myslím si, že Přerované mají tohle místo tak moc rádi, že by se s ním nic zlého stát nemělo. Já sama bych byla strašně ráda, kdyby někoho naopak napadlo té aktivitě našich předků už víc než 100 leté pokračovat a tuhle tu zelenou nádhernou plochu třeba zvětšit a propojit park Michalov třeba právě s tou žebračkou, což se úplně nabízí a možná, že to byl kdysi i nápad pana Tormajera, protože on vlastně ve svých původních návrzích tu hlavní osu neuzavřel zelení, ale nechal průhled přímo na ten lužní les žebračka a možná, že plánoval, že kdyby v těch návrzích pokračoval, že by právě přírodním nějakým parkem propojil obě dvě tyhle ty lokality.
0: Děkujeme za procházku paní Janě Siričanské. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Jaké melodie provází vinaře v okamžiku, kdy se s dozrávající úrodou slavnostně uzavírají vinohrady? A jak zní radost z tekuté úrody, když celoroční dřinu vystřídá naděje u lisu? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve mezi podzimním sluncem zalité moravské vinice. Připomeneme si starodávný zvyk zarážení hory a plnými doušky si hudebně vychutnáme blížící se vinobraní. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Návštěva u Jiřinky s Alenkou bude samozřejmě jako vždycky pěkná, pestrá, zajímavá a inspirativní. Dneska možná zavařeninová, určitě cuketová a možná, že se bude hodit zrovna to, jak zužitkovat cuketu, cukety, ale na druhou stranu třeba jak zakonzervovat, uchovat česnek, že tam bude možná hned několik typů. No a spousta typů hned po 10. hodině, mimochodem návštěva u Jiřinky s Alenkou, kdo by netušil, předpolednem, neděli co neděli, v dopoledním víkendovém programu Českého rozhlasu Olomouc po 10. hodině a tady do 11. pochoutkový rok a vítězné recepty, ovšem ála naši kuchaři dnes. Dneska tedy asi cukrařina, pečení, dobrutky, mlsotky s Josefem Maršálkem, protože ten ví, že peče celý pochoutkový rok, nejenom na sladko. No a trošku ohlednutí za těmi oslavami 10. narození pochoutkového roku v Kostelci na Torlici, jak jsme zvali, tak pustíme kousíček záběru s Františkem Kinským a Patrikem Rozehnalem. Teď ale také to, co jsme slibovali, vlastně i celé prázdniny. A taky to, jak vypadá ta kašna, kterou svět neviděl. Tedy viděl, ale spíš v 15. století. Ty olomoucké kašny, to je fenomén. A teď jedna z těch kašen, nebo více vlastně, které v minulosti kdysi bývaly, ale dneska už nejsou.
1: Naše dnešní putování po kašnách zaniklých musíme jednoznačně začít na křížení bývalých ulic České a Široké, tedy v dnešním překladu ulice 8. května a ulice 28. října naproti Národního domu a nebudeme zastírat, že nám tady na pozadí zurčí voda v barokní kašny Merkurovi, o které jsme se už v jednom z předchozích dílů bavili. Nejspíše právě tady totiž vznikla nejstarší olomoucká kašna, nebo respektive takto nejstarší, o které víme, o které máme nějaké tušení, o které existují nějaké zmínky. No a ty nás vrací na konec středověké éry, do závěru 15. století, shodou okolností do roku Kolumbova objevení Ameriky, do roku 1492, kdy existuje zápis o tom, že biskup Jan Filipec koupil v České ulici dům naproti mramorové kašny.
2: Na jakých dalších místech bychom dříve našli kašny?
1: V době, která následuje poměrně blízko tady období první zmínky o kašně mramorové, máme hned informace o čtyřech kašnách ve městě stojících, město zdobících a město zásobujících užitkovou vodou. De facto zpráva o těch čtyřech kusek pochází z roku 1528, to znamená, je téměř přesně půl tisíciletí stará. No a já bych navrhl, abychom se teď za zřejmě druhou nám nejstarší známou přesunuli na takzvaný Romhof. Jsme tady, jsme na Romhofu, shodou okolností hned za sídlem olomouckého studia Českého rozhlasu. Jsme vlastně na uhelném placu Romhof, staré tržiště, kde se uhlí prodávalo, dnes v uličním plánu olomouckém označeno jako uhelná ulice. No a tady vznikla fontána v době renesanční v druhé polovině 16. století. Máme zprávu z počátku června roku 1581 a ta nám říká, že správce olomouckého městského stavebního úřadu Blažej Neuschl nechal zde na Romhofu postavit fontánu nebo kašnu. Bohužel zpráva není širší, to znamená, nedozvídáme se žádné další podrobnosti o jejím vzhledu a třeba i malinko bližší lokaci. Faktem je, že dnes už tady fontánu můžeme hledat naprosto zbytečně. Není tady, zanikla na samém počátku 18. století v souvislosti s budováním rozsáhlého komplexu měšťanského pivovaru.
2: A my, když se bavíme o těch zaniklých kašnách tady v Olomouci, tak se dá říct, že se pohybujeme v tom úzkém centru, že tady byly ty kašny všechny umístěny.
1: Důležité je zmínit, že současné fontány měly své předchůdkyně, které tedy tím pádem můžeme zařadit do naší dnešní kategorie fontán zaniklých. No a jedna taková právě na náměstí byla, a teď mluvíme o náměstí Horním, nejslavnější asi, nejkrásnější olomoucká fontána, fontána Cezarova, měla svoji předchůdkyni, a to kašnu nazývanou co by kašna spravedlnosti. Když už budeme takhle detailně pátrat, tak se můžeme od Cezarovy kašny, bývalé kašny spravedlnosti, přesunout na západní stranu radnice, to znamená tam, kde se vchází do celého komplexu ze strany od Moravského divadla. Tam je nároží radniční budovy od konce 19. století zdobeno nástěnou kašnou, je tam v podstatě nika s konchou, dneska s fontánou Hygie, ale původně se jednalo o fontánu Chlapce na delfínu. Zase se nám tady vrací delfín jako v Olomouci v minulosti a v budoucnosti ještě také několikrát. To byla fontána, která byla součástí celého architektonicko-urbanistického řešení pomníku císaře Františka Josefa I., který byl před touto fontánou styčen a odhalen k 50. výročí jeho olomouckého nástupu na trůn. Tedy ta slavnost odhalení monumentů proběhla 2. prosince roku 1898. Zároveň chlapec držel v ruce kartuš, která měla ještě připomínat i 10. výročí zrušení olomoucké pevnosti.
2: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radí

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Volební kampaň v Olomouckém kraji nabírá obrátky. Policie vyšetřuje případ otravy ryb ve Staré Červené vodě na Jesenicku jako přečin. Mapu s polohou autovraků mají v Šumperku. Oblačno, teploty až 22 stupně Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Volební kampaň ve městech a obcích Olomouckého kraje nabírá obrátky. Podél silnic a v ulicích měst už jsou první billboardy s kandidáty do zastupitelstev a předvolebními hesly. Značná část kampaně se odehrává také na sociálních sítích. Někteří uchazeči o hlasy voličů vyrazili do ulic. Komunální volby se konají 9. a 10. října. Kriminalisté vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala, uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
2: Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až jeden rok odnětí svobody.
0: Šumperští strážníci spustili online mapu s polohou autovraků. Na internetu zobrazuje polohu odstavených aut ve městě. Cílem je informovat obyvatele o tom, která auta už strážníci evidují jako vraky. Pokračuje Martin Pelnář, ředitel šumperské městské policie.
3: Jedná se vlastně o to, že i ti lidé mají zpětnou vazbu a nemusí se nám opakovat situace, kdy třeba jeden vrak nám hlásili 3-4 lidé z jedné lokality po sobě a my jsme jim pořád odpovídali. Takže oni teď se podívají a už ví, že ten vrak je prostě nějak zpracovávaný, že v nějakém řešení a už nemusí nic hlásit.
0: Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit na zvýšená rizika na daný měsíc, abychom si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol. Pokračuje hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
4: Během září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
1: Sport.
0: Fotbalisté Olomouce zvítězili doma v 7. kole první ligy 3-0 nad Bohemians 1905. Za 3 body je nasměroval Péter Barát. Prosadil se taky Václav Sejk a po změně stran premiérovou trefu v modrobílém dresu střídající letní posila Marco Soldo. Sigma vyhrála 4. z posledních 5 kol a v tabulce se posunula na 2. místo za vedoucí Slavii. V 6. kole Moravskoslezské fotbalové ligy v sobotu Hranice porazili Vrchovinu 1-0 a Frýdek Místek remizoval s Uničovem 1-1. Tabulku vede Artis Brno B před Frýdkem Místkem a 3. Unií Hlubina. Uničov 5., Bčko Sigmy Olomouc 6., Hranice 11.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne ubývání mraků, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách

0: rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj, Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, nejsem to já, jsem to já.

0: Nejsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
1: Pečeš často na slano?
0: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8 za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
1: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35 do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. Rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
0: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ono už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
1: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
0: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šláčku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
1: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
0: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají. Tak šeptám potají, co by řek,

0: Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní, prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. Poslechu zve Jarka Nosková.
1: Olomoucký právník a spisovatel Petr Ritter a režisér a scénárista Ivo Trajkov se sešli při práci na filmu Hrdelní proces. Natáčel se od června do srpna na Moravě, především s herci z moravských divadel. Text, inspirovaný posledním trestem smrti v Československu, se soustředí na morální dilema. Má člověk právo sáhnout na život jiného člověka a odvolat se na starozákonní princip oko za oko, zub za zub? Poslechněte si rozhovor Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
2: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy Porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
3: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
2: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
3: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokud...
2: Normovaných.
3: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
2: Ne, my se na to těšíme.
3: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
4: Pochoutkový rok.
3: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku, si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladké těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
2: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
3: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
2: To necháme rozpustit.
3: A až to rozpustíme, zamícháme, určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
2: A to až potom, co trochu zase schladne.
3: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo. To je taková jako omáčka s česnekem. To si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
2: Těsto vykynulo, je hotové, připravené. Tamhle z jedné strany, z druhé plně bublinku.
3: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu. Já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo. I když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc. A já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
2: Co?
3: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat
2: 4 stejné díly.
3: 4 stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
2: Tleskáme, tleskáme, tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
3: Tak, máme tady krásný 4 kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
2: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
3: Přesně. Opravdu tenionkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
2: A teď na plech?
3: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
2: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
3: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
2: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
3: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
2: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
3: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky, petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
2: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
3: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
2: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
3: Tohle to je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
2: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
3: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
2: Vzkazujeme do Olomouce paní Janě Jankujové.
3: Na Olomoucko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
2: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
3: Vy také. Děkujeme za poslech.
2: Pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Kohoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady je paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já sním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku, Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosíme za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když byl ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odhodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů od vodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže
1: no,
0: se studený
1: jde. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké, že by se tím byli odměněni. K císaře vy na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuji za návštěvu. Františku, díky.
2: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquot a Davida Bendy.
3: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
4: Letošní léto patří vosám. Horko a sucho jim svědčí a jejich hnízda se často mění v celé kolonie. Kdy je nutné je likvidovat, jak na to? A kdy je naopak nechat? Jaké volit při zásahu oblečení? A proč nepoužívat na tělo parfém? Vše vysvětlí nadpraporčík Tomáš Rečka, velitel družstva ze stanice Šternberg, hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
3: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět Rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Uh-huh. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť, tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Slavme 10. narozeniny pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta@maria.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Ve zkušebním provozu bylo kartou zakoupeno 2,5 tisíce jízdenek na olomouckou městskou hromadnou dopravu. Město Albrechtice dokončilo opravu chodníků v Nádražní ulici. Ve Všechovicích je dnes oslava výročí založení místní akční skupiny Hranicko. Oblačno, teploty až 22 stupně Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Cestující v Olomouci si během testovacího provozu terminálu pro bezkontaktní platby v prvních 20 tramvajích a autobusech koupili přes 2,5 tisíce jízdenek. Testovací provoz dopravce zahájil ve druhé polovině srpna. Nyní už terminály fungují ve všech vozech, pokračuje mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
3: Provoz terminálu pro bezhotovostní platbu jízdného ve všech vozech byl spuštěn 1. září. Během prvního dne si lidé tímto způsobem zakoupili téměř 500 jízdenek, z toho přibližně 55% tvořili elektronické jízdenky.
1: Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Nová metodika Drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých školicích střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, řekl její viceprezident Jaroslav Vincour. Rekonstrukce chodníků na ulici Nádražní ve městě Albrechticích je hotová. Jde o chodníky a prostranství před bytovými domy. Práce dělali zaměstnanci místního sběrného dvora. Radnice tak chtěla ušetřit peníze. Pracovníci zároveň připravili plochu na opravu parkoviště.
4: Chodníky před bytovými domy byly podle vyjádření radnice původní a ve špatném stavu. V roce 2024 je navíc poškodila povodeň. Město k opravám chodníků přidalo i rekonstrukci nedalekého parkoviště. To dostane nový asfalt a hotové bude nejspíš. Píše do 2 týdnů z města Albrechtic Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Vystoupení školáků, výstavu zemědělské a hasičské techniky nebo vystoupení šermířů nabízí dnešní odpolední oslavy 20 let existence místní akční skupiny Hranicko, které hostí Všechovice na Přerovsku. Slavnosti můžete navštívit ve sportovním areálu Pastevník na zámku a v kulturním domě. Pokračuje manažer místní akční skupiny Hranicko František Kopecký.
5: Samozřejmě bude pestrý program a nechali jsme to výhradně na místní, takže dětské folklorní soubory nebo divadelní představení. Šermířská skupina, také máme tombolu, kdy výtěžek věnujeme charitě. Je toho spousta dalšího, takže podrobný program naleznou zájemci na webu regionhranicko.cz/oslava.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sigmy Olomouc porazili v 7. kole šance ligy Bohemians 3-0. Rozdílovou branku dal už v 8. minutě z dálky Petr Barát. Ve 20. minutě ho doplnil Václav Sejk a v 81. skóroval poprvé v dresu Olomouce Marco Soldo. Trenér Pavel Hapal ocenil i první čisté konto v sezóně a zjednodušení hry v určitých pasážích.
6: Jsme konečně odehráli zápas s nulou, což bylo pro nás nebo pro Koudyho velice důležitý, protože přece jenom každém utkání inkasoval. Konečně i kluci pochopili, že někdy je potřeba tu hru zjednodušit a hrát jednoduchý balon za obranu a hlavně tou obranou proběhnout, takže to tam bylo ve spoustu případech. Škoda, že jsme z toho ještě nepřidali ještě víc branek, protože si myslím, že těch možností tam bylo dost.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne ubývání mraků, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 a mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě osobní auta se nabourala na Jesenicku na silnici mezi Bělou pod Pradědem a Bělou. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Ostrou satiru. Komedii, která se prosím hraje od roku

Sluneční paprsky v přehřátých sálech ohrožovaly zdejší vzácné exponáty. Jak se s tím v budoucnu chtějí poradit, jestli budou klimatizovat, i o tom budeme vysílat, i o tom si poslechněte.

0: Chorvati se ještě budeme určitě do 12. hodiny například v kuchyni a v domácnosti u Jiřinky s Alenkou a jejich typy víkendovými předpoledními. No a nebo třeba do Krnova zaměříme na věž, tentokrát ne rozhledna Cvilín, ale jedna synagoga a její věž. No a teď ještě zámecké léto, podzim, ale hlavně dění v našem regionu. Správci zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem sčítají škody po letních extrémně vysokých teplotách. V tropických vedrech rapidně ubylo jednak návštěvníků, sucho a horko ovšem škodilo taky vzácným vystaveným exponátům a zeleni v zámeckém Kosířském parku. Jak teď uslyšíme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Se správcem parku Lubošem Maderem jsme si zašli do jižní části zámeckého parku. Před sebou máme téměř uschlý strom.
2: Je to následek zejména letošního sucha. Je to zřejmě 80 až 100 let starý smrk stepilý, který přežil několik vln kůrovce.
1: Kolik už takových vzrostlých stromů letos na to sucho doplatilo u vás?
2: Pokud dobře počítám, tak je to už pátý jedinec letos. Z těch starých stromů dva javory, jedle a dva smrky.
1: Z horkých zámeckých zahrad jsem se s kastelánem Martinem Váňou přesunula do zámeckých komnat. I tady tropické počasí zanechalo stopy.
3: Určitě ano. Zámecká expozice obnovené historické interiéry zámku tak se nachází v jižním křídle zámku. A skutečně při těch dlouhotrvajících horkých dnech to jde poznat. Přestože ty zdi skutečně tady mají hodně přes metr, i tak se skutečně tady to patro zámku dokáže vyhřát.
1: Víte, kolik tady bylo stupňů v těch největších vedrech?
3: No, já bych vám to moc neměl vykládat, vzhledem k tomu, ať ty všechny zápučky nemusíme vracet. Samozřejmě, jako měli jsme tady nějaký extrém k těm 26, 27 stupňům, ale opravdu snažili jsme se to

0: rámci možnosti srážet, jak jen to šlo.
1: V sálech úspěšně tlumí sluneční záření pomocí stahovacích rolet mezi okny.
0: Si myslím, že tady poměrně zdárně naplňujeme třeba právě podmínky zápůjček předmětů, které tady máme zapůjčené od různých institucí.
1: Kastelán už proto oslovil architekta, aby do projektu připravovaných stavebních úprav promítl i intenzivnější stínění zámeckých sálů.
0: Samozřejmě musíme dodržovat nějaká pravidla, jsme kulturní památka, takže samozřejmě z toho musíme vycházet, ale například tady ty vnitřní rolety se nám poměrně osvědčily. V původním projektu někdy poloviny 19. století z dob Josefa Mánesa zámek měl i vnější okenice, které se na pár historických oknech zde také zachovaly. Ty pravděpodobně obnovit nepůjde, byť to by byla asi úplně varianta pro nás nejideálnější.
1: Kastelán Martin Váňa sledoval v tropických dnech i rapidní pokles návštěvníků zámku. Tím, že letos otevřeli sezonu od března o měsíc dřív než obvykle, je ale ta letošní stále jednou z nejúspěšnějších sezon za poslední roky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Milí krajani, v nedělo po obědě je čas ovařit si kafé, natáhnout se na divan, naladit Český rozhlas Olomouc a otevřít došo ošlechtilým myšlenkám. O půl třetí hodině si pak můžete poslechnout krátký

0: v Hanáččtině, jak to bývalo za starých časov, co nám chybí, čeho máme hromady a ještě hasit to, co nás nepálí. Tož si nalaďte plk na nedělo, které vám povykládá váš streček Křoupal z Břochovan.
1: Kytarista a zpěvák John Miles zazářil především svým debutem, ale vydařené bylo i jeho druhé album Stranger in the City. Očividná snaha dosáhnout úspěchu v Americe byla spíš na škodu, nicméně muzikantský grunt zůstal. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s dvojkou Johna Milese. Well, I'm a stranger in the city.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: pozor, když závrať, tak jedině z lásky, nebo od té lásky jménem ze mě vzdálená Baláš Střihavka, Pavlíček, ale především pan Střihavka u mikrofonu, kdysi ve studiu v 90. letech 11.24 a teď od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc pozvánka na skok oficiálně do kraje Moravskoslezského, ale ne pro závrativé. Když se vydáme na prohlídku Krnovské synagogy, nevynechejme možnost rozhlednout se ze svatostánku po okolí, tedy pokud netrpíme závratěmi. Turistům je přístupná jedna ze dvou věží, ze které lze dohlednout třeba na známý kopec Cvílín. Oknem ve věži navíc návštěvníci uvidí i původní venkovní desatero, které bylo před válkou uchráněno před zničením a při rekonstrukci Krnovské synagogy se opět vrátilo nad její průčelí.
1: Tak my stoupáme po dřevěných schodech s průvodcem Tomášem Sedlákem nahoru do věže Krnovské synagogy. Ano, pozor na hlavu. A jsme úplně na vrcholu. Je to tak, kolik těch schodů bylo zhruba?
2: 90. 90. Pod přízemí 90.
1: Je tady zábrana proti holubům.
2: Ano, to občas nám jako fotografie chtiví turisté sundávají otevírací okénka, nedávají je zpátky a pak tady je spoušť. Teďka tady se koukám také jedno obráceně, než mělo být.
1: Takže ale to napravíme.
2: Aspoň ho zavřeli, tak to je dobré.
1: Jaký máme výhled odsud?
2: Tady odsud vidíme zejména na vrchol kopce Cvílína a tam vlastně rozhlednu a kostel Panny Marie Sedmibolestné, tak na ten je tady odsud pěkný výhled. Z druhé věže by byl výhled krásnější, až na náměstí.
1: Takže přístupné jsou obě věže?
2: Ne, jenom ta jedna. Byť by to bylo hezké, tak bezpečnostních důvodů, protože se tam leze po žebříku a tak jako nepříznivě. Takže majitel židovské synagogy tak od prvopočátku po rekonstrukci neumožnil zpřístupnění druhé věže, protože by to bylo příliš náročné, asi komplikované.
1: Nicméně, kdo chce, může si sem na věž vystoupat, je to součástí prohlídky synagogy.
2: Určitě je to tak. Kdo má rád schody a vyhlídky, tak určitě nemůže vynechat. Teď se tady navíc dívám, že tady máme nějaké nové fandy, kteří se zvětšnili. Tady máme ke Riddle Vyrytí do omítky 2021.
1: Ano, rejou tady do stěn.
2: Ty nejstarší záznamy, tady vidím z roku 1915, nějaký záznam o omítce 1895 tady vidím, ale ten nejstarší, ten je v té druhé věži, ten je z roku 1872, tedy kdy byla synagoga postavena, je tam nějaké iniciály a srdíčko asi nějakých zamilovaných nejspíš židovské obce tehdejší. Ale to asi nezjistíme.
1: Takže přes 150 let starý vyrytý vzkaz.
2: Ano, přesně tak.
1: Tak nicméně jsme v kulturní památce, takže rytí rozhodně není vhodná činnost. Jinak výzdoba těch oken, ten ornament, znamená to něco?
2: Je to replika těch původních oken, která tu byla, takže za mě, já tam vidím zkrátka šesticípou hvězdu v několika provedeních nad sebou, možná květinu šesticípou, by se dalo říct pro milovníky floristiky, ale když se podíváme vlastně mezi věže, tak tam je desatero nebo desky desatera přikázání, která jsou na průčelí synagogy nahoře. K tomu je zajímavost, že ta byla vlastně sňata v roce 1938, nebyla rozbitá ani vyhozená, to je zajímavé. Byť byla jedna deska prasklá, ale přesto byly umístěny na půdě celou dobu, takže nikdo nevyhodil. Takže jsme je vlastně opravili při rekonstrukci a vrátili zpátky nad průčelí, kde stále připomínají ten neměný Hospodinův zákon, který navíc je velice vzácný, protože se stal součástí vlastně a základem všech ústav, všech demokratických států světa. Ať se hlásí ke kterémukoliv náboženství nebo izmu, tak pořád není legální krást, zabíjet, vraždit a to má právě svůj původ v desateru přikázání. Nebo v desíti slovech, jak říkají Hebrejové.
1: Dodává Tomáš Sedlák, Skrnova i Vávlíčková, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: možná se v tom, možná v tom najdeme něco ze současnosti. Třeba Moliérova satirická komedie vadila i cenzuře při rozhlasovém zpracování na počátku 50. let 20. století. Dočteme se v jednom ze zdrojů. A jinak, že Le Tartif, neboli Tartif, neboli Pokrytec, je Moliérova naprostá klasika od 17. století, hraná do dneška, a v současnosti, tedy v blízké budoucnosti, od 12. tohoto měsíce, od 19. hodiny, bude totiž premiéra třeba se šumperskými umělci. Na Moliéra Tartifa satirickou komedii vás zveme, vezmeme a vlastně domluvíme přímo na místě v Šumperském divadle na premiéře 12. v 19 hodin 2 vstupy, 2 místa. Tak pokud byste na Moliéra chtěli aspoň jednou za život, zkuste.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Na Tartifa a také na Orgona, Elmíru, Kleanta, Dorinu, paní Pernelovou a Damida. Tartif, nové zpracování a samozřejmě aktualizace stran současné doby. No a ta satira, to už si nechte samozřejmě ukázat od umělců Šumperského divadla. Tartif v sobotu 12. září v 19 hodin, pozor, v Šumperském divadle. Kdo byste chtěli, můžete se samozřejmě ozvat a vstupy vám přímo na místě 12. v 19 hodin v Šumperku domluvíme. 221 555 444.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Jaké melodie provází vinaře v okamžiku, kdy se s dozrávající úrodou slavnostně uzavírají vinohrady? A jak zní radost z tekuté úrody, když celoroční dřinu vystřídá naděje u lisu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle vás tentokrát pozve mezi podzimním sluncem zalité moravské vinice. Připomeneme si starodávný zvyk zarážení hory a plnými doušky si hudebně vychutnáme blížící se vinobraní. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: si tajné recepty, čo zpracúvajú cukety. To bude téma v zápětí teď předpoledne, jako vždy v nedělním dopoledním vysílání. Tentokrát nejenom o cuketách a česneku, anebo cuketách na česneku. Lahutka samozřejmě i pro tento roční čas. Návštěva u Jiřinky s Alenkou, tam už směřujeme. No a jinak gratulujeme pan Jiří Postřelmov před chvilinkou výhercem Moliérovy klasiky vstupu na premiéru v Šumperském divadle Tartif, ať se líbí. A dříve o víkendu dneska v dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc paní Ivetka z Oničova. Hezké zážitky, no teď tedy i na té návštěvě.
1: Český rozhlas Olomouc na návštěvě u Jiřinky s Alenkou.
2: Haló, ahoj, Ali, seš to ty?
3: Ano, Jiříko, jsem to já. Ahoj, co děláš, můžu dál?
2: No, nedělám nic, ale jestli mě chceš pomoct, tak pojď.
3: No to já ráda.
2: Tak pojď nahoru.
4: Na lince hromada malých skleniček vypadá to, že se chystáš něco zavařovat, Jiřinko. A tak je nejspíš dobře, že ti nesu oběd. Určitě si nestihla uvařit, že?
5: A to jsi dobře udělala. Poslední dobou to děláš vůbec nejlíp. No, tak to jsem nestihla uvařit. Chci naložit česnek, co jsem dostala, aby mě přes zimu zase nevyschl. Ale z tvého pekáčku taky cítím česnek, že bys upekla dietní bůček?
4: No, bohužel to zrovna ne, ten si necháme na zimu. Ale vzhledem k tomu, že začala škola, je na čase, abychom se i my přiučili něco nového. Co říkáš? Teda ty to říkáš každý rok.
5: No a pořád to platí. Myslíš, jako zaměnit ten rozdováděný prázdninový způsob života za ukázněný a zdravější? Tuším, že v něm bude více zeleniny a méně masa, že?
4: No, to jsme měli celé prázdniny, že? Samou zeleninu a žádné maso. No, ale dobře, nakonec je čas sklíznit. Na zahrádkách se urodily dýně, cukety, mrkve i kedlubny. A tak bude zase celý měsíc ve znavení zeleného, či spíše zeleninového zdraví.
5: Tak už prozraď, co si donesla, a přidej hned recept, ať se potom můžem věnovat zpracování česneku na zimu.
4: No, když jinak nedáš, je to zapečená cuketa se sýrem a příprava je velmi jednoduchá.
5: Tak jsem s tím receptem.
4: Nejdřív vytřeš plech oloupaným česnekem, pak smícháš nastrouhanou a oloupanou cuketu, kterou předtím necháš vypotit a vodu z cukety sliješ, s nastrouhaným plísňovým sýrem. Přiliješ mléko, vajíčka, sůl, pepř a strouhanku. Směs promícháš, vyliješ na plech a upečeš do růžova.
5: A potom doneseš kamarádce a můžeme hodovat. Ale je to fakt jednoduché a určitě dobré. Můžeš ještě přidat přehled ingrediencí? Nějak jsem nepostřehla, že bys tam dávala nějaký tuk, nebo jsem to přeslechla?
4: To si nepřeslechla. Většinou to dělám tak, že plech vyložím pečicím papírem, který napřed namočím a trošku tak, jak mohlám, aby byl takový vláčnější. A ten česnek dávám přímo do té směsi. Takže dobře, shrneme, co potřebujeme k zapečené cuketě se sýrem. Tak 200 gramů plísňového sýru, cuketu, 350 ml mléka, stroužek česneku, nebo víc stroužku česneku podle toho, kdo má rád. Dvě velká vejce a hrst strouhanky. Pak podle chuti přidáme sůl a mletý černý pepř.
5: A s tou solí asi opatrně, že? Měli bychom nejdřív ochutnat, protože sýr je slaný dost. A s jakou přílohou bychom to měli nést na stůl, Alenko?
4: On si i ten sýr tam každý může dát, jaký zrovna má. No, ale vlastně ta příloha ani není potřeba. Může to být jenom taková ta sekaná, dá se jíst dokonce i zastudená. Nebo komu by ta příloha chyběla, tak se krásně vedle sekané vyjímá třeba bramborová kaše.
5: Nebo jenom přidáš příbor a je to. Tak fajn, Alenko, tak jestli s tím obědem nemusíme ještě spěchat, stihneme ještě zpracovat ten česnek na zimu, co říkáš?
4: To bychom mohli. Česneku, jak se tak dívám, máš dost a tak se na to vrhneme.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Ježinko, slíbili jsme pár rád, jak uchovat česnek, tak já snad začnu. Moje kamarádka uchovávala česnek v soli. Podle ní stačí očištěné, neoloupané stroužky promíchat se solí a zavíčkovat ve skleničkách. Žádné zavařování, žádné štráchy a česnek jí vydržel bez problému až do nové sklizně. No, máš jinou radu?
1: No mám, i když to se mně asi zdá nejsnadnější způsob. To já musím ty stroužky česneku napřed oloupat a jde to snadno, když dáš stroužky na chvíli do vařící vody, pak jdou dolů jedním pohybem. A dál už je to také jednoduché. Stačí oloupaný česnek dát do skleniček a zalít olejem a zavíčkovat. Po vypotřebování česneku ti ještě zbyde česnekový olej a ten je výborný pod maso nebo do salátu a podobně.
0: Určitě dobrý nápad. A takový další snadný způsob uchování je v mrazničce. To dáš oloupané stroužky česneku do umělohmotné nádobky s víkem a dáš do mrazáku, pak už jen odebíráš potřebné množství a ještě zmrzlé prolisuješ do pokrmu. Dokonce se ti ani tak moc neucpou ty dírky v lisu, protože to je vždycky problém dostat ten česnek z těch miniaturních dírek.
1: Jo, to já taky vždycky radši vezmu strouhátko a nastrouhám ten česnek, je to snadnější. Letos jsem dostala od svého leteckého kamaráda Vasila kytku česneku, tak jsem ji dala do prouděného košíku na příbory palicemi vzhůru. Mám to vyzkoušené, že takto vydrží česnek až do další sklizně.
0: No, máš tu kytku na parapetu v kuchyni a vypadá moc hezky, ale není dnes nějaký mezinárodní den česneku, že pořád se bavíme jenom o něm?
1: Ne, ale bude Mezinárodní den gramotnosti, tak bychom s předstihem mohli oslavit finanční gramotnost, protože jsme dnes uvařili opravdu za malý peníz, obzvlášť já, ale dám ti aspoň skleničku česneku v oleji, abys na něm mohla v zimě upéct ten dietní bůček, Alenko.
0: A já jsem zase dostala tu cuketu, co jsem zapekla od kamarádky zahradnice. Ta tři vajíčka byla také vlastně za dobrý peníz, tudíž jsme mysleli ekonomicky a snažili se šetřit.
1: A šetřit se musí, aneb jak řekl jeden slavný podnikatel. Nezapomeňte, že každý ušetřený peníz je vlastně vydělaný peníz.
0: No a Woody Allen zase řekl, peníze jsou lepší než chudoba, přinejmenším z finančních důvodů.
1: A víš, co by na to řekl jeden moudrý Indián?
0: Netuším, ale určitě se to od tebe dovím.
1: Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst.
0: Ani to je hodin, já už musím letět, Jiří.
2: Tak frčno, díky za pomoc.
0: Tak dík, tak zase příště.

neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní poledne ohlásil soubor zvonů z farního kostela svatého Jiří v Nákle.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Česká ves musí financovat provoz modulární školy, dosud to dělal stát. Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. České basketbalistky čeká druhé utkání na mistrovství světa proti Číně. Odpoledne bude polojasno až oblačeno s teplotami do 22 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Část žáků v České vsi na Jesenicku se dál učí v náhradních modulárních třídách. Klasická škola zatím není po předloňských povodních kompletně opravená. Pronájem provizorních prostor dosud financoval stát. Smlouva ale vyprošela na konci srpna. Vedení České vsi proto bude chtít, aby stát modulární školu podporoval dál. Zatím ji musí financovat obec, říká ředitel školy Filip Worm, který kandiduje v podzimních komunálních volbách.
2: V podstatě ten program Živel 4 byl zastaven, ale vlastně zdaleka jakoby nemůže být ukončen, protože v podstatě u nás 300 dětí stále prostě se nemá kam vrátit. Vlastně od září to financování na obci. Ten měsíční náklad je poměrně vysoký, protože máme kolem 70 kontejnerů, které vlastně tvoří celou tu školu. Jsou tam nějaké energetické náklady a tak dál, takže v podstatě bavíme se o 100 tisících měsíčně.
0: Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Jedním z pochybení bylo to, že obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil. Konici na Prostějovsku se dnes koná divadelní festival pro děti. Na zámeckém nádvoří začne o 1:30 odpoledne. Kromě představení návštěvníky čekají ukázky dravců ze záchranné stanice, říká vedoucí marketingu Městského kulturního střediska Klára Švecová.
3: Jedná se o divadelní festival, který se koná na zámeckém nádvoří. Programem budou 3 pohádky, které jsou doplněny doprovodným programem, který zajistí sokolníci z Pateřína, přinesou dravce ze záchranné stanice.
0: Američtí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agentura AFP o tom informoval Bílý dům. Oba vyslanci pojednání odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Sport. České basketbalistky čeká druhé utkání ve skupině na mistrovství světa proti Číně. Zápas začne ve 14:30. Češky se chystají hlavně na bránění nejvyšší podkošové dvojice na turnaji. Pivotka Chan Shi měří 211 cm a Chang Ciyi dokonce 223. O půl metru menší Gabriela Andělová popisuje, jak na to.
4: Budeme dělat maximum pro to, aby ten balon na ní nedošel. Co nejvíc jim to znepříjemnit, uvidíme, no, jaký to bude. Ten zápas s Čínou je poslední, který můžeme vyhrát. Doufám, že nám budou padat trojky z dálky, ne jako v minulém zápase. Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno až oblačno, k večeru má oblačnosti ubývat. Teploty 19 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Fouká mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne. Zítra čekáme oblačno, přechodně zataženo. Teploty 20 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Šumparsku u obce Police se řeší nehoda čtyřkolky, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Polední písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc startují. U mikrofonu je 6. září Tomáš Kedzior. Naše telefony 221 555 444 a SMS-kové číslo 723 70 33 51.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc a paní Vlasta Skrnová. Dobrý den.
1: Dobrý den, Tomášku. Já vám děkuji za vybrání písničky, jste moc hodnej. A přála bych dodatečně Bronice Skalové a její mamince, Bronice k svátku, všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, lásky, zdravíčka a radosti z vnoučátek. A potom bych chtěla ještě paní včera na noční lince, co mě pozdravovala, paní Ospodská, která pochází z Valašska a se mi ozve, když tak pan moderátor nebo paní moderátorka mu dá číslo, prosím Tomášku, kdyby volala paní Ospodská, tak jí přidejte číslo. To je od Vidnavy nebo od Jeseníku. Prnáči se tam někde. Ano, prosím.
0: Děkujeme.
1: A to je asi všechno, Tomášku.
0: Dobře, zdravíme pěkně a přidáváme písničku.

0: užívat svět.
1: Český rozhlas Olomouc, užíváme si písničky na přání. Zdravíme paní Bohumilu do Olšan u Šumperka. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Tomáši. Děkuji. Všechny rozhlasáky Olomouc zdravím. Potom pozdravuju Květušku, Vlastu, Aničku, Jiřinku, Bohutina kamarádky. Potom zdravím Červen do Červenky, manželé Konečných, Vlastičku a Káju, Milušku do Šumperka a všechny, co mě znají, a Domeček v Olšanech celý pozdravuju. Všichni se mějte moc a moc rádi a k těm, kdo rád poslouchá, tak ať si poslechne i tato písničku. Moc krát děkuji a nashledanou.
1: Zdravíme pěkně do Olšan, věnování je kamarádkám do Vápené a Bernardic, Marci a Jitce do Žulové, manželům Havránkovým do Malé Kraše, Aničce Vávrové do Bruntálu, paní Vlastině do Krnova, Miladě do Přáslavic a Helence z Uhelné. Krásné nedělní odpoledne přeje paní Anička z Vápené. Věnování rodičům Věrce a Mirkovi Mačalíkovým z Třemešné. Krásnou neděli, užívejte si letní dny, přeje to dcera

0: času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dolly Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní. Prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. Poslechu zve Jarka Nosková.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc, právě teď je s námi paní Majka Zjedlí. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím a zdravím všechny věrné posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Tato písnička je pro všechny chlapí, kteří dneska slaví jméno Boleslav. A to se týká mého manžela, proto mu přejeme s dcerou Petrou a synem Radkem hodně zdravíčka, štěstíčka a životní pohody, ať se mu splní každé přání, co si přeje. A vám, pane Tomáši, moc krát děkuji za vyhledání písničky a přeji vám krásnou službu a hlavně to zdravíčko. Moc krát děkuji.
3: Naslyšenou, bude to Věra Špinarová.

0: Český rozhlas Olomouc, nedělní písničky na přání a paní Hanka z Předmostí, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a chtěla bych popřát písničkou Pohodovou nedělu Mařence do Hrabišína, Lidušce do Jeseníku, Věrušce do Bílovic, Janě a Jiřímu do Roštění a Lidušce a Vdislavě do Raclavic a Julince do Přerova. A všem, kdo poslouchají, přeju příjemnou nedělu. I vám, pane Tomáši. Děkuju moc a není naslyšenou.
0: Naslyšenou věnování od pana Břeti ze Štítu, který zdraví své posluchače a své přátele paní Marii do Hrabišína, Věrku do Bílovce, Zdeňku do Hrochova i další a zdraví také všechny houbaře.

0: se Olomouc. Zdravíme pana Oldu Donemile, dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. Chtěl bych zahrát rodině Zotmové do Dobravice, přejím dobrou chuť k nedělnímu obědu, dále do Dobravice Liduště Siglové a do Zábřeha Evěce Horákové a do Velké Žolci Božence Petrželové. Děkuji vám za slovo.
0: Zdravíme do Jedlí také pana Boleslava Pavlíka. Má dneska svátek, hodně štěstí a spokojenosti přejí sourozenci.

0: Naďa Urbánková ještě jednou zpívala na vaše přání. Zdravíme paní Marii z Kolšova. Dobré poledne.
1: Dobré poledne. Přeji všem posluchačům a Českému rozhlasu Olomouc. A touto cestou bych chtěla pro dobrou pohodu poslat písničku paní Marušce Faltinkové Jiřímu do Hrabišína, Lidušce Alence do Jeseníku, Jiřince Urbáškové do Sudkova a Aničce do Bludova, Zdeničce do Hrochova a Jarkovi a Hance do Přednosti a Zapletalovým do Rapotina, Jarkovi a Lišce. Všem moc děkuji za písničky a přeji vám krásný den a neděli.
0: A bude to oblíbená písnička Marta je Marta.

0: hodnej partičke, tak.
1: A paní Majka Stršic je tu s námi ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já zdravím všechny věrné posluchače Českého rozhlasu Olomouc. A těch 5 až 15, který na mě teďka ty 3 dny mysleli, tak tuto písničku posílám těmto posluchačům. A vám děkuji za vybrání, sama jsem zjela, co jste vybral ode mě. Děkuji, naslyšenou. A Mirku, ahoj Miri, do Štenberka.
1: Tak zdravíme Mirku do Štenberka, kapela Mňága až Džorb bude hrát a zpívat také paní Daně Koupilové, která má dneska krásné narozeniny, je to naše hospodská. Pevné zdraví, štěstí a lásku přeje sousedka Hana a věnování taky do Úsova k narozeninám Haně Vachutkové. Přeji vše nejlepší, pevné zdraví a štěstí, píše posluchačka Lída.

0: Skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
1: Olomoucký právník a spisovatel Petr Ritter a režisér a scénárista Ivo Trajkov se sešli při práci na filmu Hrdelní proces. Natáčel se od června do srpna na Moravě, především s herci z moravských divadel. Text, inspirovaný posledním trestem smrti v Československu, se soustředí na morální dilema. Má člověk právo sáhnout na život jiného člověka a odvolat se na starozákonní princip oko za oko, zub za zub? Poslechněte si rozhovor Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Nedělní písničky na přání a paní Milada z Přáslavic, hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne i vám, pane Tomášku, a já přeji pohodovou neděli, nehoršici se zdraví a písničku posílám Helence z Uhelné, Anišce do Vápené, Zdeničce s Kočenkou do Prostějova, Elišce z Václavova, Marušce do Kroměříže, Lidušce Loničkové do Olomouce a Jirkům Jeseník a Litovel. Písnička je také pro vás, pane Tomášku, a děkuji za vyhledání a přeji vám příjemnou službu. Naslyšenou.
3: A tady už je oblíbená melodie o Argentíně.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, písničky na přání. Zdravíme paní Milenu Dobroumová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Posílám jim tuto písničku a děkuji vám za její výběr. Moc vám děkuji. A ještě bych chtěla pozdravit ty svoje šuplíkáře, a to by byla Irenka z Hulína. Já bych se chtěla jenom zeptat, jestli Irenko aspoň posloucháte. Nic o vás nevíme, takže jako bych byla ráda, kdybyste to nějak dala vědět. A jinak jako bych chtěla pozdravit pana Františka z Javorníku, děkuji mu za písničku, vždycky si vzpomene, děkuji, přeji hodně zdraví. Také pana Petra z Přerova pozdravuji, potom také zdravím pana Jiřího z Litovle, paní Haničku z Moravského Berouna. A také bych chtěla pozdravit pana Láďu Dotovačova a jeho kanárky. Pane Láďo, život je takový, že přináší jako to počasí. Jednou je hezký, jednou je zase zatažíno, takže to musíme tak brát, ale hlavně bych vás chtěla podpořit, ať nejste smutný. A tak tohle písničkou bych vás chtěla trošku rozveselit. A jinak zdravím ještě jednou všechny a přeji všem hodně zdraví a hodně pohody a málo toho smutku. Tak vám mnohokrát, pane Tomáši, děkuji za výběr písničky a mějte se všechny hezky. Těším se na shledanou.
0: Těšíme se i my, přidávám věnování k příjemnému poslechu Hance a Jarkovi do Předmostí, Marii do Kolšova, Marii a Jirkovi z Hrabišína a Břeťovi ze Štítů. Pozdravují Eliška a Jarek z Rapotína.

vám nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl? Vždy si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku,

0: Jan Werich, na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc a zdravíme paní Ludmilu do Doubravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát jenom tak podorát pro potěšení paní Marušce Pláničkové do Mohelnice, panu Uldovi Cerákovi do Nemíle, paní Emilce Sedl... paní Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Újezda, paní Iloně Šmoldasové do Loštěc a sousedce Lidě Jarolimové a Lidě Ziglové do Doubravice, celé Šnevajzové rodině do Libivé. Je to i pro vás, pane redaktore, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezké a někde naschledanou, Gotwaldovi.
0: Zdravíme, bude to písnička, která se k těmto dnům a tomu období opravdu

se Simonová chladila bílé to a poslední věnování z Českého rozhlasu Olomouc v téhle vysílací hodince do jeseníku paní Lidce a Alence pro potěšení pozdravuje Dáša. Ke včerejším narozeninám paní Jiřce Kučerové z Nasobůrek a dnešním narozeninám Zdeňce Korytářové ze Sobotína. Vše nejlepší z celého srdce přejí Bouzováci. Pozdrav a poděkování za písničku je paní Majce Dotršic od Mirky Zoštemberka a ještě zahrajte paní Hele Navrátilové pro radost, písničku posílá Stáňa a hrát nám k potěšení bude kapela ABBA na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta@maria.cz
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Čechách pod Kosířem vysychá zámecký rybník. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Začala houbařská sezóna. Zítra čekáme oblačno a maximálně 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Letošní sucho zasáhlo i zámecký areál v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Zdejší rybník, který nedávno prošel revitalizací, začal vysychat. Správce areálu ho proto musí dotovat vodou z podzemního zdroje, potvrdil to kastelán Martin Váňa.
4: V rámci té revitalizace jsme se právě snažili hledat nějaké zdroje napájení tady tohoto nyní nebeského rybníku, takže jsme v rámci revitalizace de facto získali povolení dotovat ten malý rybník s podzemním zdrojem vody, kdy právě 50-kubiková podzemní retenční nádrž nám dovolila po celé to léto zalívat vlastně nové výsadby.
2: Poslanci budou v následujícím týdnu znovu hlasovat o několika vládních zákonech, které neschválili senátoři. Do sněmovny se vrátila například novela stavebního zákona nebo zrušení služebního zákona. Oba návrhy kritizuje opozice, jednání se tak můžou protáhnout. Od stavebního zákona se slibuje zrychlení stavebního řízení v Česku, říká předseda sněmovny Tomio Okamura za SPD.
5: Dneska například výstavba bytových domů stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě našeho nového zákona to stavební řízení může všeobecně trvat jenom rok třeba. To znamená, zásadně by se zrychlila výstavba, zvýšila by se nabídka bytů na trhu a od toho si slibujeme snížení cen.
2: Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Českému rozhlasu to řekla mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Hubám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
6: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
2: V Olomouci se chystá třídenní festival Letní náplavka. Příští týden od pátku do neděle nabídne hudební vystoupení, ochutnávku jídel a piva, sportovní aktivity i plavby lodí na řece Moravě. Součástí programu bude také dobročinná sbírka na pomoc lidem zasaženým povodněmi v Nepálu, řekl to spolupořadatel akce Šimon Pelikán. Sport. Fotbalisty Sigmy Olomouc posílil brazilský obránce Leo Borges. 25-letý hráč doposud nastupoval v polské lize za Pogoň Štětín. Hanácký klub o přestupu informoval na svém webu. Borges by za Sigmu mohl nastoupit už ve středu v utkání MOL Cupu. V něm se Olomouc představí na hřišti druholigového Prostějova.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno, přechodně zataženo, teploty 20 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý jihovýchodní až jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Šumporsku u Nového Malína havaroval motocykl, projíždíte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
7: Je tady první zářijová neděle a je jasné, že prázdniny jsou definitivně za námi. To ale v žádném případě neznamená, že bychom se vzdali našich oblíbených výletů. V těch budeme v našem vysílání pokračovat, no a věříme, že vy také spolu s námi, tak buďte vítáni. Dnes se vydáme do Rychlebských hor v Olomouckém kraji. V tamních lesích narazíme na tajuplné místo, kde stojí torzo obrovského smírčího kříže. Kde se tam vzalo, prozradíme za chvíli. Potom se svezeme nejstrmější a také nejstarší českou pozemní lanovou dráhou. Najdeme ji v Karlových Varech u hotelu Imperial a vás určitě hodně překvapí, jak dlouho trvá jedna jízda. Navštívíme také domek Prokopa Diviše v jeho rodném Žamberku v Pardubickém kraji, kde se dozvíme, že zdaleka nebyl jen vynálezcem bleskosvodu. A nakonec se u Turnova v Libereckém kraji vypravíme k nejvýznamnější krasové oblasti na území Čech, kde uvidíme Bartošovu pec. Je skyni, ze které vytéká pramen. Tak takové mají být nebo budou dnešní výlety, pokud jste přijali naše pozvání, jsme rádi a přejeme vám samozřejmě dobrý a kvalitní poslech.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Uprostřed hlubokých lesů Rychlebských hor v Olomouckém kraji můžete narazit nejen na zajímavé přírodní lokality, ale také na artefakty vytvořené lidskou rukou. A to mnohdy před dávnými časy. Třeba nad Komáří dolinkou, jen kousek od města Javorníku, stojí na zbytcích někdejšího polního tábora z dob 30leté války mohutné torzo smírčího kříže, které je obestřeno spoustou legend. Nejen o nich si náš olomoucký kolega Miroslav Kobza povídal s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra.
1: Sedm křížů se to nazývá. Je to po cestě na Travnou, směr Zálesí. Je to velmi zajímavý, váže se k tomu i zajímavá pověst.
2: Já jsem teda slyšel, že tam je ten kříž vlastně jenom jeden, ano. Že ty ostatní jsou prý už někde roznesené.
1: Ano, je tam už jenom jeden, bylo jich sedm. Pověst je v dobách 30leté války v Komáří dolince se odehrála krutá bitva, pro Švédy bylo porážkou. Jen málo švédských bojovníků si teda zachránilo život a ukrývalo se v okolních lesech. Útěk se podařil i sedmi švédským šlechticům, ti brzo pochopili, že nemohou uniknout vězení a takový život se jim zdal nedůstojný. Po krátké poradě poslali zbytek svého vojska na místo bitvy, aby pohřbili své spolubojovníky. Tam snesli své mrtvé kamarády na jednu velikou hromadu, kterou následně pokryli hlínou a kamením. Dodnes tuto událost připomíná vyvýšení na tomto místě, které okolní lidé říkají Mohyla mrtvá.
2: Co se stalo s těmi samotnými šlechtici?
1: Po odchodu mužstva šlechtici večeřeli a pak se dohodli, že los rozhodne o tom, který z nich dýkou usmrtí šest ostatních a nakonec sám spáchá sebevraždu. Ten los rozhodl, že čin provede nejmladší z nich, tak se i tedy stalo a za raního šera se vrátili vojáci zpět z pohřbu svých druhů na bojišti a spatřili sedm svých velitelů mrtvých. Pohřbili je a ke každému hrobu postavili kříž.
2: Vlastně proto se tomu říká sedm křížů.
1: Ano, proto se tomu tak říká. Stáli zde dlouho, až se místní rozhodli je přemístit a použili do zdí kostelu v Hošticích v Bílém potoce a vsi v Javorníku.
2: No a vlastně zůstal tam jeden ten kříž, který tam stojí dodnes, a i o něm se vypráví docela zajímavá pověst. Prý tam lítá vlaštovka ze Švédska.
1: Údajně ano. Ten kříž, který tam stojí dodnes, je toho nejmladšího šlechtice. Nevěsta čekala tak dlouho v dalekém Švédsku na návrat svého snoubence a když se dozvěděla, co se tedy stalo, tak se proměnila ve vlaštovku a každých sedm let přilétává do jeseňských lesů na hrob svého milého. Svým zobáčkem údajně vlaštovka vždy z kamenného kříže uvolní zrníčko, které si od

0: Vráší zpět do svého domova a po odnosení posledního zrnka bude odčiněn šlechticů v hřích a oba milenci se spolu znova setkají. Místní říkají, že když tam jdou, tak se tomu snaží vyhýbat, protože tam jde slyšet křik bitvy a tady té krutosti.
1: Když tam člověk přijde ale za dne, tak naštěstí tam rik bitvy slyšet není, to můžu potvrdit. Je to místo, kam se dá jet i na kole, docela pěkně, je to docela, bych řekl, nejlepší cesta asi na kole na Borůvkovou horu. Tam je vlastně krásná rozhledna, je tam vidět jak do Polska, tak vlastně i na Javornicko.
0: Do okolí všude je to jedna z nejhezčích rozhleden tady, kterou máme. Od toho kříže, to jsou zhruba 3 kilometry na velké rozcestí letiště, cesta na Borůvkovou horu vede tama. Z letiště však můžete odbočit x severu a vypravit se k vysokému kameni.
1: To je takový vlastně skalní útvar nad Hošticemi. Tam je teda opravdu nádherný výhled a jsou vidět takové dvě úžasné místa v Polsku, je to tak?
0: Ano, jezera. Otmuchovské a Nyské jezero.
2: Na tajemné místo Rychlebských hor nazývané Sedm křížů jsme se vydali společně s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra a naším olomouckým kolegou Miroslavem Kobzou.

Posloucháte nedělní výlety, vlastně první víkendové výlety, tedy ty klasické výlety po prázdninách, protože to jsme v průběhu prázdnin navštěvovali naše nádherné zámecké objekty a také soutěžili každý všední den. My jsme vždycky na tomto místě před prázdninami vyhodnocovali soutěž, nejinak tomu bude i po prázdninách, ale dnes tedy není co vyhodnocovat. Já bych se možná jenom ve stručnosti vrátil k tomu zámeckému létu. Tam byly ceny také velmi lákavé, hrálo se denně od pondělí do pátku o cestovatelský balíček. Tam byly sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Ta cena byla vždycky stejná. Na závěr týdne jsme z výherců od pondělí do pátku losovali jednoho. Ten vlastně získal soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Bylo to pro dvě osoby. No a minulý pátek, ten předminulý tedy, ne ten, co byl teď před víkendem, ale ten předchozí, tak jsme vylosovali tří výherce zámeckých pobytů, nádherných luxusních pobytů na zámku Třešť. Byla tam spousta bonusů, určitě krásná třeba romantická večeře při svíčkách, nějaký zábal a tak dále a tak dále. Takže to už patří minulosti. Ale nová soutěžní otázka je nachystána, už jste ji mohli slyšet včera, mohli jste se také podívat na náš web, kde ji máme, ten web má adresu výlety.rozhlas.cz. Tak, soutěž nás čeká, tedy ta nová otázka po třetí reportáži. Tak vám držíme palce, pokud s námi i po prázdninách hodláte soutěžit.

0: Lanovka Imperial v Karlových Varech patří mezi nejstarší pozemní lanové dráhy v Evropě. Od roku 1907 spojuje lázeňské centrum města s místem, kde kdysi stávala vyhlášená tančírna Helenin dvůr. Celá je vedená v podzemním tunelu a funguje jako kyvadlový systém. Dva vozy jsou spojeny lanem a vzájemně se vyvažují. Jízdu lanovkou absolvovali i známí hollywoodští herci Morgan Freeman a Tom Cruise a také naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
1: Jak dlouho pojedeme?
2: Pojedeme 76 vteřin a ocitneme se v dolní stanici vlastně na centru Karlových Varů u vřídelní kolonády na divadelním náměstí.
1: Říkáme Tomáš Gazárek, vedoucí lanovek z dopravního podniku Karlovy Vary. Projíždíme tunelem, projíždíme vlastně skálou.
2: Ano, celá vlastně trať lanové dráhy vede v tunelu, který byl vykopán v rekordním čase za 3/4 roku. A kopali ho italští tuneláři, kteří hloubili tunely v Dolomitech.
1: Ty koleje, po kterých jedeme?
2: Koleje jsou původní, z roku 1907, je to rarita a je to jediné původní, co nám tady na lanové dráze zbylo od zahájení provozu.
1: Teď se právě míjíme s druhým vozem.
2: Teď jedeme po takzvané Aptově vyhybce. Každý vůz má vlastně nákolek na vnější straně, který vodí ten vůz, takže stejný vůz jede vždy po stejné straně. Není to jako vyhybka na dráze, kde se můžou ty lokomotivy proměňovat, ale každý vůz jede po stejné straně.
1: Dobrý den, můžu se zeptat. Vy jste teďko přijeli lanovkou. Řeknete mi, jak se vám ta jízda líbila?
3: Ani jsme si toho moc nevšimli za tu minutu vlastně.
4: Super zážitek.
1: Řídící stanoviště, vstupujeme.
5: Zde máme řídící stanoviště. Lanová dráha je řízená průmyslovým automatem, který je spojený s počítačem. V podstatě strojník dělá dozorčí službu, kontroluje, jestli nejsou nějaké poruchy, jestli je v pořádku souhlas s jízdou a všechno ostatní.
1: Vilém číst strojník. Řešil jste někdy nějakou nebezpečnou situaci?
5: Ne. Většinou se dějou takové běžné věci, jako třeba překročení rychlosti, tedy když jede plný vůz dolů a prázdný nahoru, tak to má tendenci zrychlovat. Nebo naopak zase, když jede nahoru plný vagón a dolů prázdný, tak ono to přijede do stanice a jak ty lidi vystupují, to malinko cukne, takže to je, hlásí to poruchu, že vagón je mimo stanici.
1: My teď s Tomášem Gazárkem vstupujeme do strojovny. Ta je pečlivě uzamčená. Tak na co se díváme?
2: Tady máme hlavní motor, to asynchronní stejnosměrný motor s nuceným chlazením. Tady vidíme hydraulický systém hlavní brzdy. Tato hlavní brzda je bezpečnostní brzda, která je při provozu otevřená a spíná se vlastně o brzdí při nějakých poruchách lanovky, jako je třeba překročení rychlosti o 15%, nebo když někdo z provozních zaměstnanců zmáčkne tlačítko Stůj nebezpečí. Může ho zmáčknout buď řidič lanové dráhy, nebo průvodčí. Mají v každé kabině v lanovce, ve vagóně, mají taky tyto tlačítka, která můžou kdykoliv aktivovat.
1: Lanovka Imperial denně přepraví až 1500 cestujících. Je součástí městské hromadné dopravy a navazuje na autobusovou linku číslo 13.
0: Říká naše redaktorka Jana Strejčková o nejstrmější a také nejstarší české pozemní dráze karlovarské lanovce Imperial. A i když jízda trvá jen něco málo přes minutu, jde o opravdu nevšední zážitek, který byste při návštěvě lázeňského města rozhodně neměli vynechat.

0: Prokopa Diviše zná většina lidí jako vynálezce bleskosvodu. Rodák ze Žamberka v Pardubickém kraji ale předběhl svou dobu i v dalších oblastech. Experimentoval s elektřinou, snažil se ji využít při léčení a sestrojil také unikátní hudební nástroj. Jeho život, bleskosvod i méně známé objevy připomíná muzeum v domku, který stojí na místě jeho rodiště v Žamberku. Vezme nás tam naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme vstoupili do domku Prokopa Diviše spolu s ředitelem muzea v Žamberku Jindřichem Žákem. Ten domek sice není úplně ten původní, ve kterém se Prokop Diviš skutečně narodil, ale je přesně na stejném místě, dalo by se říct mezi Žamberkem a Helvíkovicemi, a představuje Divišův život a vynálezy.
2: My Prokopa Diviše připomínáme tradičně expozicí, kde máme zmíněné jeho životní osudy, ta nejvýznamnější data, to, kdy procházel klášterem v Louce nebo na Přímětické faře. Ale zároveň máme tady také elektrostatickou laboratoř. Vysvětlujeme, jak funguje statická elektřina, a dojdeme až k té velké Viršmundově cívce, což je takové plastové kolo, má na sobě kovové jazyčky, a když točíte klikou, tak vytváříte blesk o vysokém napětí. A ten pak napojujeme na různé přístroje a ukazujeme, jak ta statická elektrika funguje.
1: Je to bezpečné?
2: Nesmíte do toho sahat, pak ano.
1: Názorná ukázka, tak to zní jeden z vynálezů Prokopa Diviše, i když předpokládám, že on to asi neměl takhle sofistikované.
2: Měl něco podobného. Prokop Diviš vytvářel statickou elektriku za pomoci velké skleněné koule, kterou třel jelení kůží, a nabíjel si takzvané leidenské láhve, což byly takové speciální baterie, bychom mohli říct. Když si představíte 5-litrovou zahvářovací láhev omotanou alobalem, tak to vypadá velmi podobně. A dokázal je skutečně nabít až na velmi vysoké napětí a z těchto lahví poté čerpal energii například na léčení revmatismu.
1: Elektroléčba se dnes běžně používá, takže dá se říct, že Prokop Diviš byl i průkopník v lékařství.
2: V lékařství úplně ne, ale byl průkopníkem v léčení za pomoci elektřiny. Skutečně byl jedním z těch prvních lidí na světě, což se málo ví. Málo se také o něm ví, že on byl jedním z prvních lidí, kteří používali elektřinu k pohánění hudebních nástrojů. On sestavil hudební nástroj, který se nazýval latinsky Denis d'Or. Byl to nástroj, který měl 3 klaviatury, několik stovek strun. A když na něj hráli, tak do těch strun pouštěli statickou elektřinu. A údajně to dokázalo napodobit zvuk celého orchestru. Tento nástroj dokonce předváděl před Marií Terezií a císařem Františkem Štěpánem a dostal za to i stříbrnou medaili od císařského páru.
1: A kde je takovéhle mu zásadnímu vynálezu konec?
2: Bohužel nevíme. Když byl zrušen loucký klášter, tak císař Josef II. Si vzpomněl na tento hudební nástroj, který jako malý chlapec viděl na císařském dvoře, a nechal si ho převést do Vídně. Ve Vídní chvíli byl, koncertovalo se na něj a poté byl převezen do dnešní Bratislavy, do Prešpurku, kde bohužel veškeré zmínky o něm končí.
1: A nějaký druhý takový exemplář neexistuje?
2: Bohužel, ani duplikát, ani exemplář, ani výkresy, ani nákresy nemáme. A my o tom to nástroj víme vlastně jenom ze vzpomínek všech hudebníků, kteří na něj hráli. Období baroka, to je to krásné období, kdy si všichni píšou deníky a zapisují do nich úplně všechno. A ti nejvýznamnější hudebníci, kteří byli na císařském dvoře, psali o tom, že hráli na ten Divišův nástroj a že byl tak úžasný, že by ho sami chtěli domů a sami na něj chtěli pravidelně koncertovat.
0: Říká ředitel Žamberského muzea Jindřich Žák. Divišův hudební nástroj tak v Žamberku neuvidíte, ale řadu jeho jiných vynálezů ano. V interaktivní expozici si navíc můžete sami vyzkoušet jednoduché pokusy se statickou elektřinou a zjistit, že Prokop Diviš nebyl jen vynálezcem bleskosvodu, ale také výjimečným experimentátorem, který svou dobu v mnohem předběhl. Výlety. Jak jsem slíbil, máme po třetí reportáž, je tu nová, vlastně první poprázdninová soutěžní otázka a pro ní jsme se vypravili do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, tak už jsem včera doporučoval, rozhodně si udělejte čas na cestu lanovkou. My jsme vám dnes jednu představili, to je lanovka v skutku netradiční, pozemní nebo spíše podzemní, vede totiž podzemí v tunelu, je z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial, nebo opačně pochopitelně. Jenže v tomto lázeňském městě najdete i druhou lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A tak se ptáme, věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou opět dvě možnosti. Za A. na výšinu přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko, Diana, Bčko, Thermal. Ta písmena potřebujete do textové zprávy, protože tak musíte odpovědět, to je vlastně princip té naší soutěže. Pošlete do nedělní půlnoci textovku, pokud dáte správně Ačko nebo Bčko, tak jste ve slosování. Tentokrát o rychle schnoucí ručníky pro 5 posluchačů to je. A znění té textové zprávy, výlety, krátce vylety, následuje mezera, pak Ačko nebo Bčko a následuje druhá mezera. Po ní přidáte vaše křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Do nedělní, tedy dnešní půlnoci, odešlete na telefon 90 011 04. Službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a je spoplatněná částkou 4 koruny. No a hlavní cena za celý měsíc září hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha 7 krásky na cestách. No a jak můžete tuto cenu vyhrát? Docela jednoduše. Vezmeme na konci měsíce, nebo spíš na začátku příštího měsíce, všechny správné odpovědi, no a z nich vylosujeme jednoho z vás, tedy majitele, nové hlavní ceny. Tentokrát té zářijové. Držíme palce.

0: Na severozápadní hranici chráněné krajinné oblasti Český ráj se nachází kras Turnovské pahorkatiny. Nově se tak jmenuje přírodní památka, dosud uváděná jako ondříkovický pseudokrasový systém. Jde o nejvýznamnější kras na území Čech. Z větší části je schovaný pod zemí, ale na pár místech přeci jen vystupuje na povrch. Tím nejvýraznějším je vývěr zvaný Bartošova pec nebo jeskyně, ze které vytéká pramen. A my se k němu vydáme s naším libereckým redaktorem Jaroslavem Hořením.
1: Asi nejvýraznějším místem krasu u Turnova je Bartošova pec mezi Frýdštejnem a Turnovem. Tady nám vytéká vlastně ze skály pramen, nebo je to vůbec pramen?
2: Ano, určitě se to může nazývat pramen, protože vlastně je to místo, kde podzemní voda vychází na povrch.
1: Říká Jakub Mareš, hydrogeolog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Říkali jsme kras u Turnova, ale ještě celkem nedávno se říkalo ondříkovický pseudokras. Proč ta změna?
2: No, je to z toho důvodu, že jsme vlastně v pískovcové oblasti, všude tady jsou nějakým způsobem pískovce, i tenhle materiál je vlastně pískovec a dřív nikdo nevěřil tomu, že v pískovcích může vzniknout kras. To se zjistilo až na základě nějakých detailních průzkumů, jak celkově toho systému, tak toho materiálu, a ten materiál má tak velkou vápnitou složku, že umožňuje vlastně vznik propustných kanálů, čili klasického krasu.
1: Takže někde nad námi ta voda vtéká vlastně do země a tady nám vytéká.
2: Je to přesně tak. Tady v téhle relativně malé oblasti je velmi velké množství různých potůčků, slepých údolí, závrtů, které se ztrácí pod zem, a ta voda pak následně vytéká v pramenech o stovky metrů, někdy i kilometry dál.
1: Jak velký je vlastně ten kras u Turnova?
2: Plošně se jedná vlastně o relativně malou oblast, tedy těch vápnitých pískovců od Dolánek směrem na Roudný Voděrady, čili to plošně je vlastně malý systém, ale tím významem opravdu je nejvýznamnější v Čechách.
1: Před námi je jeskyně, jak dlouhá je a dá se tam vůbec vlézt? Je to velký prostor, malý prostor?
2: Ta jeskyně je dlouhá přibližně 200 metrů. Vlézt se dá teďko prvních několik metrů, to bylo i uměle rozšířený, čili tam se dá dostat bez problémů. Dalších několik metrů je potřeba jít po čtyřech té vodě, která má 9 stupňů, čili to není úplně příjemný, ale následují pak různé sifony a polosifony, čili pro normální lidi je to nepřístupné, tam musí opravdu potápěči. Jinak ta délka jeskyního systému nejspíš není konečná.
1: Kras a jeho zajímavosti jsou hlavně v podzemí, ale můžeme tady kromě Bartošovy pece ještě v okolí něco dalšího zajímavého navštívit s tím souvisejícího?
2: Určitě těch míst je tady velké množství, mimo teda tady ty jeskyně, jsou to většinou ty ztrátová místa těch toků, slepá a poloslepá údolí u Roudného a Ondříkovic, tak například závrty u Borku, u jeskyně Šálení smyslů, kde jsou typické kruhové závrty a potok, který koncentrovaně se ztrácí do podzemí.
0: Říká hydrogeolog Jakub Mareš, který k pozoruhodné krasové oblasti zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A pokud byste se vydali dál údolím Vazoveckého potoka, dostanete se k dalšímu zajímavému výletnímu místu, skalnímu městu zvanému Maloskalská drábovna.

tu závěr připomenutí soutěžní otázky první po prázdninové. My jsme se pro ní vydali do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, nebo možná znáte Karlovy Vary, tak si udělejte čas na jízdu lanovkou. My jsme vám dnes představili tu, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. Ale soutěž se týká jiné lanovky. Tu najdeme na jiném místě, její spodní hranice je v uličce Mariánská, tolik nápověda. Ptáme se, kam vás tato kolejová lanovka vyveze. Může to být za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Jedna odpověď je správná, druhá vás zmate, já myslím, že ne, že to bude nebo je velmi jednoduché. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Výherce budeme znát příští týden, příští víkend tedy budeme losovat. Tam se dovíte, zdali právě vy nevyhráváte. No a všechny správné odpovědi řadíme do slosování na začátek příštího měsíce a tam vylosujeme jednoho z vás, který získá hlavní zářijovou cenu. To je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Pravidla naší soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i reportáže, fotografie k reportážím, i to, jak se píše textová zpráva. Tak já to ještě výjimečně připomenu. Píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu pošlete do dnešní půlnoci. Vždycky je to tedy do nedělní půlnoci. A telefon 90 011 04. Stát vás to bude 4 koruny. No, kdybych na cokoliv zapomněl, tak se sejdeme opět příští víkend, v sobotu po 13. hodině po zprávách. No a všechny zajímavosti najdete ještě jednou na našem webu, jehož adresa je výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna se loučí jménem celého týmu výletů. Těšíme se na vás, doufám, že se budeme scházet i po prázdninách. Nezapomeňte soutěžit za ty 4 koruny, ta hlavní cena i ty malé ceny rozhodně stojí. Mějte se moc pěkně, hezký zbytek neděli a úspěšný nový pracovní týden.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Policisté se dál zabývají otravou ryby ve staré červené vodě. Premiér Babiš nevyloučil znovu zastropování marží kvůli růstu cen pohonných hmot. Tenistka Linda Nosková bude hrát o postup do čtvrtfinále US Open. Zítra má být oblačno, přechodně zataženo, naměříme až 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve staré červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, které patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala. Uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
2: Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až jeden rok odnětí svobody.
0: Premiér Andrej Babiš za ANO nevyloučil, že kvůli růstu cen pohonných hmot vláda znovu přistoupí k zastropování marží. Snižovat spotřební daně na naftu a benzín kabinet navrhovat nebude. Babiš to dnes řekl v televizi Prima. Pohonné hmoty v Česku zdražily v uplynulých 2 týdnech. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 42 korun a 35 haléřů. Před týdnem byl o 28 haléřů levnější. Nafta je dražší o 11 haléřů. Za litr teď řidiči dají skoro 46 korun. Česká asociace pojišťoven bude nově upozorňovat na rizika pojistných událostí na každý měsíc. Takzvaný risk radar bude obsahovat i doporučení lidem, jak například upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám.
3: Risk radar pracuje s riziky v 6 oblastech, třeba dopravních, zdravotních nebo ekonomických. Na začátku každého měsíce bude lidi informovat, ve které oblasti je riziko zvýšené. Podle mluvčího generály České pojišťovny Jana Marka je radar dobrý nástroj prevence škod.
4: Považujeme ho jako vynikající a na nejvýš korektními daty podložený nástroj zejména pro veřejnost.
3: Risk radar vychází z dat pojišťoven z minulých let a názorů pojistných expertů. V září je třeba vyšší riziko dopravních nehod a úrazů v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
5: Návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko částečně stoupá.
3: Asociace taky v září doporučuje větší obezřetnost před kybernetickými útoky. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Stovky lidí se už registrovali do benefičního běhu pro hospic na Svatém kopečku u Olomouce. Uskuteční se příští sobotu a výtěžek z něj půjde na provozování tohoto jediného zařízení svého druhu v Olomouckém kraji. Uvedla to organizátorka akce Klára Pospíšilová. Běh pro hospic na Svatém kopečku má dlouholetou tradici. Loni se do něj zapojilo na 370 běžců a chodců a vybralo se téměř 190 tisíc korun. Sport. Tenistku Lindu Noskovou čeká večer 8. finále US Open. S Ukrajinkou Kostěkovou se pokusí vyhrát 11. Grand Slamový zápas v řadě. Její soupeřka prožívá povedenou sezónu. Získala titul v Madridu a dostala se do semifinále Roland Garros i Wimbledonu. Nosková před zápasem vyzdvihuje stálost výkonu Kostěkové.
6: Jenom tak, co se jako první věc vzpomenu, je, že jsem teďka viděla nějakou statistiku za letošní rok, kterou má úplně skutečnou, že vlastně mimo top 10 hráčka má prohrála jenom jeden zápas, to bylo zrovna se mnou, takže já myslím, že to bude další těžký zápas, to jako 100% ona je hráčka, která nevypustí ani jeden míček. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno, přechodně zataženo. Teploty 20 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nahoru motocyklu máme hlášenou na Šumperskou u obce Kosov a také na Prostějovsku v obci Přemyslovice. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc, přeje Tomáš Kedzior. Co nás čeká? Za chvilku soutěž Hřebíky v 14:30, plk na nedělu se Stréčkem Křoupalem a třeba po 16. hodině Hvězdné návraty, kdy budeme vzpomínat na herce a televizního milionáře Vladimíra Čecha. Přejeme krásné odpoledne.

0: Každý den se tady po 14. hodině potkáváme na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc u soutěžních otázek, u skvělých cen, které pro vás chystáme.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: No a to vše je tu samozřejmě také dneska. Ty skvělé ceny, to je třeba kniha Lesní škola vydavatelství Kazda o přírodě, stromech, zvířatech. Je tady také audiokniha Černé jazyky spisovatelky Dity Táborské. Je tady třeba i zajímavé CDčko Narozeninové bombonky Českého rozhlasu Olomouc a nebo plechový hrnek Českého rozhlasu. Představili jsme jen některé scén, co pro vás máme. Soutěžní telefon 221 555 444. U mikrofonu je Tomáš Kedzior a pustíme se rovnou právě teď do soutěžení a vítáme prvního posluchače, který se k nám právě dovolává. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím.
0: Kdo je na telefonu?

0: Z Bukovce.
1: Pane Zdeňku, přeji dobré odpoledne. Připomínám pravidla naší soutěže. 10 soutěžních otázek, na každou je limit 10 vteřin a za 3 správné odpovědi je výhra. Zdeňku, je to vaše.
0: Je to moje, no tak třeba jedna, no.
1: Jednička. Tomíkovice. Tomíkovice najdeme na severu Olomouckého kraje a jde o osadu Velké Kraše, Žulové nebo Vidnavy.
0: No, Žulové?
1: Dáte Žulovou. Mají tam z vás radost, Zdeňku, trefil jste to. Další otázka.
0: Jo, pozdravuji tam, no.
1: Děkujeme.
0: Nikdy jsem tam nebyl, jako, ale... A Tomíka máme doma, jako Tomík je, jako si...
1: Máte Tomíka, takže potlesk pro Tomíka. Jo. A otázka pro vás, Zdeňku, jaká bude další?
0: No, dvojka třeba, ať netrháme řeště.
1: Jak se jmenuje galaxie, v níž se nachází naše sluneční soustava a tím pádem i my sami? Galaxie Solaris, nebo Andromeda, nebo Mléčná dráha?
0: No, já jste říkal, když si, co je správně.
1: Je to tak.
0: Mléčná dráha.
1: A jaká otázka na závěr, Zdeňku?
0: Ta vítězná, kdyby tak vyšlo, no.
1: Která to bude?
0: Trojka.
1: Trojka. Hrabatka jedlá je buď to žába, nebo ryba, nebo houba.
0: Ajaj, tak jestli jedlá, tak by to svádělo k tomu C-čku zase, že houba.
1: Dáte C-čko.
2: Jau.
1: Je to žába ve velké části Afriky žijící. Zdeňku, snažil jste se, zdravíme vašeho Tomíka, loučíme se a vítáme dalšího soutěžícího. Kdo to bude? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady další Zdeněk z Budišova.
1: Zdeňku, zdravíme. Děkujeme, zdravíme do Budišova. Otázky od čtverky do desítky, je to vaše, Zdeňku.
3: Tak můžu čtyři?
1: Nejvyšší horou České republiky je Sněžka. Jak je na tom v žebříčku se svou výškou 1491 metrů král Jeseníků Praděd? Je hned druhý, nebo je to třetí, anebo pátý nejvyšší vrchol České republiky?
3: Tak to nevím, zkusím třetí.
1: Dáte třetí.
2: Jau.
1: Je až pátý, protože 4 nejvyšší hory Česka jsou v Krkonoších a pak je Praděd jako pátý v pořadí. Zdeňku, zdravím pěkně naslyšenou. Nevyšlo to. V Českém rozhlase Olomouc telefon 221 555 444. Hezké dobré odpoledne.
4: Dobrý den, Milan.
1: Pane Milane, zdravím vás. Otázky od pětky do desítky.
4: Sedmička.
1: Sedmička. Když je někdo empatický, tak za A nadává na ostatní okolo, nebo za B umí se vcítit do prožívání těch druhých, nebo za C nic a nikdo ho nezajímá. Empatický.
4: No jistě, že ta druhá možná.
1: Ano, je to tak. Druhá otázka pro vás, Milane.
4: Je devítka.
1: Devítka. Kolik má člověk třenových zubů? Třenových zubů máme 2, 4 nebo 8.
4: Nevím, 4.
1: Dáte 4.
2: Jau.
1: A ještě přidejte jednou tolik. 8 je správně. Milane, zdravím jo, pěkně, naslyšenou a doufám, že všechny ty třenové zuby máte v pořádku. Doplním k tomu, že třenové zuby jsou zuby umístěné mezi špičáky a stoličkami. To znamená, na každé straně máme 2, to je celkem 8 třenových zubů na plný chrup. Český rozhlas Olomouc, naše soutěžní číslo 221 555 444. Kdo pak se dovolal právě teď? Hezký dobrý den. Slyšíme se, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Tak předně slumte rádio, ať nám to nehouká, jinak bychom se neslyšeli ani my, ani vy. Takže kdo je na telefonu, dobrý den.
5: Mile, přiznám se, ale když nebudu mít slyšené rádio, já vás neuslyším.
1: Mirku, uslyšíte mě v telefonu přímo v uchu, tak to běžte slumit, tak jako všichni ostatní. No já zatím dodám, že posloucháte hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, že dneska zatím ještě nikdo nevyhrál a že tady máme ještě otázky s čísly 5, 6, 8 a 10. Tak co, Mirku, vše v pořádku?
5: Pětku.
1: Výborně, tak, berete dáme pětku. Když má hudebník v partituře napsáno moderáto, jak má hrát? Za A mírně, za B rychle, za C zběsile.
5: Když má zedník, nebo jak jste to říkal?
1: Tak, jau. S panem Mirkem se rozloučíme, nestihl to do 10 vteřin a přivítáme na telefonu 221 555 444 někoho dalšího. Dobrý den, kdo je na telefonu?
6: Dobrý den, Marie.
1: Marie, otázky pro vás. Čísla 5, 6, 8 a 10.
6: Tak 10.
1: Tak desítku berete. Do kterého města musíte zavítat, pokud chcete vidět Tower Bridge? Buď to do Dolní Moravy, nebo do Prahy, a nebo do Londýna.
6: Do Londýna.
1: Je to tak, je to Most, a kdo tam byl, tak samozřejmě ho nemohl přehlednout, protože je obrovský. Takže osmička, šestka a pětka. Maruško.
6: Tak pětku.
1: Pětka. Když má hudebník v partituře napsáno moderáto, jak má hrát? Mírně, nebo rychle, nebo zběsile?
6: Mírně.
1: Dáte mírně, je to správně. Hudebníci samozřejmě vám drželi palce. Maruško, vítězná otázka. Buď to bude šestka nebo osmička, je to na vás.
6: Tak osmičku.
1: Řeka s názvem Orinoco se nachází za A v Jižní Americe, za B v Austrálii, za C v Japonsku.
6: Za A.
1: Dáte Ačko. Jižní Amerika, je to řeka dlouhá, měří 2140 kilometrů, leží především na území Venezuely. Maruško, pro vás velký potlesk a jediná výhra těchto břehů hřebíků. Blahopřejeme, držíme palce, paní Marie už si vybere výhru na vedlejším telefonu a my se těšíme na slyšenou zase zítra touto dobou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Letošní léto patří vosám, horko a sucho jim svědčí a jejich hnízda se často mění v celé kolonie. Kdy je nutné je likvidovat, jak na to, a kdy je naopak nechat, jaké volit při zásahu oblečení a proč nepoužívat na tělo parfém, vše vysvětlí nadpraporčík Tomáš Rečka, velitel družstva ze stanice Šternberg, hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
2: Kytarista a zpěvák John Miles zazářil především svým debutem, ale vydařené bylo i jeho druhé album Stranger in the City. Očividná snaha dosáhnout úspěchu v Americe byla spíš na škodu, nicméně muzikantský grunt zůstal. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s dvojkou Johna Milese. Well, I'm a stranger in the city.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Iveta Bartošová v odpolední Českého rozhlasu Olomouc a teď už oblíbená rubrika Strejčka Křoupala.
1: Když jsme byli děcka školou povinný, tož jsme dneska před prázdninama sbírali léčivý rostliny, sošeli jich doma nahoře a nosili do školy. Byla to hlavně mateří douška, které byly celý lány, že se dala aj síc kosou. Já jsem nejradši sbíral černé bez. Ten měl květy veliký jak talířek a pěkně to v košejko přebývalo. Sbírali jsme taky lésti z lesních malin. Rostly v lese jako na palouko kolem dokola a jenom se to červenělo. A jaký byly sladionky. Děvčata před tém sbírání ospívaly: malení, malení, les to širokýho, že nemá Hanačka galána žádnýho. Točky jsme šli s Mariano na procházku a tož jsme si trochu zašli i do toho leséka. Ne, že bychom tam chtěli, jak když něco toto, pravda, z toho jsme už vyrůstli. Ale řeknu vám, čočili jsme jak z jara. Pomalení ani památky, jak kdyby se zem slehla. Kde se to podělo? Myslím si, že za tém stojí to veliký socho, který tak zdecimovalo celý fláge jehličnaté hleso. Je to škoda. Teď malené to byla jedinečná pastva pro nás děcka. Máme doma na zahrádce maliny. Jsou teda veliký, jak moje palce na nohách. Jsou šlechtěný. Nejsou však tak voňavý, jak bývaly ty lesní. Ale musíme doufat, že jednou bude líp. Jož včel, když přende bořka, tož říkám, bleská se nám na lepší čase. Snáď se zas napřes rok maliny na palouku objeví, jo. Jož se těším, že to půjdu s Mariano zrevidovat.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Parton, hvězda nejenom americké country, zemřela 25. srpna. Byla zpěvačkou, herečkou, kytaristkou, hrála na banjo i piano. Napsala dlouhou řadu písní. Prodala přes 100 milionů desek. Dolly Parton si připomeneme taky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a samozřejmě muzikou. Bude znít v pořadu Na cestě v neděli 6. září. Naladit si jej můžete tradičně po 15. hodině. Poslechu zve Jarka Nosková.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
2: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.

0: Nahráli jsme pro vás. Český rozhlas Olomouc každoročně zaznamenává desítky hodin nejrůznějších koncertů a festivalů. Z naší bohaté fonotéky dnes uslyšíte.
1: Vrátíme se za koncertem brněnské skupiny Škaredá holka, která před časem vystupovala ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc. Jedna ze skladeb se jmenovala Flažolety.

co přinese nedělní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc po 15. hodině na cestě pořad věnovaný folku, country a všem příbuzným žánrům. Tentokrát se zaměříme na Dolly Parton. Hvězda světové country scény zemřela 25. srpna. Napsala opravdu dlouhou řadu písní a prodala přes 100 milionů alb. Její písničky budeme poslouchat mezi 15. a 16. hodinou v pořadu Jarky Noskové. Hvězdné návraty, tak tentokrát spojíme vzpomínky, zábavné historky, scénky i anekdoty se jménem herce a televizního milionáře Vladimíra Čecha. Přejeme dobrou zábavu a dobrý poslech Českého rozhlasu Olomouc.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Zaplatit jízdenku kartou je možné už ve všech vozech olomoucké MHD. Výrok ministra Macinky o nehodě Filipa Turka nebyl adekvátní, řekl to premiér Babiš. Lékaři v Brně zavádí novou metodu diagnostiky nádorů plic. Zítřejší počasí má být oblačné, přechodně zatažené, s teplotami do 25 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucký dopravní podnik ve svých vozech testoval terminály pro platby kartou. Novinku zavedl během srpna v prvních 20 tramvajích a autobusech. Cestující si v nich přes terminál koupili více než 2,5 tisíce jízdenek. Nyní už platba kartou funguje ve všech vozech, říká mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.
3: Provoz terminálu pro bezhotovostní platbu jízdného ve všech vozech byl spuštěn 1. září. Během prvního dne si lidé tímto způsobem zakoupili téměř 500 jízdenek. Z toho přibližně 55% tvořily elektronické jízdenky.
2: Premiér Andrej Babiš za ANO kritizuje šéfa diplomacie Petra Macinku z motoristů kvůli vyjádření o dopravní nehodě Filipa Turka za motoristy. Macinka v pátek řekl, že mu vyšetřování nehody ukradené a že by se Turek měl znovu aktivně věnovat roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku. Babiš ale v televizi Prima řekl, že je nejdřív potřeba počkat na závěry policejního vyšetřování. Nehoda se stala v červenci v centru Prahy. Turkovo auto se střetlo s nemocničním vozem, jeho řidič se zranil. Policie případ prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, jestli odebírají vzorek ze správného místa. Pokračuje přednosta kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Milan Sova.
4: V rámci toho výkonu víme, jestli jsme se dostali tam, kam potřebujeme a jestli budeme schopni odebrat validní vzorek nádoru, abychom ho potom mohli nechat vyšetřit na patologii a zjistili informace, co potřebujeme k tomu, abychom pacientům mohli nasadit správnou léčbu, která bude pro ně nejúčinnější.
2: Ve Všechovicích na Přerovsku začaly oslavy místní akční skupiny Hranicko. Ta funguje už 20 let. Program se koná do 18 hodin ve sportovním areálu Pastevník, na zámku a v kulturním domě. Nabízí vystoupení školáků, výstavu zemědělské a hasičské techniky, prohlídky zámku nebo vystoupení šermířů. Zájemci si mohou koupit i regionální výrobky a zapojit se do tomboly.
1: Sport.
2: Fotbalový Prostějov má dvě nové posily. Obránce Lukáš Endl přišel na hostování do konce sezóny z Karviné. Záložník David Bauer naposledy hrál za Chrudim. Oba by mohli za druholigový Prostějov poprvé nastoupit ve středu v MOL Cupu proti Signě Olomouc. Prostějovský trenér Bohuslav Pilný k novým hráčům řekl.
5: Lukáš by nám měl zvednout vejšku, samozřejmě je s ním možnost jako měnit rozestavení, nehledě na to, že se dá samozřejmě použít i na tom hrotu. A ten David je prostě nějaký hráč do perspektivy.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno, přechodně zataženo, teploty 20 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou směr Brno stojí osobní auto s defektem, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Dolly Parton, americká country hvězda, přezdívaná taky královna country, zemřela minulý týden 25. srpna. Bylo jí 80 let. Zanechala za sebou nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Připomeneme si ji dnes i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, pořadu Na cestě, který je věnovaný právě country, bluegrassu, folku i tramské písničce. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Dozněla písnička Jolene, kterou Dolly Parton nejenom zaspívala, ale taky je její autorkou. Napsala ji, když zrska chtěla ukrást muže. Patří k jejím největším hitům, který přespívala řada zpěvaček i zpěváků.

0: Z 12 sourozenců. Jako rodina velmi drželi pohromadě. Žili ve venkovském prostředí bez vody a elektřiny v přírodě. Ovlivnila ji taky náboženská komunita a jejich společný zpěv nejenom gospelu. Písničky skládala od 7 let. Hrála na kytaru, piano i banjo. Pro přítele, kterého chodila tajně poslouchat, jak hrál na banjo, pak napsala písničku Applejack a snila, že se stane hvězdou.
1: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Dolly Parton hrála víc než 60 let. Narodila se v podhůří Apalačských hor 19. ledna 1946 do chudé rodiny jako čtvrtá

Den po maturitě kufr už měla zbalený, se sama vypravila 400 kilometrů do Nashvillu, Meky country a bluegrassu. Ovšem chlapi ji zpočátku příliš nebrali. Přes vystupování v show Portra Wagonera se Dolly Parton postupně v Nashvillu prosadila a opravdu se stala slavnou. V pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc si Dolly Parton poslechneme v duetu právě s Portrem Wagonerem.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Jaké melodie provází vinaře v okamžiku, kdy se s dozrávající úrodou slavnostně uzavírají vinohrady? A jak zní radost z tekuté úrody, když celoroční dřinu vystřídá naděje u lisu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle vás tentokrát pozve mezi podzimním sluncem zalité moravské vinice. Připomeneme si starodávný zvyk zarážení hory a plnými doušky si hudebně vychutnáme blížící se vinobraní. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dnes si připomínáme Dolly Parton, která odešla minulý týden do muzikantského nebe. Byla autorkou, zpěvačkou, muzikantkou. Měla svůj televizní pořad, účinkovala v seriálech, hrála ve filmech. Nejznámější je asi Od 9 do 5, ke kterému napsala i titulní píseň.

Jak jsme slyšeli, předcházející skladbě v 70. letech Dolly Parton koketovala i s pop music. Psala i písničky smutné nebo s vážnými tématy. Její záběr byl velmi široký. Za svou nejlepší skladbu sama považuje následující o všemi opuštěné teenagerce, která porodí mrtvé dítě. A ta zazní právě teď v pořadu Na cestě.

Dolly Parton se stala nejenom slavnou, byla oceněna za své umělecké dílo a celoživotní přínos pro americkou kulturu. Je držitelkou několika cen Grammy, na kontě má více než 100 milionů prodaných nosičů. Založila i svůj zábavní park Dollyland a z výtěžků financovala dobročinné záležitosti. Nemocnice, knížky pro děti, kterých rozdala na 250 milionů. A jak sama řekla, kdyby si měla vybrat z toho, co v životě dělala, jenom jednu věc, bylo by to psaní písniček. Na začátku 21. století se vrátila do Apalačských hor, aby byla co nejblíže přírodě a Bohu, a vydala 3 bluegrassová alba.

Dolly Parton zanechala nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Že její hudba skutečně bude žít na věky, potvrdila písnička i ve svých memoárech vydaných před několika lety. Nahrála totiž píseň, kterou uložila do časové kapsle. Fanoušci si na vydání nové skladby ale budou muset počkat téměř 9 desetiletí. My si ale poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničku, kterou znají nejenom fanoušci country. Zazněla totiž ve filmu Osobní strážce v podání Whitney Houston a její autorkou je právě Dolly Parton. A ta ji taky zaspívá.

S Dolly Parton se rozloučíme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Bude to písničkou Led Zeppelin, Schody do nebe v podání Dolly Parton. Od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: skupina New Eliquod letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojení s vynikajícím banjistou Davidem Bendou směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřeli své kořeny. Potvrdili to i na letošním Banjo Jamboree. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquod a Davida Bendy.
1: Olomoucký právník a spisovatel Petr Ritter a režisér a scénárista Ivo Trajkov se sešli při práci na filmu Hrdelní proces. Natáčel se od června do srpna na Moravě, především s herci z moravských divadel. Text, inspirovaný posledním trestem smrti v Československu, se soustředí na morální dilema. Má člověk právo sáhnout na život jiného člověka a odvolat se na starozákonní princip oko za oko, zub za zub? Poslechněte si rozhovor Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Kompletní oprava sloupu nejsvětější trojice v Olomouci skončí nejspíš v listopadu. Premiér Babiš připustil snížení schodku státního rozpočtu. Většina obchodníků chybuje při poskytování slev, zjistila to inspekce. Zítra čekáme oblačno, přechodně zataženo a maximálně 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Zhruba dva měsíce potrvají konečné úpravy na sloupu nejsvětější trojice v centru Olomouce. Památka na seznamu UNESCO se v minulých dnech zbavila lešení. Zůstal kolem ní pouze plot kvůli opravám v prostoru kaple nebo na schodišťových stupních, uvedla to radnice. Více než dvouletá rekonstrukce sloupu nejsvětější trojice bude stát zhruba 30 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace. Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
2: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
0: Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Jedním z pochybení bylo, že obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil, uvedl to mluvčí inspekce František Kotrba.
3: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
0: Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má výuku zkvalitnit a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na časté chyby strojvedoucích, zejména projíždění návěsti dal stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školících střediscích dopravců, říká ředitel technické sekce drážního úřadu Radek Šafránek.
4: Tam jsme úplně nově definovali do hloubky to, co se má školit a jak se to má školit. Doposud to bylo pouze v pravomoci dopravců. My jsme samozřejmě na to jako dozorovým orgánem jako to kontrolovali. Nicméně ten rozsah nikde nebyl definován. Sport.
0: Veslařky Sofie Kubátová a Terezie Janštová získaly na dvojskifu titul mistryň Evropy do 23 let. Na šampionátu v Polsku přidala do sbírky české výpravy stříbro 8 mužů. Počasí. Zítra čekáme oblačno, přechodně zataženo, teploty 20 až 25 stupňů, v jeseníkách kolem 16. Povane slabý jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na D1 u Bělotína směr Ostrava pracují dělníci, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
6: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
5: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
6: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
5: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
6: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
5: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
6: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
5: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
6: A jste si tím opravdu jistý?
5: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
6: Nechcete třeba pomoct diváku?
1: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
7: Samota tě někdy tíží.

0: Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
1: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem.
0: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Stezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
2: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Selement, Kodok nám čerti nesou.
3: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
2: Čest soudruhu řediteli Krnapu, tak co zas máš?
3: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
2: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám, takových stranických a vládních úloh, který musíme splnit.
3: No, to je...
2: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
3: No, to já chápu, ale...
2: Co máš, co máš?
3: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
2: Krásný,
3: co?
2: Krásný.
3: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
2: Další
3: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
2: ano.
3: Tak to by mi v celých Krkonoších zbyl potom jedinej hektar lesa.
2: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
3: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
2: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
3: Jo.
2: Co tam máš dál?
3: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
2: Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
3: Teda.
2: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
3: Svatá prostata.
2: Himmel, Herrgott. Tak ho naložili do volhy. Mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
3: No jistě, Hajnej to...
2: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
3: A předsedu ZOSSM taky.
2: Taky
3: co?
2: Jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a

0: Soudruh Hajnej je Hajnej.
1: No, no.
0: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. No, no. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
2: Ze sluněte?
0: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
2: Aha, no ale to když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
0: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
2: A proč by nemohl?
0: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Hergot, Donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
2: Jasně, jasně, jasně.
0: No, tady ty tvoje stížnostičky. No, no.
2: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
0: Ale co zas?
2: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černým dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
0: Krakonoše, soudruhu Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruhu, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazní. Soudruhu.
2: Jasně, no.
0: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může je? Dělnická třída? Lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě záměry 5. sjezdu a pětiletku.
2: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
0: Je to pod...
2: Co?
0: Akorát ty vaše hory jsou, soudruhu, dobrý pro ty podvratný živly.
2: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruh?
0: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruh. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
2: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
0: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
2: A to jako jaký teda?
0: To já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
2: To jako, že tak řve?
0: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... nikdo si nezávidí. Že?
2: No ale přece jenom soudru teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom paviány v Krkonoších.
0: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
2: Jo.
0: No, ale... Mě už ty tví divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšený klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? Ale no, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
2: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono...
0: Co?
2: Nebudeš rodit, ne?
0: Ne, ne, ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
2: Jasně, jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono, ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
0: Dívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
2: To já...
0: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat. No, slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
2: No,
0: neslyšel, to jsem si mohl myslet, Donevetr, Krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v 5. pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak. Zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
2: Jasně.
0: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
1: Ale...
0: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
1: No, ale přece...
0: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhu vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. A ty tvý Krkonoše prostě, tak se zbavíme na krásně jednou provždy.
3: Tak ty takhle, Trautenbergu!
0: A, sousede! Ne, soudruhu, Gutwalde, zachraň mě!
3: Ještě jednou, Trautenbergu!
0: Gutwald, ne.
3: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
0: Ne.
3: A vyženeme jednou provždy vás.
4: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťastný. Jak v té chvíli může být šťastný muž daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy, drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazi v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: O jo, docela to šlo, no.
5: Jo.
3: Ježiš.
5: Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčasné.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu.
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to víme.
4: No tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tato je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? Je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak to řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka?
4: No, taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je... To je
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Já bych si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No tak
4: Ferda.
3: Hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se optá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej bacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachový.
3: Jo, vím, jak letám u toho smíchu.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap, doktorově na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Ne, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani
4: nevím. No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslanecký
4: klub.
6: Prosím, aklid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
4: no jo, ale co teď budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Hádanky, tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo.
7: Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
7: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela obourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
7: Úžasný. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase se dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo úplně, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: Ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzniti?
3: Víš, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezkej štěprej verš. Seifert žije.
3: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně,
1: jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
1: Jaký šek?
3: Někde, počkejte.
1: Co děláte, prosím?
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
4: Ztraťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, přece ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracovalo více
3: to
5: autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady...
3: Já už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Ano, dobře. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo odpovědejte mu, vidíte, že to je počul.
3: Jaké mám na mysli.
5: Normálně počul. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte? Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
3: Jo, jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogo fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. Stývá, ježi tam stývá. To mi to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C.
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání? Já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
4: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
3: A kam už dávno patří.
4: Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
1: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
2: No tak 50 na 50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem. Že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam to kouk, říkal, krásno, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě po podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jedno. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluví, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak
4: říká pan Čech. Já byste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobně autě, já myslím, že můžete o typu nějakého.
3: Ne, krásně a dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. A já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011 bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
6: vždycky,
5: celý život.
6: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
5: vždycky,
6: dobrý.
5: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
6: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
5: Já si myslím, že to tak bude. No a ta hvězdina je hvězdina. Ta jedna hvězdička, malinká slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
6: když existuje. Takhle koukneš na oblohu, víš, kde je zhruba?
5: To nevím právě. Já,
6: jo,
5: takhle
6: nevím,
5: ty... Já nevím.
6: Ty netušíš,
5: já jsem tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 17 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Česká ves musí financovat provoz modulární školy, dosud to dělal stát. Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Tenistka Linda Nosková bude hrát o postup do čtvrtfinále US Open. Zítra má být oblačno, přechodně zataženo, naměříme až 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Část žáků v České Vsi na Jesenicku se dál učí v náhradních modulárních třídách. Klasická škola zatím není po předloňských povodních kompletně opravená. Pronájem provizorních prostor dosud financoval stát. Smlouva ale vyprašila na konci srpna. Vedení České Vsi proto bude chtít, aby stát modulární školu podporoval dál. Zatím ji musí financovat obec, říká ředitel školy Filip Worm, který kandiduje v podzimních komunálních volbách.
2: Vlastně ten program Živel 4 byl zastaven, ale vlastně zdaleka jakoby nemůže být ukončen, protože v podstatě u nás 300 dětí stále prostě se nemá kam vrátit. Vlastně od září to financování na obci. Ten měsíční náklad je poměrně vysoký, protože máme kolem 70 kontejnerů, které vlastně tvoří celou tu školu. Jsou tam nějaké energetické náklady a tak dál, takže v podstatě bavíme se o 100 tisících měsíčně.
1: Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. Televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš za ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléře. Litr nafty skoro 46 korun, někde se blíží i 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
3: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě jako dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
1: Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol, říká hlavní analytik Petr Jedlička.
4: Během září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
1: V Olomouci se chystá třídenní festival Letní náplavka. Příští týden od pátku do neděle nabídne hudební vystoupení, ochutnávku jídel a piva, sportovní aktivity i plavby lodí na řece Moravě. Součástí programu bude také dobročinná sbírka na pomoc lidem zasaženým povodněmi v Nepálu, řekl to spolupořadatel akce Šimon Pelikán. Sport. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 po prodloužení a po druhé porážce už mají jen teoretickou naději na postup do play-off. Tenistka Linda Nosková se jako jediná z českých zástupců představí v dnešním programu US Open. Wimbledonskou šampionku čeká zhruba za hodinu a půl osmifinále s Ukrajinkou Kostěkovou.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno, přechodně zataženo, teploty 20 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Prostějovsku u obce Čelechovice na Hané odstraňují následky nehody osobního auta, projíždějte opatrně.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc dechové a lidové začínají právě teď. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, telefony do studia jsou 221 555 444, SMS-ková linka 723 70 33 51.

Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Myslivecká písnička zněla vysíláním Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme pana Františka do Hanušovic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já všichni zdravím tady do rozhlasu Českého rozhlasu Olomouc, ale samozřejmě všem, kteří poslouchají, znám i neznám, nebudu je jmenovat, ale protože tuto písničku poslám také i částečně za tatínka, i když si to popsali osobně, takže paní Králová z Hanušovic, hlavně vám přeju to pevné zdravíčko, oceán pevného zdravíčka, protože to zasloužíte a ještě jednou tolik, kolik máte, protože slaví dneska životní obilou. Takže aspoň takovou cestou vám to přeji a posílám písničku.
0: Písnička je veselá na přání pana Františka a zahraje nám jí Moravěnka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Letošní léto patří vosám. Horko a sucho jim svědčí a jejich hnízda se často mění v celé kolonie. Kdy je nutné je likvidovat, jak na to? A kdy je naopak nechat? Jaké volit při zásahu oblečení? A proč nepoužívat na tělo parfém? Vše vysvětlí nadpraporčík Tomáš Rečka, velitel družstva ze stanice Šternberg, hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: A v písničkách na přání zdravíme paní Marii do Kroměříže. Dobrý den.
5: Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu, s přáním stálého zdraví, Zeničce do Uničova, Lidušce do Olomouce, Milačce do Přáslavic, Zeničce do Hrochova, Věrušce Halouskové s Adámkem a Janičce a Jiřímu do Roštění. Vám, pane Tomáši, moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
4: A posíláme Šviháka Lázeňského v dechové verzi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, na telefonu je paní Ludmila z Čelčic. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Já bych touto písničkou chtěla potěšit své kamarády, přátelé a známé do Čelčic, manželé Kubesovi, do Prostějové Jindřiška Slavíková, do Klenovic Miluška Gibasová, do Pivina Věruška Hélová, do Přemyslovic Jaroškovi Hyblovi. Tomášku, já vám děkuji a někdy zase nashledanou.
0: A já přidávám SMS-ku kamarádům do garáže do České Vsi. Zdravíme pana Láďu v Tovačově a Jindřišku v Chropině. Píšou přátelé ze zahrady v České Vsi Jindřiška a Roman.

0: Českém rozhlase Olomouc hrajeme dechovou a lidovou muziku. Zdravíme pana Tondu do Bodihošti. Dobrý den.
1: Prima podvečer všem posluchačům, příznivcům rozhlasu Olomouc. Včera 5.9. cirka 17.45 mě pozdravovala nějaká žena z Čelčic, jejíž jméno jsem bohužel přeslechl. Písničku ji na oplátku posílám já. Zdravím také další Čelčičáky, kteří mě snad znají. Pracoval jsem pro obec Bedioš 18 roků, práce všeho druhu, Ferda Mravenec. Dále pozdravuji Staňku z Lomnice a Janu z Malína. Všem přeje pevné zdraví, životní pohodu, nemocný, osamělý vdovec, Tonda Pospíše z Bedioště. Rozhlasu Olomouc a panu moderátorovi přeji vše dobré do budoucna a zatím na shledanou.
0: Tak těšíme se na příště s panem Tondou. Přidávám písničku Marii do Kroměříže, Staňce z Lomnice u Rýmařova, paní Hance z Předmostí a Lídě z Doubravice. Zdraví přátelé Jana a Jiří z Roštění.

0: Českém rozhlasu Olomouc zdravíme paní Martu, která nám volá ze Svinova, nedaleko Mohelnice, a zkusíme ještě jednou, protože telefon vypadl. Zatím tedy pošleme písničku mým přátelům, paní Gottwaldové, panu Oldovi, naší sestře Zdeňce a těm, kterým nikdo nezahraje, píše posluchačka Emílie, a v Českém rozhlase Olomouc tedy už posíláme vybranou písničku. Paní Marto, slyšíme se, dobrý den.
1: Dobrý den, oni nás přerušili zase asi operátoři.
0: Tak, nevadí, posloucháme vás.
1: Pane Tomášku, já vás všechny zdravím, redaktory v Českém rozhlase Olomouc, jsme stáli posluchači vaši a hrozně vám fandíme, abyste zůstali všichni, jak vás máme rádi. A chtěla bych nechat, je mě dnesky nějak špatně moc, tak chtěla bych si sobě zahrát, aby se mě to ráno lepšilo, a hrála bych všechnem dobrým lidem na světě a v České republice, kteří mají rádi všechny lidi. A pak bych chtěla jmenovitě Lidušce Ziglové, že mě hrála. Slyšíme se?
0: Posloucháme, paní Marto.
1: Jo, já jsem myslela, že ne. Pak Lidušce Gottwaldové celé rodině taky mě hrají. A tak celkově všechnem lidem přeju hodně zdraví, štěstí a vám děkuju za vybrání písničky.
0: Hezky zdravíme, písnička bude veselá.

0: Jaké melodie provází vinaře v okamžiku, kdy se s dozrávající úrodou slavnostně uzavírají vinohrady? A jak zní radost z tekuté úrody, když celoroční dřinu vystřídá naděje u lisu? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve mezi podzimním sluncem zalité moravské vinice. Připomeneme si starodávný zvyk zarážení hory a plnými doušky si hudebně vychutnáme blížící se vinobraní. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
2: Jo, jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
4: A vítáme na telefonu paní Lídu z Raclavic. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Tomášku. Děkuji vám za vyhledání té písničky a poslední dobou nějak trpím na ty ptáčky, ale tu písničku bych chtěla dneska poslat do Hradčan Vaculíkovým. Včera jsem tam zažila příjemné odpoledne při oslavě mojeho pravnoučka desetiletýho. Bylo to moc prima. A teďka ještě bych pozdravila Haničku do Předmostí, v poledne mě taky poslala a tam Přerovačky, Julinku a Marii. A mějte se všichni pěkně, ať jste zdraví všichni. Nashledanou, děkuji moc.
4: Hezky zdravíme a hrát nám bude Moravská veselka.

0: Další přání v Českém rozhlase Olomouc pro nás má paní Zdeňka Zhrochová. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáši, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla bych nějaká zahrát jen tak pro radost a pro potěšení. A to manželům podpíši líkovým doroštění, tance do Lomní, Marušce do Kroměříže, Marušce do Hrabotína a Marušce do Koločova a Jendovi do Štětoví. Díky, pane Tomáši, a zase někdy nashledanou.
0: Pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Olomouc. Přidáváme věnování k narozeninám dnešním paní Věrušce Vašinové z Javorníku. Hodně štěstí, pevné zdraví, lásku a pohodu přeje ze srdíčka Jarka a všichni známí.

0: Hráli nám Bojané a na telefonu Českého rozhlasu Olomouc je pan Josef z Lipníka nad Bečvou. Vítejte.
1: Díky. Táto písnička od Valašky je určená pro Jirku Zemánka, který se konečně zvrátil z nemocnice. Jirko, tak vydrž už doma. Díky.
0: Zdravíme vás, pane Josefe, i pana Jirku, a posíláme právě Valašku.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Lokev Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta-maria.cz.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: V Čechách pod Kosířem vysychá zámecký rybník. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa i druhý zápas, tentokrát s Čínou. Zítřejší počasí má být oblačné, přechodně zatažené s teplotami do 25 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Letošní sucho zasáhlo i zámecký areál v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Zdejší rybník, který nedávno prošel revitalizací, začal vysychat. Správce areálu ho proto musí dotovat vodou z podzemního zdroje, potvrdil to kastelán Martin Váňa.
5: V rámci té revitalizace jsme se právě snažili hledat nějaké zdroje napájení tady tohoto nyní nebeského rybníku, takže jsme v rámci revitalizace de facto získali povolení dotovat ten malý rybník s podzemním zdrojem vody, kdy právě 50-kubiková podzemní retenční nádrž nám dovolila po celé to léto zalívat vlastně nové výsadby.
4: Poslanci budou v následujícím týdnu znovu hlasovat o několika vládních zákonech, které neschválili senátoři. Do sněmovny se vrátila například novela stavebního zákona nebo zrušení služebního zákona. Oba návrhy kritizuje opozice, jednání se tak můžou protáhnout. Od stavebního zákona si vládní koalice slibuje zrychlení stavebního řízení v Česku, říká předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
6: Dneska například výstavba bytových domů, stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě našeho nového zákona to stavební řízení může všeobecně trvat jenom rok třeba. To znamená, zásadně by se zrychlila výstavba, zvýšila by se nabídka bytů na trhu a od toho si slibujeme snížení cen.
4: Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Českému rozhlasu to řekla mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohla déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
7: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
4: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kyjevě o ukončení rusko-ukrajinské války. V sobotu se v Moskvě sešli s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Dnes mluvili o řešení konfliktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským za přítomnosti zástupců Francie, Německa a Velké Británie. Bílý dům následně uvedl, že byly projednány plány dalších kroků, které budou oznámeny v příštích týdnech. Sport. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 po prodloužení a po druhé porážce už mají jen teoretickou naději na postup do play-off. O šanci definitivně přijdou, pokud dnes večer favorizované Spojené státy porazí Itálii. Právě Američanky budou posledními soupeřkami českých basketbalistek v základní skupině. Utkání je na programu v pondělí večer. Počasí. Zítra čekáme oblačno, přechodně zataženo, teploty 20 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý jihovýchodní až jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Ve Štenberku je částečně uzavřena ulice Olomoucká kvůli opravám kanalizace. Omezení potrvá do konce září.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Počteníčko Českého rozhlasu Olomouc.
8: V něm se v září setkáváme s osudy spisovatele a scenáristy Milana Švihálka. Dnes vám nabízíme druhý díl četby z jeho knihy Velký zeměpis malého světa. V režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš.

všechno potřebuje tříletý kluk k první objevitelské výpravě. Ujišťuji vás, že to nejsou žádné mapy, žádný kompas, žádné cestovní zásoby, žádný pochodový azimut. Stačí, aby na zápraží domku vyšla stařenka s rukama zamoučenýma od těsta a s tváří až příliš starostlivou nařídila: utíkej k losíkům a vyřiď stařečkovi, ať nevysedává. Je sobotní podvečer na vrcholu léta a vzduch je plný vzdálených zvuků, jimiž hovoří vesnice. Do dvora zaléhá tiché bučení krav, rachtání mlátičky, štěbetání vlaštovek, které blesku rychle křižují oblohu a střelhbitě lapají neviditelné mušky. Odkud si z dálky, z hospody u losíků, se ozývá cinkání sklenic a hlasy rozveselených sousedů. Tam někde uvízl nebohý stařeček, kterému je třeba připomenout, že existuje domov. Kromě trenýrek nemám na sobě nic. Ani košily, ani kalhoty a mé nohy jsou bosé. Ještě před chvilkou jsem si hrál v bezpečí zahrady pod vysokou moruší, jejíž černočerné plody jsou sladké jako med. Teď stojím u vrátek a mám se vydat do neznámého světa vesnice splnit stařenčin příkaz. Do této chvíle jsem se odvážil překročit hranici našeho dvorka jen v doprovodu maminky nebo tatínka. Teď budu muset jít sám. Cesta se zpočátku svažuje mezi nízkými domky. Bosé nohy pleskají v prachu a klukovská mysl je rozdychtěna představou objevování pocitu vlastní důležitosti. Vůbec nehraje roli, že onen vzkaz stařenky stařečkovi, aby nevysedával, mohl snadno vyřídit kdokoliv jiný, kdo byl zrovna po ruce. Brzy se na nebi rozsvítí první hvězdičky. Vesnická ulička je sice prázdná, ale z otevřených oken občas zazní útržek hlasů. Po chvilce už stojím dole na křižovatce. Kdybych teď odbočil doprava, stačilo by ujít pár kroků a byl bych za vesnicí. Tam se silnice zvedá do kopců k Cakovu. Podél cesty vysadili moudří lidé třešně, které dávají každé léto sladké plody. V kopcích k Cakovu ovšem začíná terra incognita, země nepoznaná, takže já raději odbočím doleva do úzké uličky mezi chlévy. Je tady stín a vlhké zdi páchnou močůvkou. Tady to znám, tudy přece chodíváme s maminkou každou neděli do kostela. Tak to na vesnici bývá, k hospodě vede táž cesta jako do kostela. Já ale dnes nekráčím v naškrobené košili a nepohodlných svátečních botách, nýbrž v obyčejných trenýrkách. Jsem vyslancem, který má přesvědčit stařečka, aby zanechal hospodských řečí a pokorně se vrátil domů. Stařenka ho nepochybně potřebuje k nějaké veledůležité práci. Čím víc se blížím k hospodě, tím zřetelněji slyším veselé hlasy. Jejich šum zní jako stálý a neměnný hukot moře. Je to pravidelný zvuk, z jehož stejnoměrné hladiny se jen občas vynoří výraznější slůvko. Jeho smyslu ale rozumět není. Když nakouknu do výčepu, pro hustý kouř nelze téměř dohlédnout na opačný konec šenku. Sklenice hlasitě cinkají a pan Losík pobíhá mezi stoly. Nestačí obsluhovat a jistě si v duchu pochvaluje, jak se mu před nedělí kšeft pěkně točí. Stařeček sedí v rohu mezi kamarády a z úst mu trčí vyhaslé viržinko. Musím projít celou hospodou, abych se k němu dostal. Vystupuji na špičky, aby na mě bylo za stolem vidět. Stařečku, stařenka vzkazuje? Já vím, přeruší mě stařeček. Už jdu. Pak si ale všimne, že mu cigáro vyhaslo a sáhne do kapsy. Zatřepe sirkami a rozvážně škrtne dřívkem. Upracovanou dlaní uchopí sklenici, která rozhodně není prázdná, a zhluboka si lokne. Hřbetem ruky otře rty a pomalu se rozhlédne po svých kumpánech. Řeč, která se na chvíli zastavila, pokračuje.
Jen já stojím a koukám jako svatý za dědinou. Jde mu nějaký cukrle. Viržinkou

stále pozoruji stařečka, který se už dávno opět začal bavit s kumpány, jako bych tu nikdy nebyl. Když pak udělám krok ze dveří hospody, stane se neuvěřitelná věc. Jako lavina mě náhle obklopí stádo bučících krav. Zvířata se ženou z pastvy a mocně dupou nohama o prašnou zem. Přerývavě oddychují námahou a z jejich tlam mi do tváře stříkají těžké sliny. Zpočátku stojím nepohnutně jako omráčen nenadálým zážitkem. Prach se zvedá k obloze, země se třese a hřmící stádo se kolem mne valí jako mohutná, nestvůrná masa. Nejraději bych se schoulil do klubíčka a vtáhl hlavu mezi ramena. Zatínám ruce v pěst a třesu se po celém těle. Kravské zvonce se divoce kývají a jejich zvuk ohlušuje uši. Pohyb stáda mě strhává sebou. Pomalu se dávám do pohybu spolu s dobytkem. Nepatrná bytůstka ztracená uprostřed hřmícího stáda, trosečník ve víru rozbouřené řeky. Hřbety krav jsou vyšší než temeno mé hlavy a tak se nikde nenabízí ani záblesk naděje, že bych se mohl vymanit z nelítostného sevření. Za zády slyším práskání biče pastevce, který dobytek žene před sebou. Ale současně žene ten bič kamsi dopředu i mě. Napříč vesnicí, podél vepřovicových domků chvějících se v základech. Kdykoliv budu nemocný a budu se zmítat v horečkách, bude se mi tento obraz opakovaně vracet. Pocit naprosté bezmocnosti tvorečka, sevřeného mohutným stádem. Nevím, jak dlouho jsem takto putoval, obklopen hlučícími zvířaty. Trvalo to dlouhé minuty, až najednou sevření povolilo, kolem mne kamsi dopředu popošla poslední kráva a pastevec pobízející stádu jen nechápavě zakroutil hlavou, když před sebou spatřil kluka v trenýrkách. Houpající se zadky dobytčat se vzdalovaly ke stájím a já, osvobozen z hrůzného zážitku, jsem zůstal nehybně stát. Cítil jsem se naprosto ztracený, protože jsem nikdy v této části vesnice nebyl. Podvědomně jsem si však uvědomoval, že se musím vydat zpátky, tam, odkud mne přivedlo stádo. Ještě než jsem se však obrátil k domovu, všiml jsem si široce rozevřených vrat, z nichž se ozývaly tlumené hlasy. Udělal jsem pár kroků a zvědavě nakoukl dovnitř tmavého průjezdu. Spatřil jsem obrovitý zadek koně s chvějícími se svaly a nervózně pošlehávajícím ohonem. Muž oblečený do veliké kožené zástěry se skláněl k zemi a mezi koleny svíral ohnuté kopyto. Pomocník stál u hlavy koně, držel zvíře za uzdu a chlácholivě je hladil po krku. Viděl jsem vypoulené koňské oko, které se vystrašeně snažilo dohlédnout dozadu, tam, kde pracoval kovář, a odkud jsem se díval i já. Muž v zástěře pracoval soustředěně a nevěnoval pozornost ani nervozitě zvířete, ani mě. Mezi sevřenými rty svíral hřebíky a postupně je vbíjel do kopyta. Kůň pravděpodobně bolest nevnímal, ale v nezvyklé situaci se necítil dobře. Rád by kopyto položil na zem, ale bránili mu v tom kovářovi silné ruce. Konečně kovář dokončil své dílo a zvedl hlavu. Když mě spatřil, stále ještě rozechvělého předchozím zážitkem, usmál se a těžkou rukou mě přivolal blíž. Postavil perlík na zem, vzal mou ruku chlácholivě do své, ještě cítím jeho tvrdé mozoly, a položil mou dlaň na právě přibitou podkovu. Cítíš, jak drží, řekl. Obrovské kopyto bylo tvrdé jako kámen a podkova na něm pevně spočívala. Nevěděl jsem tehdy, proč lidé kovají koně, ale cítil jsem neskonalý obdiv k síle, která dokázala přinutit obrovské zvíře, aby stálo v klidu a nechalo si na nohu přibít kus železa. Tak mocný muž by nepochybně dokázal holýma rukama zastavit i zdivočelé stádo, které mě před chvílí věznilo. A také stařečka by dozajista dokázala lépe než já přesvědčit, aby odložil Viržinko

Dopil půl litr, pokojně zaplatil a vrátil se k naší dobré stařence. Ta už je jistě strachem bez sebe, že i já vysedávám u losíků.

Cesta směrem severním. Svou první knížku jsem začal psát v 9 letech. Tehdy jsem hltal cestopisy, Foglarovky a Verneovky nabité pestrým a dobrodružným dějem. Vzpomínám si, jak jsem lehával v potemnělém pokojíku a na strop si promítal nevídané děje, které barvitě a plasticky vystupovaly ze stránek milovaných knížek. Představoval jsem si, jak dobrodruzi putují hustou džunglí, jak se koráby zmítají v bouřlivém oceánu, jak se výpravy v rozpálené poušti ztrácejí mezi dunami, jak někteří muži sotva vlekou zásoby vody, střeliva a mouky, zatímco silnější nepřestávají povzbuzovat umlévající druhy. Dokážu jednou i já, tak jako oni, určovat směr? Slova položená na papír a ilustrovaná nádhernými obrázky Zdeňka Buriana mě nepřestávala vzrušovat. Téměř jsem v dlaních cítil hrubou plachtovinu škunerů, na nich se plavili bukaníři a flibustíři, cítil jsem pach soudků naplněných střelným prachem a slyšel jsem neodbytné hvízdání kulek, když piráti přepadli lodní výpravu na cestě k neznámým ostrovům. Někdy se mi podařilo od starších kamarádů vypůjčit předválečná čísla Foglarových Mladých hlasatelů. Ty časopisy byly tak ohmatané a potrhané, že se skoro nedali číst. Slib, že je vrátím ve stejném stavu, v jakém jsem je obdržel, jsem samozřejmě musel splnit. Starší kluci nám tyhle staré časopisy půjčovali vždy jenom na několik dní, dokonce jen na pár hodin. Někdy nezbývalo, než se na jeden, dva dny ulít ze školy a co nejrychleji spolikat příslušnou dávku dobrodružství. A tak často jen pár hodin zbývalo rozdychtěnému špuntovi, aby zachumlán do peřin vychutnával příběhy rychlých šípů, kteří v čele s Mirkem Dušínem pátrali v hlubinách stínadel po záhadném ježku v kleci. Aby prožíval osudy dobrodruhů putujících za zlatem Klondajku, aby bojoval po boku válečných pilotů RAF společně s jezdci kanadské jízdní policie pronásledoval zločince a z hrdiny Jacka Londona či Otakara Batličky prožíval nevídaná dobrodružství. Právě na stránkách Mladého hlasatele jsem se poprvé setkal s podivuhodným příběhem Sira Henry Stanleyho a doktora Davida Livingstona. Fascinovalo mě, jak se tihle dva muži sešli uprostřed Afriky, kde si u jezera Tanganyika, a udělali to nejprostší, co v té chvíli udělat mohli. Podali si ruce. Jeden druhého hledali v afrických pustinách dlouhé měsíce, až nakonec vyčerpaný Sir Stanley před sebou spatřil muže, o jehož nalezení už ztrácel veškerou naději. Bylo to opravdu dojemné setkání, ale z jeho úst se v té chvíli ozvala docela prostá věta. Doktor Livingstone, nemýlím-li se? Žádná velká slova. Ano, takhle neokázale se chová gentleman. Tohle a mnoho jiného jsem si přečetl v nejdobrodružnějším díle cestovatelské literatury s názvem Jak jsem našel Livingstona. A co takhle Verneovka dobrodružství výpravy Barsakovi? Dychtivě jsem v sobotním odpoledni poslouchal skvělou rozhlasovou verzi a představoval jsem si tajemné stopy v písku, jež udivení hrdinové příběhu nalézali na okraji pouště. Ty stopy byly přímé jako matematika a záhadné jako smrt. Kdo mohl předpokládat, že jde o stopy lyžin, létajících strojů, jejichž noční starty provázelo sugestivní svištění? Škoda jen, že báječná rozhlasová Verneovka trvala pouze 60 minut. Měl jsem zvláštní slabost i pro cestovatelskou literaturu. V hodinách zeměpisu se zmínka o výpravách doktora Emila Holuba do hlubin Černé Afriky vyskytovala jen okrajově, ale pro mne byl tento cestovatel hrdinou nad hrdiny. Kolik jenom úsilí musel vynaložit, než dal dohromady dostatek peněz k uskutečnění výpravy do středu Afriky a na sever k Zambezi. Jaká to musela být strašlivá námaha projít pěšky polovinu černého kontinentu a schromáždit unikátní doklady o kultuře domorodců nebo o skalních malbách kmene Sanů.
A kdo vlastně byli ti tajemní Mašu Kulumbové, kteří přepadli holubovu výpravu a málem připravili hrdiného vůdce o život? Ve skvělém cestopisu 7 let v Jižní Africe jsem nalezl nejen odpovědi na řadu zvídavých otázek, ale i podrobný popis důmyslného řešení problému, s nímž je spojena záchrana lidí z hořící savany. Důvtip slavného cestovatele mne přiváděl k úžasu. Jakže to slavný cestovatel vymyslel? Když se holubova výprava dostala do oblasti, v níž zuřily stepní požáry a hořící hradba se nelítostně blížila, nakázal vůdce, aby byly zažehnuty ohně a vypálen kus buše. Do středu této plochy se pak muži uchýlili a v bezpečí přečkali chvíle, kdy oheň kolem nich rdousil všechno živé. Jak jednoduché! Po jednom takovém dopoledni, v němž se osudově mísily nádherné zážitky z dobrodružné četby, s pocitem provinění záškoláka jsem se rozhodl, že i já se stanu autorem podobného díla, které se nepochybně stane klenotem cestovatelské literatury. Za tím účelem jsem si zakoupil sešit, na jehož titulní stranu jsem velkým písmem napsal 2 slova. Moje kniha. Zbývalo ovšem sešit popsat nějakými skutečně dobrodružnými zážitky, nejlépe stejně poutavými, jako byla vyprávění Sira Henryho Stanleyho, Jaroslava Foglara, Emila Holuba nebo Žila Verna. Jenomže jak to udělat? Nejlépe bude, řekl jsem si, když vymyslím nějakou expedici. Z klukovských výprav za hranice předměstí jsem znal okolí potoka, jenž byl levobřežním přítokem Moravy. Potok se vyzývavě kroutil houštinami k vesnici 3 dvory a lákal kluky neprobádaným tajemstvím. Možná bude zajímavé vypravit se neckami po jeho hladině, veslovat proti proudu a zažívat kýžená dobrodružství. Ta bych pak hodil na papír a četli by je všichni kluci, kteří mají v srdci stejnou touhu po dálkách, jakou mám já. Pak jsem ale tuto myšlenku zavrhl. Necky jsou příliš vratké, řekl jsem si. Mohli by nabrat vodu a mý kamarádi by se mohli utopit. Udělám to jinak. Následujícího podvečera jsem usedl ke stolu a tuškou do sešitu napsal první větu nového literárního díla. Byl to vlastně název. A vynikající, říkal jsem si. Výpravili jsme se směrem severním, stálo na papíře. Mohl jsem tu větu napsat s klidným svědomím, protože expedice už byla vlastně vymyšlená. Jenom bylo třeba ji uskutečnit. A já jsem byl přesvědčen, že to opravdu dokážu. Následujícího dne jsme se s kamarády opásali lany, za opasky jsme si pověsili zednické kramle, do chlebníků přibalili pár rohlíků a vydali se směrem severním. Všechny jsem totiž přesvědčil, že bude úžasným dobrodružstvím vydat se k pramenům řeky Moravy. Půjdeme podél břehu stále výš a výš, až dojdeme tam, kde má řeka svůj začátek. Kde ten začátek je, jsem ovšem nevěděl. A co na tom? Tohle tajemství odhalíme. Doktor David Livingstone přece taky hledal prameny Nilu. Už nevím, kde se ve mně vzala tahle touha najít počátek řeky. Voda mě ale vždycky přitahovala. Kdykoliv jsem se přiblížil k Moravě, a bylo to velmi často, přemýšlel jsem, odkud se vlastně valí všechny ty vody, které tak majestátně plynou za předměstskými zahradami. Začátek někde mít musí. Vyrazili jsme jednoho pozdního odpoledne. Ale podvečerní hodina nebyla zvolena příliš moudře. Brzy se totiž přiblížil večer a i když jsme už urazili pořádný kus cesty, stále jsme byli uprostřed města. Jít podél břehu bylo přitom stále obtížnější. Často nám v cestě bránili větve keřů a vzrostlá vegetace, jimiž byl pokryt říční břeh. Houštiny byly místy takřka neprostupné. Odvážně jsme si klestili cestu, ale když padl soumrak, uvědomili jsme si, že putovat dál bude nemožné. A Mašu Kulumbové stále nikde.
Když na nebi zasvítil měsíček, došlo nám, že nezbude nic jiného, než se pokorně vrátit domů. Na přespání v přírodě jsme totiž nebyli vybaveni. Ostatně poté, co slunce zapadlo, nám začala být nesnesitelná zima. Dobrodružství žádné, jenom strádání. Následujícího dne jsem pak seděl v kuchyni nad prázdným sešitem, okusoval tušku a zoufale přemýšlel, jak naplnit svůj úmysl stát se spisovatelem. Nic jiného než onu úvodní větu jsem totiž vymyslet nedokázal. Tehdy jsem ještě netušil, že člověk, který chce psát knížky, nemusí nutně popisovat jen to, co skutečně zažil. Kramle u boku, necky na potoce a lana omotaná kolem pasu přece nejsou těmi nejdůležitějšími rekvizitami k vyprávění, jimiž by měl být čtenář stržen. Zajímavé příběhy se mohou zrodit i pod hvězdou, která nemusí mít se skutečností nic společného. Svítí lidem z tajuplného nebe jménem fantazie. I když ty prameny nás nikdy nepřestanou lákat. Tohle dobře ví malí kluci. A hravě dovedou vymýšlet příběhy, na něž se nezapomíná celý život. Vždyť se stačí jen omotat provazem a k pasu místo mačety pověsit klukovskou kudlu. A tak mi ani nevadí, že jsem se nestal pokračovatelem Syra Stanleyho, doktora Holuba a dalších velkých spisovatelů. Hlavně, že jsem dokázal úvodní slova svého cestopisu o cestě směrem severním naškrábat do sešitu. Ještě ho mám schovaný.

0: Očeníčko Českého rozhlasu Olomouc vám v těchto týdnech přináší reprízu pětidílné četby z knihy Milana Švihálka Velký zeměpis malého světa. Účinkoval Igor Bareš, těšíme se na příště, zase v 18 hodin v neděli.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Olomoucký právník a spisovatel Petr Ritter a režisér a scénárista Ivo Trajkov se sešli při práci na filmu Hrdelní proces. Natáčel se od června do srpna na Moravě, především s herci z moravských divadel. Text, inspirovaný posledním trestem smrti v Československu, se soustředí na morální dilema. Má člověk právo sáhnout na život jiného člověka a odvolat se na starozákonní princip oko za oko, zub za zub? Poslechněte si rozhovor Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kytarista a zpěvák John Miles zazářil především svým debutem, ale vydařené bylo i jeho druhé album Stranger in the City. Očividná snaha dosáhnout úspěchu v Americe byla spíš na škodu, nicméně muzikantský grunt zůstal. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s dvojkou Johna Milese. Well, I'm a stranger in the city.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: S Českým rozhlasem Olomouc na koncertě.
3: Dobrý večer, dnes vám bude hrát skupina New Aliquot a David Benda. Hezký poslech.

Posloucháte s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Eliquot a Davida Bendy, který jsme natočili na letošním Banjo Jamboree. Bluegrass v té nejryzejší podobě, to je spojení, které dnes posloucháte. Skupina New Eliquot letos slaví 10 let a rovnou ve velkém stylu. Spojila se právě s vynikajícím banjistou a směřuje k modernímu zvuku, aniž by popřela své kořeny. Jen tomu zatím chybí nějaká studiová nahrávka, ale koncerty ty si fanoušci užívají.

0: Vítek Hanulík a jeho vlastní skladba Rušička signálu The Signal Jammer.
1: Dnes večer jste byli s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě New Aliquot a Davida Bendy, kteří vám zahrají ještě jednu skladbu.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Zaplatit jízdenku kartou je možné už ve všech vozech olomoucké MHD. Policisté se dále zabývají otravou ryb ve Staré Červené vodě. Na Svatém kopečku poběží stovky běžců pro hospic. Zítra čekáme oblačno, přechodně zataženo a maximálně 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucký dopravní podnik ve svých vozech testoval terminály pro platby kartou. Novinku zavedl během srpna v prvních 20 tramvajích a autobusech. Cestující si v nich přes terminál koupili více než 2,5 tisíce jízdenek. Nyní už platba kartou funguje ve všech vozech, říká mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.
2: Provoz terminálu pro bezhotovostní platbu jízdného ve všech vozech byl spuštěn 1. září. Během prvního dne si lidé tímto způsobem zakoupili téměř 500 jízdenek. Z toho přibližně 55% tvořily elektronické jízdenky.
0: Kriminalisté dále vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. Tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, které patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala, uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
3: Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až jeden rok odnětí svobody.
0: Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, jestli odebírají vzorek ze správného místa. Pokračuje přednosta kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Milan Sova.
4: V rámci toho výkonu víme, jestli jsme se dostali tam, kam potřebujeme a jestli budeme schopni odebrat validní vzorek nádoru, abychom ho potom mohli nechat vyšetřit na patologii a zjistili informace, co potřebujeme k tomu, abychom pacientům mohli nasadit správnou léčbu, která bude pro ně nejúčinnější.
0: Stovky lidí se už registrovali do benefičního běhu pro hospic na Svatém kopečku u Olomouce. Uskuteční se příští sobotu a výtěžek z něj půjde na provozování tohoto jediného zařízení svého druhu v Olomouckém kraji. Uvedla to organizátorka akce Klára Pospíšilová. Běh pro hospic na Svatém kopečku má dlouholetou tradici. Loni se do něj zapojilo na 370 běžců a chodců a vybralo se téměř 190 tisíc korun.
1: Sport.
0: Fotbalisty Sigmy Olomouc posílil brazilský obránce Leo Borges. 25-letý hráč dosud nastupoval v polské lize za Pogoň Štětín. Hanácký klub o přestupu informoval na svém webu. Borges by za Sigmu mohl nastoupit už ve středu v utkání MOL Cupu. V něm se Olomouc představí na hřišti druholigového Prostějova.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno, přechodně zataženo, teploty 20 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u obce Loštice směr Hradec Králové leží mezi jízdními pruhy zpětné zrcátko. Dejte pozor. A na D1 u obce Říkovice směr Ostrava dělnici čistí kanalizaci. I tady opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsí sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální ledvinné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr eslit PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale vyšší
1: věk... Kdo je ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak platí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, která opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém prochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné a rozhodně to není ustanovené, jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Protože si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v této chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Krnovská synagoga má zpět svou Tóru. Začne židovský nový rok a Vysokou synagogu v Brně připomíná nový poeziomat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Jaké je fajné léto po židovsku? O tom se mohou přesvědčit návštěvníci už 6. ročníku stejnojmenného festivalu židovské kultury, který se koná od 2. do 9. září v synagoze v Krnově. Kromě tradičního programu, jako jsou přednášky, koncerty, filmové projekce nebo výstavy, letos Krnovská synagoga přivítala novou Tóru. Na podrobnosti se zeptáme organizátora festivalu Roberta Dvořáka. Dobrý večer. Ve čtvrtek se do Krnovské synagogy slavnostně vrátil svitek Tóry. Jaký je jeho osud?
2: Osud svitku bude takový, že v podstatě byl u nás na židovské obci v Ostravě uložený několik let. Nevyužívali jsme ho a naskytla se nám možnost využívat Krnovskou synagogu, která byla jakousi kulturní památkou, a tím, že tento svitek jsme jakoby navrátili synagoze, uložili jsme ho zpět do Aron HaKodeš, tak synagoga dostala zpět své srdce a je plnohodnotnou synagogou, která se dá po náboženské stránce využívat a máme v úmyslu ji využívat.
1: A ten svitek má nějakou historii, nebo původně patřil do té Krnovské synagogy, nebo jak se k vám dostal?
2: Ne, není to svitek Krnovské synagogy, je to svitek z jedné z ostravských synagog a je to jeden ze tří svitků, které jsme měli u nás uloženy na obci.
1: Jak vypadalo to navracení svitku Tóry do synagogy? Jak ta slavnost probíhala?
2: Je to překrásná ceremonie, ještě teď jsem plný zážitku. Probíhá to tak, že první jsou modlitby na přivítání svitku, pak jsem vlastně já jako předseda židovské obce Ostrava vnesl svitek za doprovodu našich přeživších holokaustu a přidali jsme jej rabínům. Rabíni udělali celou tu liturgickou část, předávala se významným hostům a rabínům, kteří jsou buď z Beit Dinu, nebo přiletěli k této příležitosti z Izraele. A pak byl za zvuku šofaru uložen do schrány na Bíně a stal se součástí synagogy.
1: Židovských festivalů v Česku je více. Před pár dny skončil třeba Štetlfest. Je ten váš festival Fajné léto po židovsku něčím jiný?
2: Je trošku jiný, protože my jsme se součástí vnesení Tóry do Krnovské synagogy bylo i přistoupení židovské obce Ostrava k reformnímu směru judaismu. Podepsali jsme memorandum s Světovou unii progresivního judaismu a Evropskou unii progresivního judaismu a podepsali jsme memorandum s středoevropským Beit Dinem, to je rabínský soud, pod který budeme podle tohoto memoranda spadat, v duchu reformního judaismu. To znamená, že ctíme tradice judaismu, ale jsme jaksi otevřenější pro moderní dobu. Takže u nás se konají různé workshopy pro děti, včetně bohoslužeb. Máme to tak jakoby multifunkčně udělané, že dospělí můžou poslouchat přednášky různé o judaismu, o hebrejském písmě a děti mezi tím můžou na zahradě synagogy trávit na workshopech a na hrách různé aktivity.
1: Říká organizátor Festivalu židovské kultury v Krnovské synagoze Robert Dvořák. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám děkuji. Naschledanou.
1: Pátek 11. září večer letos začíná židovský nový rok Rosh Hashana. Souzní s ním biblický verš Vylévej své srdce jako vodu před tváří panovníka. Slyšíme ho v podání rabína Šlomo Karlebacha.

0: Nový rok 5787 začíná podle židovského kalendáře s počátkem měsíce Tišri. Provází ho i modlitba Otče náš, králi náš. Hovoří o ní Leo Pavlát.
1: Modlitba Otče náš, králi náš, hebrejsky Avinu Malkenu, jeden z vrcholů novoroční bohoslužby, patří k nejpůsobivějším textům židovské liturgie. Netvoří dlouhá básnická skladba, jen sled krátkých prozeb, z níž každá začíná stejně naléhavým oslovením. Obě mají biblické kořeny. Prorok Izajáš volá k Bohu: ty jsi přece náš otec. A na jiném místě říká: Hospodin je náš král. První dochované spojení obou těchto oslovení přináší babylonský Talmud v příběhu o ničivém suchu. Jeden z význačných učenců, rabi Eliezer ben Hyrkanos, tehdy pronesl snažnou modlitbu za déšť se 24 požehnáními. Avšak nebe zůstalo zavřené. Po něm se začal modlit jeho žák, rabi Akiva ben Josef, později jedna z nejvýznamnějších osobností rabínského judaismu. Otče náš, králi náš, nemáme jiného krále než tebe. Otče náš, králi náš, pro sebe samého se nad námi slituj. A podle talmudského vyprávění začalo pršet. Talmud však odmítá závěr, že Akivova modlitba byla vyslyšena proto, že byl větší než jeho učitel. Vysvětluje, že Akiva, na rozdíl od rabiho Eliezera, dokázal přejít osobní křivdu a netrvat na zadosti učinění. Prosba o boží milosrdenství v modlitbě Avinu Malkénu tak v podtextu oslovuje ještě jinak. Může snad o schovývavost žádat ten, kdo ji sám neprojevuje? Z Akivových dvou prozeb vyrostla během staletí rozsáhlejší litanie, v níž se počet i pořadí veršů v jednotlivých modlitebních tradicích liší. Rytmické opakování slov Otče náš, králi náš, však větám neměně propůjčuje výjimečné napětí a naléhavost. Bůh je člověku blízký jako otec, od něhož dítě očekává soucit, a současně svrchovaný jako král, jehož soud a zákon zavazují. Ten, kdo se modlí, se znovu a znovu vrací k jedinému, o co se může v životě opřít. Prosby se týkají odpuštění a návratu k Bohu, ale také zdraví, obživy, bezpečí, ochrany před násilím, budoucnosti dětí a přijetí modlitby. Otče náš, králi náš, zhřešili jsme před tvou tváří, začíná litanie, která v posledním verši vrcholí naprostou odevzdaností. Otče náš, králi náš, smiluj se a odpověz nám, a když se nemůžeme vykázat skutky, prokaž nám dobrodění a lásku a spas nás. O židovském novém roce židé v Avinu Malkénu prosí i o zapsání do knihy dobrého života a stejná prosba provází tuto modlitbu během 10 dnů pokání, které novým rokem Roš Hašana začínají a vrcholí dnem smíření Jom Kippur. V závěrečné bohoslužbě toho dne však už člověk žádá, aby byl v knize dobrého života zapečetěn. Mezi zapsáním a pečetí zůstává čas pro pokání, změnu a odpuštění. A právě v tom spočívá tichá naděje novoroční modlitby Otče náš, králi náš.
0: Modlitbu Avinu Malkénu na archivní nahrávce zpívá pražská skupina Mišpacha.

0: Brno kdysi mělo monumentální velkou synagogu. V březnu 1939 ji vypálili nacisté. Nikdy poté nebyla obnovena, nedočkala se pamětní desky ani památníku. Letos ale na stěně přilehlého domu přibyl tematický mural od známého brněnského umělce Tyma. A na místě synagogu nově připomíná také takzvaný poeziomat. Na jeho slavnostním odhalení nechyběla Martina Pouchlá.
1: Právě stojím u černého tubusu a budu motat kličkou.
2: Jeden z kolem jdoucích zkouší, jak černá trubka koukající ze země funguje.
1: Zváčnu tlačítko.
3: Povíhání židů z moravských královských měst v roce 1454
1: začne poezie.
2: Přístroj nabízí skrze páčku a tlačítko celkem 20 nahrávek. Zachycují vzpomínky i fakta spojená se synagogou, ať už hudbu, poezii nebo mluvené slovo. Jedna z nich se věnuje také velké synagoze, která stála v těchto místech tehdy na brněnském předměstí.
4: Plány připravila renomovaná vídeňská kancelář architektů Johana Romano von Ringe a Augusta Schwendeweina. Stavbu realizoval brněnský stavitel Anton Onderka.
2: Tento hlas patří Kateřině Héferové.
4: Náklady dosáhly částky 100 000 zlatých a stavba také patřila k prvním elektricky osvětleným budovám v Brně. To vše vypovídá o jejím významu i o sebevědomí tehdejší židovské komunity.
2: Z poeziomatu je ale slyšet také Terezu Marečkovou, Jana Kolaříka nebo Bolka Polívku. Poeziomat má podle zastupitele Jihomoravského kraje a předsedy Výboru pro kulturu a památkovou péči Michala Doležela napravovat křivdy, které se vůči možnosti připomenutí velké synagogy odehrály za minulého režimu.
5: Tady v roce 1952 měla vzniknout pamětní deska. Dokonce ji židovská obec konzultovala, komunikovala s tehdejším národním výborem, který po pár letech nečinění židovské náboženské obci odpověděl, že mramorová deska, která byla na zamýšlenou pamětní desku zakoupena, byla ukradena neznámým pachatelem a tím to skončilo.
2: Ondřej Kobza, autor ideje poeziomatů ve veřejném prostoru, uvažuje o tom, že artefakt k pamětní desce nemá vlastně příliš daleko.
6: On to je taková vlastně zvuková pamětní deska, že tady vlastně ty lidi snad, doufám, budou moct prožít to místo skrze tu vyvěrající paměť a nějak skrze to slovo, hudbu si to zpřítomní to místo.
2: Ředitelka kulturního centra Štetl Eva Jildizová připomíná, že nyní je poeziomat provizorně umístěný na staveništi v místě někdejší synagogy a bude po prostoru drobně putovat.
7: Pak se přemístí na roh ulice od listopadu a pak v budoucnu, až tady jednou bude stát ten bytový dům a bude tady už stabilní památní místo pro tu synagogu, tak se přemístí k tomu památníku.
2: Nejedná se o první brněnský poeziomat. Další stojí v otevřené zahradě u brněnské Kásnice nebo na Kraví hoře. Toto je nicméně první poeziomat zaměřený na židovskou tématiku. Práce na textech pro poeziomat dala vzniknout také literárnímu almanachu Nenacházím žádné stopy. Obojí je součástí letošního celoročního projektu Velká synagoga ožívá.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Židovští podnikatelé v New Yorku vytvořili za pomocí umělé inteligence nástroje, které umožňují nahlásit antisemitské incidenty a reagovat na ně. Projekt má též usnadnit kontakt s volenými představiteli a posílit spolupráci mezi židovskými organizacemi. Federace židovských obcí v České republice zpřístupnila online databázi pomníku a památníku holokaustu u nás. Zájemci na ní najdou informace o více než 600 místech a více než 5500 fotografií. Moravská galerie v Brně vrátila potomkům židovské rodiny Helleru z Hranic na Přerovsku 4 obrazy, o které jejich předkové přišli s nástupem nacismu. Olejomalby starých mistrů přesto ve sbírkách galerie zůstanou. Ta 3 od rodiny odkoupila, 4. od ní dostala darem. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zítra začne v Lovosicích druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Řidiči neprojedou z centra města k nově budované okružní křižovatce. Od úterý můžou lidé posílat nominace na cenu křesadlo. Zítra bude oblačno až polojasno a ojedinělé déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. V Lovosicích začne druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Od pondělí nebude možné projet úsekem z centra města k nově budované okružní křižovatce. Objízdná trasa povede po silnici druhé třídy kolem obcí Lukavec a Sulejovice. Řidiči dále budou pokračovat až ke kruhovému objezdu u Kauflandu, kde se napojí na původní trasu.
2: Se změnami musí počítat také cestující hromadné dopravy. Nejvíce se změny dotknou linek zajíždějících do oblasti průmyslové zóny, kterou spoje obslouží jen v ranní a odpolední špičce. Výlukové jízdní řády i další bližší informace zveřejnil web městského úřadu. Opatření budou platit do poloviny října. Z Lovosic, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Od úterý můžou lidé v Jihomoravském kraji posílat nominace na nový ročník ceny křesadlo. Ocenění pro dobrovolníky letos kraj pořádá po deváté. Nominovat je možné jednotlivce i skupiny dobrovolníků starších 15 let, kteří cenu v minulosti ještě nezískali. Jak nominovat, vysvětluje mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
3: Nominace se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře na webu křesadlo.jmk.cz. Čas je do 30. září. Nominovat mohou neziskové organizace, spolky, neformální skupiny, obce, ale také kdokoliv z široké veřejnosti.
0: Stavbaři už zbourali lávku přes Ondřejnici mezi Proskovicemi a Košatkou. Teď na jejím místě staví novou, širší a výš položenou, která lépe zvládne i velkou vodu. Cyklisté a pěší musí trasu objíždět, protože lávka je součástí mezinárodní cyklotrasy v Poodří. Původní dřevěná konstrukce už byla schátralá, říká Miroslav Gebauer z městské společnosti Ostravské komunikace.
4: Tady toto drželo jenom takhle silou vůle na těch betonech, to nebylo nějak chytlé. No, to bylo na pokraji životnosti tohleto. Ty nosné, ty čtyři, které šly přes tu lávku, tak to bylo úplně strouchnivelo už. To opravdu, to bylo na hraně životnosti. Sport.
0: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají Češky už jen teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je zítra čeká souboj s Američankami.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra, oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni, na severu kolem 20 a na horách až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 z Brna do Prahy se počítejte se zdržením před Šmejkalkou, výrazně se tam ale zkrátilo, brzdí se jen před sjezdem na Sázavu a pomalej ve třech pruzích se jede 20 minut zhruba od 37. kilometru. A silnice číslo 3 z Tábora do Prahy zůstává o něco plnější, nejprve mezi Benešovem a Mračí, poté na příjezdu do Senohrab. V obou případech to zabere 5 až 10 minut navíc. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
6: U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. I po letních prázdninách je v programu vašeho rádia oblíbená hitparáda. I po letních prázdninách roku 2026 máme tady tři novinky a mám tady také 9 největších hitů týdne, tak jak jste ten žebříček sestavili vy svými hlasy. A dnes samozřejmě budete také hlasovat a vaše hlasy budete SMS-kami posílat na číslo 900 1103. Novinky budou mít Vojtěch Dyk, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marian Zima a také Pokáč. Já vám přeji logicky i dobrý den a začneme písničkou, která nám připomene zpěvačku, která se narodila 6. září roku 1946. Jmenuje se Hana Zagorová a její hit Ádie bodoval před lety v této hitparádě.

Hana Zagorová by v těchto dnech slavila 80. narozeniny a my jsme si připomněli úspěšný hit této hitparády v jejím podání a jmenoval se Adie. Před námi jsou dnešní novinky a hned ta první novinka má název Melodie. Zaspívá zpěvák, který má podle mě našlápnuto na vítězství v anketě Zlatý slavík za rok 2026. Jmenuje se Vojtěch Dyk. Yeah.

0: Pražské dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Doba je divná, naspívalý Richard Tesařík a předznamenává autorské album Ondřeje Soukupa a textaře Mariana Zimy Písně, které nikdo nechce slyšet. A mým hostem je autor hudby Ondřej Soukup. Ahoj Ondřej.
2: Děkuji za pozvání, zdravím tě, Martin.
1: Tak kdo je Marian Zima?
2: Marian Zima je novinář slovenský a v podstatě básník, textař, který mi poslal, ale to je dlouho, to je 2,5 roku, nebo co já vím. Prostě najednou mi oslovil a přišly mi texty. A mě těch textů chodí strašně moc prostě. Ale tohle nějakým způsobem, protože oni byli všechny dokonale depresivní.
1: A vy jste se neznali předtím?
2: Ne, my jsme se vůbec neznali. Ty texty byly totálně depresivní a mě to zaujalo prostě, protože to vzbuzuje větší emoce než nějaký nedepresivní texty. No a já, protože já jsem občas měl tak čas mezi tím, když jsem dělal něco tadyhle neděla, a tak jsem si začal psát písničky. Začal jsem si psát písničky a bylo mi úplně jedno, jestli je někdo bude hrát, jestli je někdo bude poslouchat. Prostě psal jsem si tak, jak jsem chtěl. Jo. No a takhle to začalo přibývat a já jsem zhudebnil jednu, druhou a třetí, čtvrtou, až dohromady jsme vlastně dali 9 písní. Mm-hmm. Jo. A teď jsme si najednou řekli, pane bože, tak dobře, tak a teď jsem začal oslovovat kamarády. Jo. A oslovil jsem Richarda Tesaříka, že jo, kterého zahraješ, teda to jsme vydali jako první single, ale tam jsou další. Mám ti všechny říct, nemám to udržet
1: řekni,
2: tajemství.
1: Tak řekni třeba 2, 3.
2: No tak dobře, 2, 3, no tak Kocáb, Noid, Landa.
1: No stačí.
2: Tak dobře, dál už neřeknu nikoho. A pak tam jsou taky nějaké dámy a tak dále, prostě, že by tam byla i bílá člověče. No, nechme se překvapit. No a oni napsali, protože to vydává Suprafon, tak v té tiskové zprávě bylo, že jsem psal z radosti, čisté radosti. Ale já jsem tu radost měl proto především, že mi do toho nikdo nekecá. Prostě, že si napřed napíšu hudbu, jakou chci. A já, když si píšu, co chci, tak to není tak, jako, že by to byla hezká hudba, jako nějaký tak, protože nemám ambice po hitech nic, v rádiu to, já zírám, že to chceš zahrát. Ale tak prostě jsem složil takovou dobu, teprve potom jsme začali oslovovat, hele, tohle by mohl zaspívat, tohle ten, tohle tamhleta a tak dále a tak dále. Takže to bylo všecko ex post. Tesařík, který zpívá fenomenálně, on chrčí, to je opravdu Tom Waits naší doby. Jo. Tak je to takový blues, ale pak tam přijde takový aleatorický, v podstatě free jazzový solo na bariton saxofon, který je úplně mimo, to je jako z jiného světa. Je to takový zvláštní, ale mně se to jako dohromady strašně líbí. Já to mám rád, že to není všecko v té hudbě očekávaný, že tohle není očekávaný, že tam přijde něco jiného. A tak jsem kolikrát takhle jsem koncipoval spoustu těch skladeb.
1: Já bych to takhle nechal, ten projekt je hotový, vyjde kdy celý? Kompletně.
2: Vyjde to někdy v listopadu.
1: Ale teď tady máme tenhle ten single. Díky a ahoj.
2: Díky.

se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Válka za rohem, konečně dáme ten.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Se čisté, jaká

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní druhá novinka, celkově 107. novinka letošního roku, roku 2026. Doba je divná. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Třetí novinka se jmenuje trošku zvláštně. Jmenuje se Ignor a Pokáč se po dětském projektu Ovce na pohovce vrací k tvorbě pro dospělé publikum. Tenhle nový singl Ignor dává vzpomenout na hudebníku v první hit Vymlácený entry.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Úplně jsem vám v úvodu zapomněl říct, že máme změnu na nejvyšší příčce, ale teď si zrekapitulujeme dnešní novinky. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, ale pro každou z nich hlasujeme jen jednou. Hlasujeme jak pro novinky, tak největší hity týdne v našem žebříčku a pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Na číslo 900 1103 posíláme SMSky ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První dnešní novinka se jmenuje Melodie, Vojtěch Dyk. Tady je SMSka hit mezera 12. Druhá novinka, Doba je divná, můj dnešní host Ondřej Soukup jako producent a také jako autor hudby, k tomu Marian Zima a Richard Tesařík, hit mezera 11 a novinka číslo 3, Ignor Pokáč, hit mezera 10. Začneme odpočítávat žebříček dnešní hitparády, jsme u 9. místa a tady je novinka z minulého týdne. Jmenuje se Cesty, Tereza Holubová a Sound of Guitar.

Minulý týden novinka, dnes místo 9. Cesty, autorka hudby a textu Tereza Holubová, také zpívala Tereza Holubová a Sound of Vitard. Asi jste si všimli, že na obrazovky televize Nova se vrátila Superstar, opět hledáme Superstar a já bych teď rád zapomínal na tu úplně první Superstar naší země. Jmenovala se Aneta Langerová a teď zaspívá z 8. místa. Aneta Langerová, Orchestra Folklorika a Svatá Kordula.

Hejlala a zpěvačka Elin, to je hit, který nám připomněl, že stále ještě máme léto, i když už skončily letní prázdniny roku 2026. A ty dvě písničky, které jsme teď poslouchali za sebou v hitparádě, si vyměnily oproti minulému týdnu místo, protože Svatá Kordula byla minulý týden 7. a dnes je 8. a Hejlala minulý týden 8. místo a dnes postup na místo 7. Někteří z vás hlasují okamžitě po odeznění písně v hitparádě při její premiéře, někteří z vás to nechávají na potom, ale pozor, hlasuje se do středeční půlnoci a právě hlasy, které dojdou do hitparády během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou právě do té středeční půlnoci, a to je v noci ze středy na čtvrtek, aby to bylo úplně přesné. Hlasovat můžete, jak chcete. Je to vaše věc, my jsme rádi, že hlasujete, a čím více hlasů, tím lépe. Teď můžete hlasovat pro písničku, která je už podruhé za sebou na místě 6. Jmenuje se Massachusetts, 4 tenoři.

Zatím v této hitparádě v roce 2026 zvítězilo 9 písní. Jet Plane, Ruda Sekala, ten má na svém kontě dokonce 12 vítězství. Když léta běží, Josef Wolter, Loďky, Venuše, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, Příběh, Premiér a Bigo, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Děti jsou taky lidi, Holky Tong a Léto pod peřinou, Honza Nedbal. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála. Teď jsme ale u 5. místa a tady je Petr Kusko. Chci ti říct...

0: mě do zadečku.
1: To se těším. Nejprve novinka, předminule druhé místo, minulý týden také místo druhé a dnes pětka Petr Kusko a Chci ti říct, jeho autorská písnička je dnes tedy na pátém místě a tam byl minulý týden hit Duše, který napsali společně Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ten hit také naspívala a dnes je čtvrtá.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Lucie Vondráčková, Duše, hit, který jde v hitparádě pěkně nahoru, 7. místo, 6. místo, 5. místo a teď 4. místo v řadě. A právě to 4. místo z tohoto týdne je zatím nejlepším umístění pro tento hit v hitparádě Česká 12. Na 3. místě je písnička, která už 2x zvítězila v této hitparádě a jmenuje se Děti jsou taky lidi. Skupina Honky Tonk.

0: Děti jsou taky lidi, Holky Tonk, hit, který už je 14 týdnů v hitparádě Česká dvanáctka, má na svém kontě za prvé ocenění Zlatá Česká dvanáctka a za druhé dvě vítězství. Teď jsme u druhého místa, tady je hit, který má zatím jedno vítězství a na prvním místě logicky bude písnička, která bude mít na svém kontě jedno vítězství. Teď ale místo druhé a vítězný hit z minulého týdne. Honza Nedbal, Léto pod peřinou.
1: Léto.

0: Pražská 12. Rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky v této hitparádě, hlasovat můžeme ale pro každou z těch písní jen jednou. Máme tedy všichni 12 hlasů a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky. To znamená hit, mezera 12, hit, mezera 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála a bude to 10. hit roku 2026. Teď ale rekapitulace novinek. Melodie Vojtěch Dyk, hit mezera 12, Doba je divná, Richard Tesařík, můj dnešní host Ondřej Soukup a textař Marian Zima, hit mezera 11 a třetí novinka Ignor, Pokáč, hit mezera 10. Celkově jsme letos představili už 108 nových českých písní. 9. místo Cesty, Tereza Holubová a Sound of Wit Art, hit mezera 9. Osmička Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit mezera 8. 7. místo Hej Lala, Elin, hit mezera 7. Místo 6. 4 tenoři, Massachusetts, hit mezera 6. 5. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit mezera 5. 4. Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 4. 3. místo Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 3. 2. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit mezera 1. 10. vítězným hitem letošního roku, tedy roku 2026 v hitparádě Česká 12, se stává písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Minulý týden byla na 3. místě a dnes vystoupala na nejvyšší příčku. Jmenuje se Jak dvě řeky, skupina České srdce. Já tady tleskám. Gratulace, skupina České srdce předloni dostala cenu Legenda nočního proudu a tak patří i do hitparády Česká 12. Mějte se báječně, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
1: Městští zahradníci v Brně nesmí odebírat vodu na zalévání z nového vrtu v parku Lužánky. Tramvajovou dopravu v Liberci omezí příští rok oprava kolejí směrem na Ještěd. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Hloubkový vrt v brněnském parku Lužánky stále nesmí zahradníci města používat k zalévání. Zařízení za 1,5 milionu korun dělníci dokončili v první polovině tohoto roku. Veřejná zeleň města Brna ale zatím nezískala povolení k nakládání s podzemními vodami. Firma už potřebné dokumenty opakovaně doplňovala a s magistrátem situaci řeší.
2: V tomto případě podání vykazovalo určité nedostatky a proto bylo řízení přerušeno. Žadatel o vadách ví a snaží se o rychlou nápravu.
3: Potvrzuje mluvčí města Brna Filip Poňuchálek. Situace je složitá z důvodu ochrany dalších vrtů v lokalitě, jak popisuje ředitel veřejné zeleně města Brna Josef Kasala.
4: Tento hloubkový kolem 80 metrů vrt je jeden a pak je jich tam 6 do 10 metrů. Jde o to, že chrání ty vrty stávající, aby jsme jim nevzali vodu.
3: Firma by chtěla povolení získat nejpozději do začátku příštího jara. Ušetřila by tak zhruba 3 miliony korun na nákladech za zalévání. Z Brna Martina Kašna, Český rozhlas.
1: S prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít příští rok. Koleje by měly vést ze současné Konečné u Tršových sadů přes dolní centrum města až na autobusové nádraží. V Liberci pak budou příští rok pokračovat opravy kolejiště směrem na Ještěd, říká dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hettner.
5: Máme schválenou dotaci na rekonstrukci od soukromého náměstí po Kubelíkovu, to znamená, že dodláme Masarykovou ulici, tak budeme návazně pokračovat od soukromeho náměstí. Takže příštím roce tu výluku autobusovou za tramvaje přehodíme vlastně do úseku Fiednerova Hanichov.
1: Ve věku 69 let zemřel v sobotu ve Vídni po těžké nemoci Filip Štenberg, majitel hradu Český Štenberg na Benešovsku a potomek významného rodu Štenberků. ČTK jeho úmrtí dnes oznámila kastelánka Českého Štenberku Zuzana Míková. Správy majetku se nyní ujme jeho dcera Anastázia. Skanzen Veselý kopec na Chrudimsku dnes při vstupném zdarma zvýšený zájem návštěvníků nezaznamenal. Návštěva byla standardní, přišlo asi 180 lidí, tedy jako o jiných zářijových nedělních dnech při pěkném počasí. ČTK to řekla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová. Dnes mělo v Česku bezplatně otevřeno 15 muzeí a galerií zřizovaných Ministerstvem kultury. Volný vstup do nich mají mít lidé každou první neděli v měsíci, rozhodlo o tom ministerstvo.
0: Počasí.
1: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. Počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 se na 170. kilometru ve směru na Olomouc porouchalo osobní auto. Počítejte tam se zdržením. A na Pražském okruhu mezi 62. a 59. kilometrem silničáři uklízí vozovku. Pravděpodobně během večera potkáte pomalu jedoucí auto údržby. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Právě začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
6: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. A rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ono už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, anebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z český cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, a vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkou šláčku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka. Když se správně zpracují, tak to

0: Josefem Maršálkem.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokonce...
1: Normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droží. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku,

0: Si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované, to znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto. Hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za půl hodiny můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
0: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: A to necháme rozpustit.
0: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
0: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo. To je taková jako omáčka s česnekem. To si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené. Tamhle z jedné strany, z druhé plně bublinku.
0: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo. I když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc. A já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
0: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý, vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat
1: 4 stejné díly.
0: 4 stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
0: Tak, máme tady krásný 4 kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
0: Přesně. Opravdu tenionkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
0: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
0: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
0: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
0: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě. Odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
0: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
0: Tohle je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
0: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Vzkazujeme do Olomouce paní Janě Jankujové.
0: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Mí se krásně.
0: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovirok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To proto, že vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. Co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office, a Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit.
1: Ano.
0: Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bym byl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže se studený
1: nedá. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké, že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talířek, začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdný talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vaše.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět Rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Slavme 10. narozeniny pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Nová okružní křižovatka zpomalí auta na příjezdu do Písku od Strakonic. Policie vyšetřuje případ otravy ryby ve Staré Červené vodě na Jesenicku jako přečin. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení města Písek chce zvýšit bezpečnost na příjezdu do města. Na silnici druhé třídy od Strakonic nechá postavit novou okružní křižovatku. Řidiči by díky ní před vjezdem do zastavěné části museli zpomalit. Silnice ale patří Jihočeskému kraji, proto ho město požádalo o spolupráci. Detaily doplňuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
3: Nová okružní křižovatka má mít 4 ramena a umožní bezpečný průjezd i nákladním soupravám. Součástí návrhu je také nový chodník, veřejné osvětlení a odvodnění. Křižovatka zároveň odstraní riziková odbočení do Vratislavovy ulice.
2: Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, které patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala, uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
4: Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 1 rok odnětí svobody.
2: Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole. Ty se nachází mimo jiné v Lublaňské a Karmelické ulici, kde o byty různých dispozic, které nejsou vhodné pro sociální bydlení. Lidé se můžou hlásit do poloviny září. Aukce bude 24. září, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Minimální příhoz je pak stanoven na 300 korun. Vítězem aukce se pak stane ten, kdo v aukci nabídne nejvyšší nájemné. Elektronické aukce jsou připraveny pro všechny občany České republiky i Evropské unie. Účastníkem může být pouze fyzická osoba.
2: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje zkontrolovala celkem 54 letních táborů. U dvou z nich zjistila nedostatky, které se týkaly nedostatečného úklidu objektu, včetně stravovací části a špatného skladování potravin. Hygienici za tyto nedostatky uložili oběma táborům pokutu 1000 korun.
0: Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty po čtvrté v sezóně šance ligy prohráli, tentokrát v 7. kole v Hradci Králové 1-2. Liberec vyhrál v Jablonci 2-1. Mladá Boleslav porazila Blaník Oslava 4-0 a Zlín je poslední a stále bez bodu, protože podlehl Teplicím 1-3.
0: Počasí.
2: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Dolních Voděradech na Kolínsku se na silnici třetí třídy srazila 2 osobní auta. Na Mladoboleslavsku je uzavřená silnice číslo 275 mezi obcemi Horky nad Jezerou a Zelená. Srazila se tam 3 osobní auta, na místě je záchranná služba. A v Bubeneckém tunelu v Praze na Troji je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Barrandov. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst Připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
7: No kručí pešek, co to povídáš? Co to máš?
6: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
7: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Tam přijdu domů, tady tma!
6: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
7: Vítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
6: Jsem tady, tak jaký rozruch?
7: Víš, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
6: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
7: Ty víš, pendrek!
6: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
7: No to nejsem nikomu pro legraci.
6: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
7: Já se snad zblázním.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
1: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
2: A koho jste měli na ruční práce?
1: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
2: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
3: To náš táta podáš.
0: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
4: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
5: To vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
4: Jak to myslíš?
5: Já říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
6: V partě chybíš, to je fakt. Uměl se zvozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
5: I direktorskou židli.
4: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
5: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
4: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.
0: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
7: Neutíkej mi!
8: Nazdar, Lužiku!
7: Nazdar, to je hrozný.
8: Co je hrozný?
7: No úroveň těch lidí, co máš tady.
8: Co se ti stalo?
7: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinujeme na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
8: No počkej, koho to myslíš?
7: No toho tvýho rostlinu lékaře, Kubánka.
8: Soudruhu Kubánku, na moment.
9: Dobrý den.
8: Tady soudruh předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho...

0: se Zdeňkem Řehořem ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
1: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
2: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
1: Vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
2: Před jakou vrátnicí?
1: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
2: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
1: To je zámeček, v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny, jen pro náročné.
2: No ano, ten inzerát jsem dal já.
1: No a nezbláznil jste se, když tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
2: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala Zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
1: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
3: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
1: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
3: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku a ne do chatrče.
1: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
3: No žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádnej zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
1: No, tak já pomalu půjdu, pane.
3: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
1: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty. Nebo že bych se zmenšil o 5 centimetrů. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
2: No kde? No venku, pod čírákem.
3: Bude to pro ně náramně romantické.
1: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
2: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
1: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
3: No tak to máte pravdu, ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
1: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
3: A udělal jste to někdy?
1: Ne.
3: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
1: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
3: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
1: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
3: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šách a hned za svíkov přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvý. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
4: No ty to povídám, no. No co tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Vždyť ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejlíp. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádí akorát ke karbanu.
4: Malý se k něj karban.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vanýska. Do teďka ho nekapíruje ani sládek, ani kouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Já že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říkala, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no, ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Herko. Co já všechno musí potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, díkou se k dál, jo?
4: No co? No tak ty mě už před pesátkou si mám stoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Ale co, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a mám špojelené. Hm.
5: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
5: To tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohle to snáší.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No když je ti se mnou zatěžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No náhodou jen si nemyslí. Ženské chemíčeš nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Je, abys nezmečkal!
4: No to, tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no,
6: že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo, tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruš, že jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, teď to vím, do šachovního kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva, pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste no rozuměl, my spolu jaksi to, že ano.
7: No.
8: My spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale proč?
8: Se, jestli chcete,
7: proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? Ano, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no, Maruš je určitě... Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jak jsi tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak laskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavený.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza, kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, víš?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál
7: nemůžu. No tak, moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám.
4: Já zaspím všude jako jezevec. Víď, Maruš?
8: To je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
4: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
4: No?
6: Podívej, možná, že jsi to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
4: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
4: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Hele, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na moze, kolka.
6: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
4: No jo, to znám, Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. No. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
4: Ale to... Jaký pak světec? Jaký pak blbec, pane Janza? Já nejsem žádný malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. Pryč.
6: Emile.
4: Hele, on je pryč?
6: Emile.
4: Maruš, není on to? Papánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U holiče.
9: A proč jsi na autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
8: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát do půl šestý.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
11: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestíhli nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvaříš, čiháku?
9: Ančo!
11: Tam mu ale dává kapky, co?
12: A má co chtěl, víc si o to poledoval.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
6: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
7: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
7: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
7: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
7: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
6: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
8: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec velká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil. Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
7: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
6: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
7: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představím, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
7: Tiše, co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
8: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
7: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
9: To, já nic nevidím.
2: Plábery, byšli z krků, byšli, nebo v ohnivý povetle, to fičelo, to fičelo.
9: Tak dělej, já nemluv.
2: Mordelante, trento,
9: ty, co
10: si to brumláš?
11: Hej, psa, hezky pěkně na všechny čtyři. Ne, to nic není. Už to, radši to ohnivý pometlo.
2: To jsem...
11: Tak mám čím podpálit v kamnu.
2: To jsem musí něco říct.
11: Tak to řeknu.
2: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelu do tréto, tréto. Kručí písek.
11: Co?
2: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus trefi pajsl fenterberembro.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může hobby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat, no samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od staroměstského jezu, jo. Aha? No jak je to dávno, co jsem odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si hod na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstským vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman. No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočách.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, kam ho dáme? Dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece ocel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. Tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom se měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké, strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Už nemůžu, pomoct.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ala, hop, no. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohoru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28,20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovali skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hle, Helenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady?
9: Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem?
10: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela.
8: Ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jsou mu moje prachy, nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Dost dobrý pro vás. Už vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla milka.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do coura, když chci solit jako dáma.
11: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten ten řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
10: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prosím můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmerčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že byste měl včera zakalenej chobot, jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Sedněte mi to chcete dát prezentem, prosím?
7: Sednout!
3: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
11: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
12: Lojzíčku, můžu na chvilku?
13: Co se děje? Pojď dál.
12: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
13: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
12: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
13: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
12: Poustevníka.
13: Cože?
12: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
13: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
12: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
13: Jo, tak.
12: Že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
13: jo,
12: vochočil by si srnku.
13: No,
12: a
13: ne.
12: Že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
13: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k obědu 20 douskových knedlíků a 19 se dorazí, no jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
12: To ne, to ne, na noc on by chodil domů, do peřin, on by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
13: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš? Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
11: Totiž, počkej.
12: No, no, no.
11: Když se to zase veme z druhé strany.
12: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
13: Kvůli čemu?
12: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
13: Jo,
12: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
13: To je fakt.
12: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
13: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
12: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš,
13: no jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
11: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměnném provozu?
12: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
11: Ale ne. No to by byla základní chyba.
12: No počkej, jak to?
11: No naopak, povolíme mu to.
12: Jak to?
11: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku
13: a my mu to pak seberem.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u nedělní noční linky ze Zlínského studia. Zdraví vás Jarka Barboříková. Říká se, že když si člověk najde partnera, tak se tak trochu bere i jeho rodinu. A jedním z lidí, kteří do našeho života tímto způsobem vstoupí, bývá právě partnerova maminka, naše tchýně. O tchýních existuje nepřeberné množství vtipů a historek. Jenže skutečné vztahy jsou samozřejmě mnohem pestřejší. Někdo získá tchýni druhou mámu, někdo se stane se svou tchýnkou blízkou přítelkyní, někdo si k ní hledá cestu celé roky. A jsou i vztahy, které nikdy nebyly úplně jednoduché, přesto se na ně po letech díváme jinak. A právě na vaše zkušenosti jsem dnes zvědavá. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? To zní možná líp než slovo tchýně, co říkáte. Vzpomínáte si ještě na vaše úplně první setkání? Přijala vás hned, nebo jste se k sobě museli cestu najít? Pomáhala vám, když přišly děti? A dokázali jste spolu třeba časem vytvořit vztah, který už dávno nebyl jen z povinnosti? Telefonní číslo do noční linky je 731 800 900. Budu moc ráda, když se ozvete. Začíná noční linka dnes s tématem Maminka mého partnera.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o ženě, která může do našeho života vstoupit spolu s partnerem, o jeho mamince. Jaká byla ta vaše, jak jste si k sobě hledali cestu, na to se vás budeme ptát až do 1 hodiny raní. Jako první bude odpovídat pan Robert z Olomouce. Zdravíme.
1: Dobrý den. Takže u mě to takový složitý, protože máma vlastně mé ženy. Je taková smutná a tajemná, já vysvětlím proč. Hodně toho prožilo, takže první manžel, s kterým žilo, tak ten, oni se rozvedli, pak umřel. Pak si našla druhýho muže, tím žila několik let a taky umřel. No a nakonec před 3 rokama, to už jsem říkal v noční lince, tak vlastně umřela dcera, mě žena, klukovi máma, jo, takže už toho hodně zažilo. A je taková hodně smutná, tajemná, prostě taková uzavřená, bych řekl.
0: Aha, tak to je asi pochopitelné, když ji potká tolik událostí, tak to člověka poznamená. Jak to vnímáte vy? Dokážete vy sám jí být oporou, když byste možná tu oporu sám potřeboval? No, dokážete se vzájemně podržet? Vídáte se?
1: Moc ne, ona občas přijde na návštěvu. Tak spíš jako si sedne a dáme si čaj. Ona si teda dá kafe a tak si povídáme a to. Je to takový smutný celý, no.
0: A jaký vztah jste spolu měli v době, kdy ještě vaše žena žila? Vídali jste se více?
1: Bylo to lepší. A nebyla taková uzavřená, já se ji nedivím. Jako.
0: A ono ale ta doba 3 let, myslím, že tak jste to říkal, není dlouhá, takže ono to ještě bude mít vývoj a možná pak budete schopni spolu více komunikovat a povídat si o dceři, její dceři, mluvit, vzpomínat. Ono to je někdy těžké, vidíte?
1: No, tak to je těžké. Ještě jak pro ně, tak pro mě, tak pro mýho syna. No, to pro všechny 3 je to těžké.
0: A co na ní tedy máte rád a čeho si vážíte?
1: Takže je taková, jak bych to řekl, no, že prostě řekne věci na rovinu, jo, že prostě to je takový, že nechodí, jak se říká, kolem horké kaše. No.
0: Takže je přímá, ano, to je dobrá vlastnost. A u maminky partnera to většinou tak bývá. Má něco, čím vás za ta léta dokázala překvapit? Možná je to náročnější otázka, ale když se zamyslíte, bylo něco takového?
1: Tak, že jsme třeba spolu jeli jako a se ženou na nějaké výlet a bylo to takové jako celkem příjemné, no.
0: Takže jsme byli někde na výlet, i na dovolenou?
1: No, tak spíš jako tak někde na výlet, jako na nějakou kratší dobu, ale taky dobrý, jako.
0: Roberte, musel jste se její důvěru získávat složitě, nebo vás přijala hned?
1: No tak trvalo to nějakou dobu, ale nakonec jsme si tu cestu k sobě jakože našli, no.
0: Vidíte někdy ve své tchýni něco, co vám připomene vaši ženu, když si řeknete, no to je úplně celá moje manželka?
1: Možná
0: co mají společného?
1: Podoba v obličeji, ale ona už je teda starší, že? Když podoba v obličeji, bych řekl, no.
0: Měla nějaký zvyk nebo nějakou vlastnost, na kterou jste si musel dlouho zvykat?
1: No, ona
0: někdy
1: má takovou... Někdy
0: skloubit ty rodiny může být těžké, nějaké třeba zvyky na narozeniny, na oslavy, na svátky.
1: Ona kouřit cigarety a nekouřit, já se tomu vyhýbám. Jako ne, že bych to zkusil, ale zkusil jsem to, teda chytal jsem se kdysi party, jenomže tak jednoho dne přišel šéf na učňáku, on řekl, kluci, jestli vás načapu, tak to napíšu do učňovky a já vám to spočítám. Tak jsem se na to vykašlal a nekouřím, ale to už je let.
0: Dobře, Roberte, děkuji, že jste se s námi podělil i o tak osobní část vašeho rodinného příběhu. Maminka vaší ženy toho v životě hodně prožila a věřím, že je pro ně důležité i po odchodu vaší ženy, že mezi vámi zůstalo spojení, tak ho udržujte a přeživujte. Ať se vám daří a krásnou noc přejeme.
1: Jo, na shledanou. Pozdrav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tu som. Takže taký je život, ale neľutujem, príroda je tu prekrásna, ale nakoniec, keď idete, človek je aj starší, aj chorý, tak sú problémy. No. Ja vás srdečne zdravím všetkých, už som dlho, tak s vami som vy ste začala vysielať a akurát ten prvý týždeň som s vami rozprávala.
1: Áno, Aničko, tak volejte častej. Říkala ste, že teď ste sa neozvala dlho, tak skúšite.
0: Veľmi ťažko a potom dnes, keď sú také témy, ktoré ja nemôžem o nich rozprávať, tak je to zle. No.
1: Tak máme radosť, že teď sa to podařilo. Přivítám vás rada i příště, mějte se hezky.
0: Pozdravujem všetkých, majte sa pekne, dovidenia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jsou maminky našeho partnera, které přijdou na návštěvu a člověk je nerad vidí odcházet. A potom jsou vztahy, které potřebují mnohem více času. I o těchto zkušenostech si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Telefon je 731 800 900. Těším se na vás.

0: Někdy se s partnerovou maminkou porozumíme okamžitě, jindy to trvá roky, než zjistíme, že si vlastně máme co říct. Jak to bylo u vás? Můžete vyprávět dnes v noční lince Českého rozhlasu. Paní Helenko, zdravíme.
1: Já vás taky. Já se musím smát. Já to mám trošku složitý, protože prvního muže jsem měla tunisana a nemůžu si stěžovat vůbec, byli bezvadní ta mami a to byla návštěva u nás tenkrát, to nebylo na dva dny, to bylo na týden a třeba jsem udělala bramborovou kaši, to oni vůbec neznali, ty Arabky jako říkají, ježiši, do brambor, mlíko a tak dále. A dokonce mám vodní udělanou deku ručně dělanou, na stavu to dělala, no takže asi tak, jinak. No
0: počkejte, toto je hodně zajímavé, teda maminka partnera z Tunisu. Jak vás přijala? Jaké tam mají zvyky, které nějak souvisí právě s těmi mezilidskými vztahy, jako maminka versus žena?
1: Já s nima jsem absolutně byly perfektní, i ty Arabky, i muž jako on byl fajn, on tady studoval a jel tenkrát o prázdninách, jel s kamarádem do Švédska na brigádu a přivez auto, on neměl řidičák, no a já chci rychle, no a musel odletět do 24 hodin, nepovolili mu postgraduál tady, no a nechal tady auto a za komouši mi řekli, buď teda odjet do ciziny a nebo darovat státu bez náhrady. No takže já jsem tady znala jednoho taxikáře, který byl šíleně šikovný a do dneška si pamatuju tu větu. Já jsem tam jela ve 74. roce sama autem, starým Peugeotem a ten Jirka, ten Čech mě řekl, já jsem mu říkala, Jirko, já se strašně té cesty bojím. A on mě řekl krásnou věc, říkal, co se bojíš, člověk v nouzi svedele, co směl pravdu. Mm-hmm. No takže já a lidi mě v cizině mě pomohli všude, ve Francii, v Paříži, já nevím. To bylo
0: Helenko, zpátky k tématu, byly mezi vámi velké kulturní rozdíly určitě. Jak dlouho jste si musela zvykat? Já bych se pořád chtěla dostat k nějaké perličce, k nějaké zajímavosti, kde byste si vzpomněla.
1: No tenkrát nebyly mobily, nebyly telefony, to ale oni byli hrozně fajn i ty. I ty ženy tam jako ještě tenkrát mi říkali, no víš, on se furt, a protože já jsem dělala arabštinu taky a francouzštinu, no a tak nech ho doma, on se pořád mračí, nech ho doma a přijď, my tě naučíme vařit. Takže jsem tam s nima vařila a to a když zabíjeli ovci, tak jsem koukala tady prostě by to museli pověsit, tam v písek byl a oni to tu, já jsem si půjčila i šaty těch, protože to bylo na vesnici tam, takže jsem si půjčila od Arabek ty šaty, uh-huh, abych to...
0: Helenko, a jak vás tehdy přijala celá jeho rodina? Nebyla pro ně česká snacha trošku překvapením?
1: No, ani ne, tam v té době... Tam byly rozdíly mezi venkovem a hlavním městem. Tam ty mladý holky, ty chodily podle poslední pařížské módy, ale jinak na té vesnici právě i ty tunisanky, který pocházeli, teda bydleli v hlavním městě, tak když jeli na ten venkov, tak si vzali právě ty arabský, ty domorodý šaty. No. No já jsem toho zažila moc a jinak to zkrátím, chodili, jako byli bezvadní. No já jsem se potom vrátila a rozvedli jsme se na dálku, on byl fajn, ale potom, no, to nebudu rozvádět. Ale druhýho muže jsem...
0: Helenko, a když potom přišel ten rozvod, zůstaly mezi vámi nějaké kontakty mezi tou tchýní?
1: To ne, to nebyly telefony a takový, to vůbec. To
0: no a ani ne. Po letech, když už bylo možné nějaké spojení přes internet a podobně, jste se nezajímala?
1: Jenom přes ambasádu jsem chtěla, protože já jsem dělala potom u Tunisanu tady u diplomatu 10 let, Jo, a švážím si všech, opravdu. Nikdy by si nedovolil k mladý holce, ne. No, ale pak jsem měla ostravaka, krátkého zobaka a musím mít perličky a musím smát. Ten měl maminku bezvadnou a přijela třeba jenom na návštěvu a tenkrát ta byla u toho v té víře advent sedmýho dne, nebo jak se to jmenovalo, ta nepila normální čaj, nepila kafe, cigaretu absolutně vůbec, ale měla rakovinu, brali prso a my jsme tam tenkrát s Ostravakem jeli do Havířova a ona měla šest dětí, teda ten můj muž byl druhej, no a ona to ukazovala, jaký vzali to prso, jo, jak to měla zašitý a tohle. A Honza říkal, no co, nás si odkojila a prsa už nepotřebuješ. Ježíš, ten měl takový fakt, já na něj vzpomínám, 17 let už to bude, no.
0: Helenko, moc děkuju, musíme se rozloučit, čas jsme přetáhli. Asi byste ještě vyprávěla ono dvě tchýně, to by bylo možná na celou noční linku, ale budeme pokračovat zase příště. Teď nám bude zpívat Hana Zagorová i pro vás do Prahy. Zavolejte zase.
1: Jinak vás pozdravuju a někdy příště na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

naše talíře. Vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromád.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Pamatujete si na chvíli, kdy vás partner poprvé představil své mamince? Právě první setkání, první dojmy a to, co následovalo, dnes patří do noční linky Českého rozhlasu. Paní Marie je s námi, zdravíme na Vysočinu.
1: Tak já teda fakt strašně málo slyším, jestli nemáme vybitý telefon, ale chtěla jsem říct, teda já už nemám taky příjmy, ale to prostě byla maminka, mého muže maminka a potom moje. A já vám řeknu, když jsme se vzali, když jsme se vzali s manželem, už mě znala dávno, my jsme spolu dlouho chodili, a tak co mě překvapilo, ona mi řekla, já tě beru jako dceru, byla bych ráda, Maruško, kdyby si mě taky brala jako maminku. A to mě tak překvapilo. A byla jsem teda opravdu ráda a můžu říct, že jsme neměli celý leta, bydlela teda samozřejmě, bydleli jsme sami a ona byla v Praze a velice takový prostě člověk na úrovni byla a dost si toho prožila a byla i velice věřící, když teda měla univerzitu, byla to kolik jazyků zná, ale to jako na věci nic nemění. A opravdu myslím si, že jsme se měli rádi a nikdy jsme si nic špatného neřekli, i když jsem viděla třeba, že když jsem něco měla proti jejímu synovi trošku, tak třeba to tak trochu omlouvala, ale divím se tomu, že nevím, podívejte se, jestli taky jinde v jiných zemích, tak jsou ty maminky ty tchyně tak jakoby odsuzovaný. Mně to připadá, že já tady ani neznám žádnou, která by byla nějaká špatná.
0: No je pravda, že kvůli tomu jsem se snažila předešle posluchačky tolik vyptávat na to, jaké tam mají rozdíly právě v těch rodinných vztazích ve směru právě k těm maminkám partnera, ale se to tam nevypadalo nějak černě, takže možná s vámi sdílím ten názor. Taky by mě zajímalo, kde se vlastně všechny ty vtipy vzaly a možná, že za chviličku pochopíme proč. Možná, že doteď tady máme pozitivní zkušenosti, ale možná se to potom otočí. Necháme se překvapit, ale vy jste říkala, že vám maminka vašeho partnera řekla, že by chtěla, aby vám byla jakoby druhou maminkou. Byla?
1: No byla, opravdu. No jak říkám, no tak jezdila na návštěvu, nebydleli jsme spolu, možná, že by to bylo trošku jiný.
0: A to máte pravdu, paní Marie. Myslím, že to jste na to docela kápla. Že je velký také rozdíl, kdy jestli žijete pod jednou střechou nebo ne. Ale možná to není ani o tom, že to musí být ta tchýně, ale s kýmkoliv žijete pod jednou střechou, tak to může být náročnější. Možná by vznikly vtipy o nikom jiném. Ale nejčastěji bydlíme samozřejmě s těmi rodiči toho partnera. Co vám ten vztah a poznání úplně jiné rodiny dal do vašeho života, paní Marie? Čím vás to obohatilo?
1: Protože jsem vám nerozuměla, co je to?
0: Co vám ten vztah s rodinou vašeho partnera dal do života?
1: Do velice mnoho.
0: Nějaké nové zvyky, tradice, nový pohled?
1: Tradice, víte, oni dost zkusili, jako by se dalo říct, téměř buržoázní rodiny, ale nebyli. Jejího manžela, mého teda tchána, by se dalo říct, který teda nebyl už naživu, je toho popravili Němci a ona žila potom se svojí maminkou a ještě se po smrti teda jim narodilo, jako po hrobech se jim narodilo druhý dítě, tak a ona měla těžký život když vám řeknu, že ještě byla katechetkou, vyučovala na gymnáziu náboženství, ale tak se nějak držela víry a byla teda evangelicistou a já nevím, čím to bylo. No já jsem teda, moje maminka zase, ta měla zase mého muže taky tak ráda, víte, je to těžký někdy, no. Takže on zase, můj muž zase měl rád moji maminku a bylo to takový harmonický.
0: No možná právě proto, čím si v životě prošla, také ta její víra z ní udělali tu moudrou a laskavou ženu, jakou si ji pamatujete.
1: Proto já teda, když třeba se vzpomíná, já to už tak prožila jsem taky to, no nemohla jsem taky studovat, ale to bylo zase už pro mě to bylo lehčí. Ona žila ještě v té době, když zrovna dělala univerzitu a končila, když jako ta Hitlera byla univerzita česká v Praze, to jistě vy znáte, tak byla zrušená, ona byla už poslední ročník a takže ještě to nějak dodělal, já už nevím, jak to bylo. No, krátka, prošla se všem možným, ale viděla tak nějak, co je taky ty hodnoty, co k tomu životu patří a nač si strčovat život, no. A každý jsme jiný. A já jsem byla z Venkova, ona z Prahy a velice teda opravdu hodná, no. Takže mě mrzí dost, když tady u nás, já teda ani tady, co teď žijeme, já jsem už sama a děti jsou taky vedle. A tak mě tam zase žádný lidi, maminky svých kamarády třeba, který by byli taky nějaký takový zlý, nebo víte co, někdy jsou takový ty štipy na ty tchyně. Mě to dost mrzí, teda mrzí, no jen může mi to být jedno, ale rozumíte, jak to myslím.
0: Rozumím,
1: jo?
0: Ale paní Marie, to máte tak, jak máte vtipy o blondýnách nebo o policistech, tak ono to nelze brát asi doslova. Já jsem blondýna, no. Takže... Já vždycky to taky komentuju. Dobře, děkuju paní Marie, že jste zavolala. Já se vám nedivím, že když máte tak dobrou zkušenost, tak těm pověstným vtipům o tchýních nerozumíte, že vám to připadá jako z jiného světa a to je vlastně dobře. Mějte se nádherně, zavolejte zase příště.
1: No, mějte se hezky a ať máte dobrou tchýni a ať vy jste taky dobrou tchýni. Já nevím, jaký vy máte.
0: No, tak nejstarší syn má 17, tak to si asi ještě možná chvilku počkám, ale doufám, že to teda nebudu čekat moc dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 11 minut je tady půlnoc a můžeme zopakovat dnešní téma. To zní maminky našeho partnera. Myslíte si, že platí vtipy, které se tradují od chýních? Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne, jiné potřebovaly možná čas, trpělivost, možná i pár otevřených rozhovorů. Jak se během let proměnil váš vztah s tchýní? To je dnešní otázka. Je to otázka také na pana Radima, který volá z Prahy. Vítejte, Radime. Slyšíme se? Vypadá to, že byste měl být na lince, takže tomu úplně nerozumím. Možná vám dám pár sekund, zatím se podívám na web. Dobrý večer, maminka mého manžela, moje tchýně, byla velmi autoritativní paní, píše paní Michála. A pokračuje, byla ředitelkou školy, zvyklá ovšem rozhodovat, a to i ve své rodině. Ale musím konstatovat, že jsme spolu vycházeli velmi dobře. Ze začátku naše vztahy byly trochu poznamenány tím, že jsme jak manželovi, tak i mé rodiče velmi překvapili jako studenti, kdy jsme se vzali po velmi krátké známosti. Tchýně byla velmi dobrá kuchařka. Moje máma vařila nerada, taky jsme některé recepty převzali právě od tchýně. Po smrti tchána manželova maminka prodala svůj byt a my v našem novém rodinném domě jsme jí vybudovali samostatný byt. Byla velmi citově závislá na mém manželovi. Trochu jsem z našeho soužití měla strach, ale vše dopadlo dobře. Bohužel po našem sestěhování velmi rychle zemřela. Jen bych ještě měla malou poznámku mimo téma. Dobře, tak to už je jenom pro moje oči. Takže děkuju, že voláte, děkuju, že píšete. Uvidíme, jestli se teď propojí vysílání. Ne, tak vidíte to, opět se to nepodařilo propojit s telefonátem. Tak zkusme ještě naposledy. Haló, noční linka, Český rozhlas. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, paní Radušku, tady František, zdravím.
0: Do třetice všeho dobrého se říká, pane Františku, tak povídejte.
1: Paní Radušku, já si nemůžu na mojí tchýni vůbec stěžovat. To byla zlatá žena, jo? Ta od malička nebo od mládí pracovala v živočišné výrobě. Narodila se někdy v roku 14, jo? Od té doby pracovala v živočišné výrobě už aj v JZD. Já si pamatuju, že když ona chodila ráno o 3 hodinách okolo našeho domku, vždycky bylo slyšet, jak ty bodky štrechala vozem v ostřenici, tak jsem slyšel, že paní Šuhajová už jde do práce. To bylo ráno tak kolem 3 hodiny. Já jsem přišel poprosit o dcerku, tak jako za manželku, jo, když jsme se chceli brat, tak prostě neřekla ani ně, když věděla, že náš taťka trošku holdoval alkoholu, jo, tak ona vůbec prostě neřekla nic. Byla to klidná žena, já jsem ji neslyšel, nikdo se rozštílit, jako jo. To jsem neslyšel, prostě vařila, dělala všechno bez řečí, no. A když potom teda, ona měla 4 děti byly, jo, ty dvě už umřeli, ty nejstarší, můj švagr a tato švagrová, ty už teraz to tak ještě žijou 2 holky, jako moja manželka a její sestra, no, takže akorát, že prostě na stolku život, ona byla zvyklá mít okolo sebe plno lidí, své rodiny, vnuky, děcka svoje, jo, to celý život prostě měla zvyklá být okolo toho se motat, ale na starý kolina zůstala sama, protože to se to všichni se povdali, poženili, odstěhovali se jinam, jo, no, tak prostě tak ten sklonek života nějak nesla dobrovolně, odešla ze světa, jako jo, no. Víte, protože aj manžel umřel, můj tchán jako dřív, jako ona, ale zajímavé to je to, že oni prostě mi je tak dlouho přežívali, oni zemřeli kolem 60, když jim bylo kolem 60 roku, no a nám už je 84, takže když já přijdu k jejich hrobu, tak vždycky prostě říkám, jak umřeli mladí. Jako jo, no, tak to je prostě na takovou babičku nebo tchýni se nedá zapomenout, jak ona byla prostě všechno dělala bez řeči. Nikdy jsem ji neslyšel, že by na něco nadávala, nebo si stěžovala, že bude co bolí, jo. Prostě zlatá žena, vždycky na ní vzpomínám v dobrým, no. A si myslím, že taková je i moja manželka a i švagrová, že oni jsou prostě podědili to všechno po své mamince, tady ty vlastnosti, jo. I když třeba byl takový trošku vůčák, jo, ale že, jako ty její děcka, jako moje manželka a ty její sourozenci, to všechno bylo takový klid asi, no, jsou moje manželka taky, no, takže tak, taková byla moje tchyně, no.
0: Krásná, mrzí mě teda ten její odchod, ale ten život prožila nádherný. Jak o ní vyprávíte, to zní moc hezky, tak to je dobře.
1: No, říkám, celý život byla v živočišné výrobě a to nebyla žádná lehká práce. Víte, to ona dělala teda u kraviček, dojila to mlíko, když v tom jezere to bylo kolik kráv, já nevím, každá ta paní tam měla na starost možná 20 kráv a když to všechno měli podojit, nakrmit a to, no prostě dřina to byla, no. Takže,
0: no tak to bylo.
1: A muselo se chodit každé všední den, každou sobotu, nedělu, pořád svátky, nesvátky, jo. A neslyšel jsem ji nikdy, že by řekla, já už se na to vyprdnu. Nikdy neřekla, jo. No tak, no, tak to by tak bylo všechno.
0: Děkujeme,
1: no.
0: Mějte se nádherně, loučíme se.
1: Ano, děkuji taky, dobrou noc.
0: A zpátky ještě k příspěvku paní Michaely, ta pouze pro mé oči napsala, že se jí nezviditelňují některé příspěvky, které napsala. Tak paní Michaelo, já jsem se podívala, poslední jsem našla z 2. září, vidím, že je zveřejněný, tak určitě pište dál, vaše příspěvky si určitě naše posluchači rádi přečtou, byla by škoda o ně přijít. Srdečně zdravíme pana Františka do Židlochovic i vás do Brna.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc. Je po půlnoci a jsme ve druhé hodině Noční linky Českého rozhlasu. Stále vás zdraví Jarka Barboříková. Povídáme si o tchýních, o maminkách našich partnerů a partnerek. A musím říct, že zatím docela úspěšně boříte všechny ty letité vtipy a stereotypy, které se s tchýněmi pojí. Z vašich telefonátů totiž mnohem častěji zaznívá vděčnost, úcta a vzpomínky na ženy, které dokázaly přijmout snachu nebo zetě opravdu za své. A možná je to i hezká připomínka toho, že rodinu netvoří jenom pokrevní příbuzní. Někdy nám do života vstoupí člověk, kterého jsme si nevybrali, a přesto se z něj během let stane někdo opravdu blízký. Krásně to vystihuje také zpráva, která přišla na web Noční linky od paní Jany. Píše: milí linkaři, na toto téma musím reagovat. Od mládí slyším narážky na tchýně, proto vzpomenu to, co o své tchýni říkává můj partner. Ano, ovdověl a já jsem jeho druhá partnerka. Moji maminku nepoznal, ovšem překvapilo mě, jak on s úctou mluví o své tchýni. S tím jsem se nikdy nesetkala. Když dostala cukrovku, píchal jí inzulín a ke konci života to byl on, kdo se staral. Věřte nebo ne, v obýváku má na poličce její fotku. Děti jí říkali pohádková babička. Partner vždy své vzpomínky na tchýni končí slovy: byla to vzácná žena. Paní Jano, děkuju za to krásné označení, že byla pohádková, že byla vzácná. To říká víc o jejich vztahu, než nějaké dlouhé vyprávění. No a právě na takové ženy dnes v Noční lince vzpomínáme. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? Co vám dala do života? Co jste se od ní naučili? 731 800 900. Budu ráda, když se přidáte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna společná dovolená, Vánoce nebo nedělní oběd a máme historku, kterou rodina vypráví dalších 20 let. A na vaše nezapomenutelné zážitky z Tchýní čekáme dnes i v noční lince Českého rozhlasu. Volá paní Marie od Prahy, zdravíme vás.
1: Já vás také všechny přeju klidnou noc.
0: Děkujeme, povídejte.
1: Tak já jsem měla dvě skoro tchyně. Nikdy jsem nebyla vdaná a ta druhá skoro tchyně, tak byla moje sousedka. Jo, byla to velice hodná, pracovitá, zbožná paní, která žila jenom pro svoji rodinu a pro svého syna měla vyhlídnutou sousedku zase z druhé strany. My jsme bydleli vlevo a tahle ta druhá, ta Věruška, ta bydlela jako vpravo. Jo, a bohužel brzo jako umřela, takže se ani nedozvěděla, jak to potom všechno
0: dopadlo.
1: Jo, a já si na ně vzpomínám opravdu, třeba když jsem obracela seno, když jsme měli veliký zahrady, tak k ním jezdili Pražáci na prázdniny a ona třeba řekla, Maruško, holky se šly koupat, běž taky, já to za tebe otočím. A já místo, abych jí to pomohla společně otočit, tak jsem praštila s hráběma, jo, a běžela jsem na koupaliště. Jo, a taky dělala velice dobrý domácí výrobky, vzpomínám si na tu její čokoládu. To bylo něco vynikajícího. A ta druhá, nebo vlastně ta první, s tím letním partnerem jsem byla 25 let, ale nevzali jsme se. A s tím prvním, tak to byla taky velice hodná paní a měla mě moc ráda, protože syn byl zdravotně znevýhodněný a já jsem taky měla svý, ale na mě to nebylo jako vidět. A tenkrát jako moje rodina nechtěla, abych si s ním začala. Já jsem s ním rok chodila. 3 roky jsme spolu žili, zařídili jsme se, chtěli jsme se vzít, ale maminka měla potom infarkt, klinickou smrt a on vlastně tu moji matku, taky vlastně budoucí tchyni, tak ji odmítal. On na ní žádlil. No ale jako ta tchyně, nebo ta skoro tchyně, tak taky, jo, prostě vynikající, tu lásku mi dávala hodně znát. Jo, a tam zase ta dělala vynikající sekanou. Jo, to prostě takovou sekanou jsem, ono se řekne sekaná, že jo, ale takovou sekanou jsem taky nikdy snad nejedla jenom vodní. Tak to mám takovýhle dvě vzpomínky.
0: Dvě vzpomínky na dvě tchýně.
1: No takhle, nakonec jsem zůstala sama, ten druhý partner mi umřel, byl to rok 2005, no už jsem se z toho nespamatovala. No to je tak všechno, přeju zdraví, štěstí, budu poslouchat dál.
0: Tak to jste měla vlastně, paní Marie, takové dvojnásobné štěstí. Byly v něčem úplně odlišné ty tchýně a v něčem úplně stejné?
1: Byly si hodně podobný, akorát ta jedna, jako, ta byla věřící, ta druhá ne, jo, a ta byla ještě taková perlička, já jsem byla hodně po těch podnájmech, potom kvůli práci, po těch privátech, a my jsme se s tím prvním partnerem seznámili vlastně na peroně, na nádraži, a já jsem nevěděla, že je to syn ředitele železáren. On už teda nežil. A to jsem byla taková jako popelka. Jo. A prostě ta maminka, ta mi to vůbec nedávala znát. Jo, prostě u nás tam to bylo takhle namíchaný. Můj táta třeba tak byl politicky nespolehlivý tenkrát. Pak mě jich vychovával jiný tatínek. To byl zase komunista, jo, pak když měl úraz, tak jim naházel medaile pod nohy, když za ním nepřišli, když byl den horníku. A bylo to takhle namíchané, nebo další manžel maminky byl v cizinecký legii, tak jako nějaká politika u mě nehrála nikdy roli, buď to byl dobrý člověk nebo špatný. A tyhle ty dvě ženy byly opravdu v obě.

0: tak říkám, budu poslouchat dál. Děkuju.
1: Paní Maria, zase někdy chápu, teda... že takové černé myšlenky přichází, zvláště pak v noci,
0: no, tak je to
1: všechno trošičku náročnější, kolem nás je velké ticho. Tak zkuste myslet hlavně na to, co je před vámi, na lidi, které máte ráda, které sem tam potkáváte, i na nějaké obyčejné radosti, jako třeba může být každé nové ráno. Opatrujte se, zavolejte zase. Dobře, budeme se těšit.
0: Je nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne a jiné potřebovaly čas, trpělivost a možná i pár otevřených rozhovorů. Právě o vztazích, které se vyvíjely dlouhá léta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Emma, která volá...
1: Paní Emma Závodníků z Jeseníku, to už víte, jsem se přijela z Prahy.
0: Tak jakou jste měla vy tchýni? A víte co, paní Emo, já se vás zeptám, přijde vám to jako hanlivé, když se vlastně říká tchýně?
1: Trošku jo, protože moje první tchýně byla Poděs. A když po x letech jsem se vzdala, už jsem to tady říkala několikrát do téma, že ke mně chodila poštěčka, tam se tam byla s tatínky, já jsem byla rozvedená, byl vdovec. A jsme se poznali, tak si říkali, že to věděl, že to je to sklo mezi náma.
0: Já jsem se ptala kvůli tomu, protože ono se to může zdát podle nějakého tónu nebo kontextu, že to je hanlivé, ale není. Je to naprosto běžné neutrální označení pro maminku, ale tím, jak se k tomu občas přidávají ty vtipy, tak nám to tak možná vyzní. Tak pokračujte.
1: Ne, no a můj muž, teď už můj muž, tedy v té době partner, mě dovedl k mojí mamince, to se jmenuje Hermína. Se jmenovala, bohužel už tam někde sedí na obláčku a mává mi z vrchu. A po 5 minutách jsme si sedli úplně fakt v notě ve všem, úplně perfektní tchýně. Moje děti, vlastně nevlastní děti, přijala jako za vlastní vnoučata, to, čeho jsem si velice vážila. A když můj mladší syn přijel ze školy, měl nějaký pruser, tak vystoupil z vlaku a první letěl babičce, říkal, babi, mám takový a takový problém ve škole. Jo, nebo já to vyřeším. On čel pravou stranou a Hermínka mi volala, Emi, prosím tě, přijď ke mně, potřebuji něco. Tak já jsem naběhla, že a já se šla levou stranou, si šel pravou stranou a říká mi, Pavlík přijede domů, ne, že mu budeš něco nadávat. Já už jsem to s ním probrala, říkám, jo, babičko, dobrý, v pohodě a to. Prostě tchyně byla úžasná. Moje vlastní děti přijela jako za vlastní vnoučata. A to vždycky, když jsem měla, protože já jsem ho spotka, mám dlouhý, krátký týden, jsem měla volno, tak jsem přišla s manželem, vytáhli jsme karty, hrali jsme kartičky, dali jsme si vlastní koňáček, jo. A potom, když ona onemocněla, spadla doma, zlomila si krček, tak jsem dala v práci výpověď a 3,5 roku jsem se o ní starala, 24 hodin služba. Ale nelítu toho. Já bych jí do ústavu nedala nikam, bych jí do důchodu. Víte, co myslím, jako nedala, ne. Protože Hermínka to byla úplně skvělá ženská.
0: To jste jako, obětavá, to bylo krásné.
1: Neobětavá, já jsem ji milovala. Uh-huh, uh-huh. Že to byla tchyně úplně úžasná. Jak se chovala k mým dětem. Vůbec jí nevadili, že jsou cizí. A měla je radši jak vlastní vnoučata prostě. A kluci moji tu zbožňovali Hermínku. Jako babičko, to babička musela nasekat dřívo, protože si bytě topila jako krvovka.
0: Ale přeci jenom aspoň nějaké nedorozumění nebo nějaký zádrhal to vaše vyprávění nemělo. Zní to moc idylicky.
1: Ne, opravdu... Jo, jako bývalá tchyně, tak to byla, to nebudu jmenovat, ale nová tchyně, když jsem se znova vdala, když jsem nechtěla, ale potom na naléhání mých synů a dcery mého partnera, říkám dobře, tak se vezmeme, už jsem spolu 25 let, lepší manžel si jsem si v životě neměla představit, opravdu ne. A Hermínka jako tchyně, jako úžasný člověk, srdečný, příjemný, suprový. A když umřela, tak já jsem to 14 dní rozcházela prostě. To se nedalo prostě to. A kluci byli to špatní. A manžel mi říkal, no, tak už měla svůj věk. Já říkám, Fando, byla to tvoje maminka. Já jsem to prostě nemohla fakt. A mám v obýváku na stěně fotku, namilovala Andulky. Mám fotku s Andulkou, ať se na ní podívám, tak začnu brečet, protože prostě to byla ženská úplně 100%.
0: A tak by to mělo být, že by vám po ní zůstala spousta věcí, a to nemyslím fyzických, ale spousta vzpomínek v srdci.
1: Vzpomínek.
0: No, ne každý může po letech říct o své tchýně něco tak nádherného jako vy. Tak za to buďte vděčná a ať vás všechny ty společné vzpomínky ještě dlouho hřejí. Budeme se loučit, paní Emo, děkujeme za návštěvu.
1: Se bavíme o tom, že buď říkám babička, anebo Hermínka.
0: Tak. To jenom potvrzuje, o čem jsme si povídali. Hezká tečka za naším povídáním. Teď Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: U nás doma jsme to vždycky dělali jinak. Možná právě podobnou větu jste od své tchýně někdy slyšeli. A jak jste se s rozdílnými představami naučili žít, můžete dnes vyprávět v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jitka, která volá od Brna. Vítejte. Paní Jitko, teď jsme ve vysílání, teď můžete povídat. Slyšíme se? Já vás tam slyším, ale mlčíme. Tak zkuste ještě jednou pozdravit paní Jitko, naše posluchače. Ne, tak se to nepodařilo, dobře. No tak zvedám telefonní linku číslo 2, tam nás čeká kdo?
1: Kdo?
2: Dobrý večer.
0: Kdo volá?
2: Tady Ivana z Rychnova nad Kněžnou.
0: Ivanko, vítejte, máte slovo.
2: Dobrý den, dobrý večer. Já všechny srdečně zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala, zkoušela jsem to. Tak, aby šla k tomu příběhu mimo, že to vymyslím v krátkosti. No, já jsem ve svém životě měla tchýni jako první. Tam jako nevyšlo mě manželství. Manžel teda bývalý už zemřel. Pak bylo i druhé manželství. To se taky nevydařilo. Manžel byl jako závislý hodně na lécích a takových různých měl prostě závislosti. A s jeho maminkou jsem si celkem rozuměla. Byla to dobrá jako pro mě jako žena. No a teďka jdu k tomu dalšímu kroku. Já jsem se po třetí vdala. Je to prakticky nedávno. Asi před 6 lety teprve. Takže mě už bylo více. Už mě bylo asi 56 nebo 55. Manžel je se mnou stejně starý. No a musím říct, že má moc hodnou maminku. Jako tu jsem si oblíbila hned a já jsem ji už jako znala dříve, ale my jsme měli takovou pauzu s tím mým mužem 6 letou, že jsme o sobě tak nějak nevěděli. Aha. Až potom jsme se sešli znovu a vlastně tak jsem začala teprve poznávat tu maminku, protože opravdu to je starostlivá paní už natolik, že už je celkem dost, asi 83. Takže jako se snaží opravdu hodně jako pro toho syna mýho manžela jako hodně dělat a jako třeba zašívat nebo přepírat a různě nastroj spravovat a upeče něco dobrýho. A můj manžel tam za ním chodí vlastně každý týden z práce, protože jsme se přistěhovali k ním blíž. A takže on tam jako jezdí a vždycky jim něco přiveze, kupuje něco z kantýny, něco do brudku, nějakou ke kávičce. No a bohužel jako musím teda se říct, takový mám problém, že jsme tak nějak ztratili mezi sebou nit kvůli nějakému nedorozumění, že tam vlastně hraje roli i její manžel jako můj tchán. On strašně rád někoho někde jako šeptá na něj něco, jak to mám říct slušně. Jo. A takže potom jsem se to já jako dozvěděla, protože jsem to slyšela, že něco na mě si postěžovává jako a můj muž na to překývoval a to se přililo prostě olej do ohně. A já jsem to jaksi nějak nevydržela, nesnesla jsem to. A my se tak od té doby už tak nějak vůbec nestýkáme, jako já s ním a manžel, jo, ten tam jezdí furt a mě to teda docela mrzí, protože jsem vždycky hodně jako chválila jeho maminku, protože byla...
0: Ivanko, prostě... nešlo by to změnit? Nebylo by ve vašich silách a možnostech udělat nějaký vstřícný krok, dokázat to nějak zpracovat a navázat zase na to, kde jste skončili a obnovit kontakt?
2: já jsem nad tím už kolikrát přemýšlela a pořád jako nevím, jak na to, protože...
0: Ivanko, život je krátký. Dnes o tom mluvíme, spousta lidí vzpomíná na své milované a třeba už nemůžou říct něco, co by chtěli, tak vy ještě máte šanci, tak se nad tím zkuste zamyslet a zkuste najít příležitost. Ono, i když se to nepodaří, tak si budete moci říct, udělala jsem maximum.
2: No, přesně tak, jak to říkáte. To je pravda, no, to je pravda, pravdoucí. My jsme si psali jako přes Messenger, nebo tak, jako různý SMSky, víc jsem zase jako psala, než to mě jistý, jako, jako k tomu vlohy tak úplně nemá. A tak to bylo fajn, že jsme si posílali fotky, rádi jsme obě fotili a ráda má kytky a taky jsem měla ráda kytky. A vždycky něco napěstovala na zahradě, tak jsem to měla jako ráda a teďkon já prostě mám pořád obavy z toho jejího manžela, aby zase něco takového o mě neříkal, nějaký prostě si na mě stěžoval jako před mým mužem a mně se to jako nelíbilo. Protože víte, já jsem, mám nějaký takový tělesný postižení, prostě nestíhám úplně tak jako zdravý člověk, protože jsem prodělala určitou nemoc a jako nemůžu, prostě nemůžu být rychlá, nemůžu prostě hodně věcí a potom jako se mě úplně do toho nechtělo nějakého rozhovoru.
0: Rozumím.
2: Toho tak mám strašně hodně.
0: Samozřejmě to je
2: hlavu, jako.
0: Náročná situace a pokud je to taková povaha těch věcí, tak rozumím, že v tom máte spoustu otazníků v hlavě, tak uvidíte, co se dá a nedá. Ivanko, děkujeme za vaši otevřenost. Držíme pěstě, aby měli věci dobrý vývoj. Pojďme si pustit písničku od Jiřího Korna. Doufám, že potěší i vás.
2: Děkuji za všechny písničky. Krásně hrajete dneska.
0: My se snažíme každý den.
2: Děkuji.

0: Za 4 minuty je 3/4 na jednu v noční lince Českého rozhlasu pokračujeme. Volejte 731 800 900, pojďte se s námi povídat na dnešní krásné téma Moje milá tchýně, maminka mého partnera. Píše paní posluchačka z Jižních Čech. Maminku manžela jsem osobně nepoznala. Zemřela ještě před naším seznámením. Prosím další téma do vysílání, tatínek mého partnera. Děkujeme za tip a ptáme se, kdo volá. Krásnou noc.
1: Haló.
0: Haló, dobrý den.
1: Můžu volat? Večer.
0: Ano, už jsme ve vysílání, tak se prosím představte.
1: Tady je Jitka z Brna, od Čínich.
0: Ano, druhý pokus, tak povídejte, panítko.
1: Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla nejlepší tchýni na světě.
0: Ano, i tak jaká byla? Představte nám ji.
1: No, všechno, když něco bylo, tak vždycky přišla za mnou, jestli já s tím souhlasím. No, úplně božská, takovou snad neměl nikdo.
0: A jaké bylo vaše první setkání? Pamatujete si?
1: Moje křestní jméno.
0: Vaše první setkání s ní.
1: Jo, vaše první setkání, do mě manžel k ní zavedl. Jo, to bylo před svatbou, jo, a že se budeme brát, tak ono přišel pozvat na svatbu. Takhle. No. Mm-hmm. Ona hned souhlasila, to byla nejlepší tchyně na světě.
0: Vy jste ji předtím neviděla?
1: Viděla, ale mě až do svatby. Tak to potom jsem viděla, že to je nejlepší tchýně.
0: Jo, dobře. No,
1: tak to jsem vám jenom chtěla říct.
0: Máte nějakou krásnou památku po ní? Máte jí fotografie nebo
1: no, nějaký fotografie řetízek? Máme i ze svatby.
0: Ha?
1: No. No. Tak vám děkuji.
0: Panítka,
1: to jste tam ještě neměli, že?
0: No, tak máme různé příběhy. Řekněte,
1: nejlepší
0: jestli...
1: Nejlepší tchýně na světě.
0: Je nějaká rada, kterou vám dala? Nějaká posvátná věta, na kterou nikdy nezapomenete?
1: No, nikdy. Tak vám děkuji, naschledanou.
0: Děkujeme. Pojďme si dát písničku Želmana spol, Barevný šál.

0: Nádherná písnička Žalman a spol. Barevný šál doznívá 2:45. A s námi je další posluchačka. Ta si přála vystoupit v anonymitě, v pořádku. Tak uvidíme, jaký bude váš příběh. Srdečně zdravíme. Máte slovo, máte prostor.
1: Můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Dobrý den. Já mám teda odlišný případ, jak ty přede mnou. Když můj manžel řekl rodičům, že si mě chce vzít a že mám určitý postižení, který nebylo teda jako vidět, tak jeho matka prohlásila, že mrzáka do rodiny nechcou a se se mnou rozejde. Jenomže on to neudělal a vzali jsme se, že? No a to bydleli jsme u nich. Oni bydleli důle a manžel měl udělané bydlení nahoře. No a já jsem tam měla muka od samého začátku, protože mě pořád vyčítala, že teda jsem mrzák a že jsem přišla s holým zadkem. Nakonec to vygradovalo tak, že vždycky, když on byl v práci, tak ona přišla a pořád tady tohle bylo denně na denním pořádku. Vydrželi jsme tam 3 roky. A manžel řekl, ne, já nebudu denně řešit to, jak tě napadají, jdeme pryč. No. Sehnal si prácu s bytem a odešli jsme s tama. No a nakonec teda ona, teda pán, v 50 letech měl 2 mozkovy, takže byl ochrnutý, nemluvil. No a v 60 letech dostal další mrtvičku a zemřel, jo. No a ona pak ještě žila asi 5 let a ona to jako neustála, no tak odešla dobrovolně. Ale byla to prostě, nebyla to maminka.
0: Takže celý život jí to drželo.
1: Vždycky myslela, že budu mít. Byla to opravdu zlá tchyně. I když já jsem se k ní chovala vždycky slušně, tak ona ke mně ne. Takže závidím všem přede mnou, kteří vykládali, jak měli výborný tchyně, já jsem to prostě nezažila. Měla jsem tu teda dobrou věc, že manžel byl vždycky při mně stál a vždycky prostě udělal všecko pro to, abych já se měla co nejlíp.
0: No, to mi řekněte, jak to, že jí to nepřešlo časem, když viděl, že váš muž za vámi stojí, jakou měla povahu? Jak je to možné, že se to v průběhu těch let neproměnilo?
1: Ona měla hroznou povahu. A ona dokonce jí vadilo, že on se mnou třeba prál, nebo v sobotu třeba řekl, víš co, tak vem malou s kočárkem, běž ven a já zatím uklidím, vrať se, až to budu mít hotový, jo? A toto ona nemohla překousnout.
0: Vy jste hlavně dobrá, že jste s ní teda bydlela pod jednou střechou, jestli jsem to teda pochopila dobře.
1: No, měli jsme každá svou domácnost, že on byl zedník, takže on, když přišel z vojny, tak si tam udělal bydlení nahoře, no. Což oni teda jako chtěli. No a nakonec, když zjistili, že já jsem přišla a měla jsem tyhle problémy, no tak a hlavně, jak oni tvrdili, holý zadek, jo, oni si myslí, že tam asi přinesu, já nevím co. No, tak prostě nenáviděli mě. A tchán ten dokonce od svatby do své smrti na mě nepromluvil.
0: No teda.
1: Takže to se jako nedalo. Tak manžel to udělal tak, i když do toho vrazil hromadu peněz, aby měl to bydlení, sehnal prácu s bytem a odstěhovali jsme se pryč. A další, měli jsme 2 děvčata, jedno milovala, druhý nenáviděla.
0: No, to jsou teda příběhy. Ano?
1: Já jsem vždycky říkala, taková zlá tchyně, já v životě nemůžu být. Nebyla jsem. Já si myslím, že ti kluci, že jak jeden, tak druhé, že proti mně nemohli říct ani slovo, protože já jsem se k ním chovala vždycky slušně.
0: Tak by to mělo být. No, muselo to pro vás být náročné. Člověk přichází do nové rodiny s přáním, aby ho přijala přesně takového, jaký je, a vám se toho přijetí nedostalo. No, možná díky tomu jste se potom sama dávalo pozor na to, abyste byla dobrou tchýní, ale rozumím tomu, že vás to muselo trápit.
1: Ale tak já jsem to ani neměla v povaze, abych jako po někým takhle jezdila nebo někomu něco vyčítala, to v žádném případě. My jsme se oba snažili vždycky teda jako všechno po dobrým. Nepřeju nikomu takovou tchyni, nebyla to maminka. Toto slovo jsem v životě jí neřekla, protože si to nezasloužila.
0: To ano,
1: a nakonec to, jak jsem říkala, dopadlo tak, že v 65. úplně zdravá ženská, která neměla ani kartu ještě u doktora, odešla dobrovolně.
0: Tak to je obrovský zásah do života celé vaší rodiny. Mohlo to dopadnout jinak, mohla jste být ona a vy celý život, parťáci, i po odchodu jejího muže jste mohli dál spolu mile soužít a dopadlo to, jak to dopadlo. No to je náročný příběh. Já vám děkuju ale za to, že jste zavolala, protože to sem patřilo. Ano.
1: Já jsem říkala, já to musím na samý závěr říct, že všichni nejsou tak dobří. A mrzí mě, že jsem neměla takovou tkyni, jak ty přede mnou, jak ty svý tkyně chválili. Muselo to být moc pěkný. Pro mě ne.
0: Tak děkujeme za návštěvu. Přejeme
1: mějte se pěkně.
0: Noc.
1: Milé
0: ráno, aby se všechny chmurné myšlenky na dnešní téma zahnaly. No a je konec. Dnešní noční linka se uzavírá. Děkuju vám za všechna milá i velmi osobní vyprávění o vašich tchýních, o vztazích, které byly krásné, ale i o těch, které nebyly jednoduché. Děkuju, že jste se s námi o příběhy podělili. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Bek, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona to je těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: K soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha, tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: K Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte na všem lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku ne, rozumíte, do ten lístek.
3: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím.
2: No.
3: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odezdat,
2: no,
3: tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
3: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
3: tak
2: nějak...
3: Tak začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
3: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych rád, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
3: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
3: Buďte tak laskav.
2: Máte tušku?
3: Nemám.
2: Co?
3: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
3: Lustvisihák.
2: Ježiši, co to bylo?
3: Lustvisihák.
2: Jsiš prchnych Čechyš?
3: Já vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvisihák.
2: Co, hustý?
3: Ale ne hustý. Hlu,
2: jo?
3: Ne hlu, jenom jednou. Hluství? Hluství?
2: Svi?
3: Luství?
2: Ježiši, člověče, s takovým jménem, choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: se přijďte zítra v 8:30.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste.
1: H jako hajné.
0: H, jo?
1: Jo.
0: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
0: Hajné, ale s velkým H.
1: Právě.
0: Dál, dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to. Řeknete svoje jméno! Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. Hálejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal?
1: Yes.
0: Tak to zkušte na té. Na to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Plus dvě si hák. No a je to.
0: Už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Jaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménu přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: To je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak láska vzpěcha.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut žít nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne, to je Melkovi.
0: Jo, Melka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstek?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Luství si hák.
0: Ha? To je křesní tohleto. Došli si hák. A žádnej švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
1: No, hláskovat.
0: H, jako hlávkový salát.
1: L.
0: L, jako ledvinky.
1: U.
0: U, jako undatra. No, undatra. A no, to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Slanina.
1: Nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, o jako oda. Hojte se, přijďte zítra v 17:30.
1: Já se budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půšetí.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte!
0: 50, pl jako pišišvoj.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment. Haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný slihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
0: Moment. Napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No dobrá.
0: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co, jsou droudi tam bez lístku.
1: No to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána, tak teď letím soudru Vejmelkovi, doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já! Yeah!

0: adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
1: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
2: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a načte, když už jsme se do té Brandy dostali.
1: Ale stejně.
2: Ticho.
1: Nectěte, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičit.
2: Jen to zkuste.
1: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
2: S pánem, který leží pod postelí.
1: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás, nemýlím-li se nemorálnost.
2: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi neshal na obličej.
1: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvic, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat.
2: Sám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Já už nemohu.
1: Děkuji. Šlechetný, mladý muž, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
2: To bude to už stíra. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
3: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
4: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
3: Opravdu předou, drahoušku.
4: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
2: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
1: Mladý muži, co to povídáte? Proč vás to pro Bůh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, bože můj, se tím to trestáš.
2: Zase mluví.
3: Tak ti potkám fešandičku.
4: Jakou fešandičku?
3: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
1: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože můj.
2: Ona, jaká ona?
3: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiní známí.
4: No dovolte, oč se to zajímáte? No.
2: Kdy pak jí to potkal? Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
1: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
2: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
3: Co je to? Jako bych zas slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
4: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
3: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
4: Ale mám, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
3: Tak už.
2: Dává dobrou noc, odejte a my hned po něm slyšíte, radujte se přece.
1: Bože, mě se chce kýchnout.
2: Upovažte.
1: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní probůh, já se nemohu ani hnout.
2: Tak, tady ho máte.
1: No, děkuji. Bože, zač mě tak trestá.
2: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
1: Znatý muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás. Na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
2: Zas tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč to vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
1: Co?
2: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero. Aha. Jste směšný, žádlivý dědek, pane.
1: No dovolte.
2: A víte, proč nevylézám? Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Ha? Vždyť před nimi budete stát jako pařes. Nebudete si vědět rady.
1: Ale proč pak jako pařes? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Co jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
2: Pozor.

0: Co?
1: Kdo je to? Co? Pomoc!
2: Poroučím se, madam, poroučím se.
0: Je. Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
1: Vrazi! Pomoc!
0: Tak ven. Ven. Vylezte. No pak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
1: Lupiči!
2: Probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo, vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
0: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohlejte na mě. Podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Pijí kalich.
0: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
0: V jakém věku?
2: Nesnad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence.
3: Bože můj, jak směšný člověk.
0: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný. Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
0: Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic. To vůbec nic se dělá. Vaše excelence. Co? Ano.
3: Ano. Bože můj, já snad dostanu záchvat.
0: Ano. Směšný a takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem zcela šťasten. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, já věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
0: Drahoušku, víš, kdo to je?
3: Ne, kdo?
0: To je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
2: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
3: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete. Ano. A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
2: Bohem, vaše excelence, bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co
1: že vás budím.
2: Kdo jste, co chcete, člověk? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduju a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Hned potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježiši Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, člověk? Vždyť je to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova,
2: jeho parta,
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Stapan, to je nějakýho lidu, kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj. vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři talafúsové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem tomu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
2: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držení.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
1: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
2: Tak přec.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návali. To je.
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Dám! Tady máte... Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: no,
1: bych...
2: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pick Back Bulejko, herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pick Back Bulejko, gól! Hned ten první. Jiří Pick bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Picka. A přitom taky zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Lipan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě tři páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakírky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nehněvejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledováni?
3: Sledováni? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nuže, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu lepšího druha pro chvíle tísně, byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit, než já.
3: No, výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watson.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watson, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyny, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni tři připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
2: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
7: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
5: Usta hromu, Holmesi. To má pohřešovaná bota.
8: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
5: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
8: A určitě tam žádná bota nebyla.
7: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
4: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond Farář je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
4: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
4: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s kokršpanělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek pozdravil sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo, do večerního nebe melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
8: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
8: Co to, Perkinsi?
9: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží. Ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. 2 vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
6: Stalo se to zde?
8: Ne, ne. Tisová ale je na druhé straně.
7: Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
2: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
10: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
2: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
8: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
7: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
8: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Sbohem tedy, a neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
2: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ocitli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
7: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovém hledomě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.